měl být základní způsob, jak se k penězům a majetku dostat, a tím je práce. Práci často nebo minimálně občas považujeme za jakési nutné zlo a přesto ji trávíme tak velkou část života. A právě to, jak k práci přistupujeme, je klíčové. Výstižně to vyjadřuje tento příběh. Jeden muž procházel velkým staveništěm a postupně se zastavoval u některých pracovníků a kladl jim stejnou otázku. Co děláš? První dotázaný naštvaně odvětil. Nevidíš? Dřu tady jako mezek. Odplivl si a pokračoval v robotě. Druhý se při otázce na chviličku zastavil a vyrovnaně odpověděl. Vydělávám si na živobytí mne a mé rodiny. Třetí dělník na dotaz reagoval tím, že se vztyčil a hrdě prohlásil. Já tady stavím katedrálu. Text z Bible, nad kterým v souvislosti s tématem práce dnes budeme přemýšlet, se nachází ve 20. kapitole Evangelia podle Matouše. Je to příběh vyprávěný Ježíšem, který navazuje na jeho setkání s bohatým mladíkem, neochotným vzdát se svého majetku, a na rozhovor s chudými učedníky, kteří všechno kvůli Ježíši opustili a ptali se, co z toho budou mít. Čteme 20. kapitolu Matouše, verše 1 až 16. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Večer řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem 5. odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali jednu hodinu a ty jsi je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl. Příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří a běž. Já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? A nebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí? Tak to budou poslední první a první poslední. V tomto biblickém příběhu najímá hospodář dělníky na práci. Můžeme si připomenout, že podle Bible byla práce od počátku, od stvoření člověka, Božím záměrem pro něj. Práce je také odrazem Boží stvořitelské činnosti, jak to vidíme v příkazu, který nacházíme v desateru, 6 dní pracovat a 1 den odpočívat. Úvodní dnešní příběh o 3 dělnících vlastně vyjadřuje 3 biblické rozměry práce. Odpověď prvního dělníka odkazuje na skutečnost, že práce zahrnuje dřinu, námahu. To je následek hříchu i určitý trest za hřích. Lidská práce se i v důsledku prokletí země často stává bolestnou a neplodnou námahou a jak můžeme vidět v dějinách společenských řádů, také místem nenávisti a rozdělení mezi lidmi. Ti, co v biblickém podobenství pracovali nejdelší dobu, naříkali, že oni dřeli v tom horku celý den. Druhým rozměrem práce v Biblii je skutečnost, že je prostředkem materiálního zabezpečení, ale i emocionálního či intelektuálního uspokojení. Prací si máme zabezpečit vlastní živobytí, ale také naplňovat potřeby druhých lidí, zejména slabých a potřebných.
Dělníci měli v podobenství za práci slíbenou mzdu, denár za den. I tento rozměr práce však může být postižen hříchem, například tím, když se z práce stane modla, mající zajistit růst bohatství nebo seberealizaci. Třetím biblickým rozměrem práce je účast na Božím tvůrčím díle. V textu z Matoušova evangelia jde o práci na vinici. Asi není náhodou, že právě vinice bývá ve Starém i Novém zákoně obrazem Božího lidu. O tomto rozměru práce budeme více mluvit příště. Milí přátelé, co všechno můžeme zařadit pod pojem práce? Určitě práci v zaměstnání, ale i jinde, kterou se živíme, dále studium, kterým se na takovou práci připravujeme, práci v domácnosti, na zahradě či poli, péči o děti a samozřejmě i různé druhy křesťanské služby, ale i služby dobrovolnické a tak podobně. Nyní chci s vámi sdílet několik ponaučení, která vidím v dnešním biblickém textu a která se týkají našich postojů k práci v onom nejširším slova smyslu. Toto podobenství čtenáře provokuje a vyzývá ke změně smýšlení. První, k čemu nás vede, je zkoumat motivy naší práce či služby, protože Bůh se dívá do srdce. První pracovní skupinu tvořil dělníci s pracovní smlouvou. Pracovali pro stanovenou odměnu, věděli, jak dlouho pracovat a co za to dostanou. Ostatní skupiny byly jakoby bez pracovní smlouvy, jen s příslibem hospodáře, že jim dá spravedlivou odměnu. Nechali odměnu na hospodáři, důvěřovali mu a nakonec asi byli šokováni jeho velkorysostí. Druhé ponaučení je varováním před postojem dělníků v první skupině. Na základě svého pracovního výkonu projevují vůči těm, kteří pracovali jen hodinu, z jedné strany nadřazenost a pýchu a ze strany druhé závist. A proto říkají hospodáři vyčítavě, ty jsi je postavil naroveň nám. Problém těchto pracovníků je v jejich mysli a spočívá ve srovnávání s druhými. Když viděli, jak byla odměněna skupina pracující jedinou hodinu, zatímco oni pracovali celý den, tedy 12 hodin, očekávali, že dostanou 12x více a nakonec dostali jen dopředu smluvený denár. Kdyby se nesrovnávali s druhými, byli by spokojeni. Tak to byli rozhořčení a naštvaní. Třetí ponaučení nalezneme u oné poslední skupiny nejméně pracující. Většinou je vnímáme při běžném čtení příběhu jako ty, kteří byli nezaslouženě a snad i nespravedlivě odměněni. Zkusme ale vejít do kůže těchto dělníků. Jsou to lidé, kteří skoro celý den stáli na tržišti a marně čekali, že někdo najme na práci. Netěšili se, že mohou zahálet. Stáli na slunci a možná přemýšleli o tom, že dnes zase domů nepřinesou žádnou mzdu. Pravděpodobně to byli lidé, kteří byli nejméně schopní a použitelní, třeba i invalidé. Představte si, že jste součástí takové skupiny a hned celou věc uvidíte jinak. Nezapomeňme, že dnešní biblický text nemluví jen o nás a našich postojích, ale přináší úžasnou zvěst o Bohu, který je zde zobrazen v osobě hospodáře. A právě tato osoba je v podobenství vlastně tím hlavním pracujícím, který stále vychází a hledá lidi, aby je zapojil do svého díla. Další charakteristikou hospodáře, a tedy i Boha, je dobrota a štědrost. Zdá se, že Bůh má zvláštní citlivost na ty, kdo jsou považováni za poslední. Vidíme to i na Ježíši, jak se skláněl k hříšníkům, cizincům, ženám, nemocným či chudým, k těm, kteří byli považováni při nejlepším za druhořadé ve společnosti i v náboženské komunitě. Celé dnešní podobenství je o Božím království a přináší základní poselství, že Boží království je nám dáno z milosti. Vstup do Božího království, spasení, záchrana, ale i podíl na práci pro Boží království, to všechno dostáváme od štědrého Boha jako jeho dar,
z jeho milosti. Závěrem dnešního zamyšlení mám pro každého z nás tuto výzvu. Nejdříve si zkusme představit, že ty, já, patříme v nějakém ohledu do určité poslední skupiny lidí v něčem neschopných, nepoužitelných. A teď přijměme to, že se i přesto na nás Bůh s láskou dívá a zve nás být součástí Božího díla. A tak se radujme z Boha a jeho dobroty k nám a nechme se pozvat do jeho díla, ať je to kdekoliv a jakýmkoliv způsobem.

čas zmizí a najednou si seš tak cizí. Semafor mrká, kde si před tunelem, vyhlížíš vlak, co jde tvým směrem. Ten vlak, co tvým směrem jede, ten pocit, co životem tě vede, kdo nezapomněl, ten nemusí čekat.

nese tmí, nikdy se nerozední. Dva vlaky na trati, semafor zvedni.

0: tak milo, milo, je tu cítit láska.
1: Nestačí vám střední proud?
2: Zkuste vlny Radia Proglas.
3: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
4: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
3: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: Dobrý den, milí posluchači. Opět po týdnu vás při poslechu Oktávy, která je vaším průvodcem světem klasické hudby, vítá Štěpán Grafe. Začal nám nový školní rok a stejně tak se rozbíhají nové umělecké sezony hudebních těles. Proto se dnes budeme věnovat Filharmonii Brno. O plánovaných koncertech a cyklech si budeme povídat s jejím dramaturgem Vítězslavem Mikešem, kterého vítám v Proglasu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Blíží se nám zahajovací koncert 71. koncertní sezóny Filharmonie Brno, která má mimochodem velice zajímavý podtitul, ale o tom si budeme povídat za chvilku. Koncert se uskuteční v Janáčkově divadle 20. září. Co bude na programu tohoto slavnostního večera?
1: Na programu tohoto koncertu budou dvě velká romantická díla dvou vynikajících a významných romantických skladatelů a myslím si, že i velice kontrastních. Césara Franka, francouzského skladatele belgického původu, a druhá symfonie Johannesa Brahmse. Od Césara Franka zazní jeho symfonická báseň pro sbor a orchestr s názvem Psyche. A já bych rád doplnil ještě, že tento koncert bude dirigovat Petr Altrichter, což je bývalý šéf-dirigent Brněnské filharmonie.
0: Spolupracovat bude také Český filharmonický sbor Brno?
1: Ano.
0: Tento koncert se tedy uskuteční 20. září. On je jedinečný, jeden jediný. Na rozdíl od těch koncertů, které bývají v těch symfonických cyklech zdvojeny vždycky čtvrtek, pátek?
1: Mm-hmm. To je tak, že ten první zahajovací koncert sezóny má být opravdu něco mimořádného, něco, na co přijdou jak naše fanoušci, tak třeba i jiné publikum, kteří nasají tu atmosféru a připraví se na celou tu následující sezónu. Takže proto ten koncert je takhle jeden.
0: My jsme v úvodu zmínili tu skutečnost, že ten letošní ročník té dramaturgie má takovou společnou linku. Všechny cesty vedou do Brna. Co to znamená? Co si pod tím máme představit?
1: Je to určitá nadsázka, ale každá nadsázka je postavena na nějakém základě, který má opodstatnění, a není to něco, co by mělo být nějakou pýchou nebo povýšeností, ale spíš je to ukázat určitou hrdost toho Brna, teď ve smyslu toho hudebního Brna, jeho hudební historie a hudební současnosti a také hudební budoucnosti. A vlastně snaha připomenout, že Brno není jenom město Leoše Janáčka, což, na co jsme samozřejmě velice hrdí, a jsme šťastní, že tato osobnost spojila s Brnem prakticky celý svůj život, ale že Brno a v jeho historii se uskutečnilo řada zajímavých událostí, nebo tu působili, či se narodili velice zajímavé hudební osobnosti, o čemž už třeba širší veřejnost tolik neví. A já vím, že třeba k nám přijíždějí hosté ze zahraničí, kteří jsou pak překvapeni, že se v Brně třeba narodil Erich Wolfgang Korngold, nebo že tady byla světová premiéra baletu Romeo a Julie od Sergeje Prokofieva. A to jsou takové ty určité okamžiky, které jsme se snažili v této sezóně nějakým způsobem připomenout.
0: My se více dozvíme, když budeme probírat jednotlivé koncertní řady. Filharmonie Brno připravuje každoročně také takovou určitou sadu těch takzvaných mimořádných koncertů. Co tedy nás bude čekat?
1: Tak jednak už je to ten zmíněný zahajovací koncert sezóny. Pak do této sady už pravidelně a už od počátku vůbec Filharmonie Brno, nebo tehdy ještě Státní filharmonie Brno, patří novoroční koncert. To je pravidelně 1. ledna.
0: Velice oblíbený.
1: Přesně tak. Je to i koncert, kde my nevstupujeme jen do toho nového roku, ale zároveň slavíme svoje narozeniny, protože Filharmonie Brno oficiálně se vlastně zrodila 1. roku 1956. A od té doby se tyto novoroční koncerty konají s jedinou výjimkou kvůli covidu pravidelně. Takže tento koncert, tentokrát bude laděný do filmové hudby, ale s tím, že jsme se snažili vybrat takovou neúplně tu prvoplánově, jak to dneska jsou populární koncerty, různé střípky z různých hudeb od různých autorů, ale snažili jsme se vzít větší symfonická díla, která právě na té filmové, původně filmové hudbě z ní vznikly. Takže tam zazní například díla Nino Rotti, už zmíněného Ericha Wolfganga Korngolda, nebo Joe Hisaishiho a dalších.
0: Z těch dalších koncertů, které tady v rámci těchto mimořádných večerů ještě Filharmonie připravuje, byste zmínil?
1: Zmínil bych určitě koncerty, které přinášejí do jisté míry nový formát. A tento formát vznikl vlastně znovu ze naší absence opravdu velkého reprezentativního koncertního sálu. Posluchači možná vědí, možná nevědí, že náš koncertní sál se nachází v krásném besedním domě, ale tento besední dům není příliš velký, není určený na provozování velkých symfonických děl. A tak proto my v tomto besedním domě hrajeme buď v menším obsazení, anebo zkoušíme právě na ty velké koncerty symfonické, které potom provádíme v Janáčkově divadle. A právě z této znouze vznikl nápad využít tento prostor, když hrajeme velká symfonická díla, a dát posluchačům možnost, aby si mohli posadit i do orchestru a tím pádem tu hudbu vnímat úplně z jiného...
0: Z nitra přímo,
1: přesně tak. Samozřejmě, že to má svoje... Není to ten posluchačský zážitek, na který jsme zvyklí z těch koncertů. Na druhou stranu, když člověk má možnost sedět třeba vedle houslisty, nebo vedle bubeníka, nebo vedle tubisty a vnímat vlastně ty vztahy mezi jednotlivými sekcemi orchestru úplně jinak, tak to je pro něj velký zážitek.
0: Je to velký zážitek. Já bych podotknul jednu vlastní zkušenost, kdy jsem jako student poprvé zasedl jako hráč do symfonického orchestru, tak právě ten jedinečný dojem z toho být uvnitř toho je neskutečný. Takže věřím, že pro člověka zvenku to musí být opravdu mimořádná příležitost a něco naprosto jedinečného.
1: A my se právě tyto koncerty snažíme ještě nějakým způsobem dělat tematicky, takže už máme za sebou asi 3 sezóny, kdy tyto koncerty děláme a tentokrát bude téma Slyšet Brno, to znamená, že tam budeme právě na tomto koncertě vypichovat ty různé zajímavosti z hudebního Brna, z jeho minulosti. A další koncert se nazývá Hudba a dějiny a tento koncert vlastně provází hudbou, která byla nějakým způsobem ve vztahu k velkým historickým, ať už kladným, anebo negativním, anebo někde mezi osobnostem obecné historie.
0: Filharmonie Brno v Janáčkově divadle, to je ten první velký koncertní cyklus, taková ta první velká koncertní řada. My všichni se velmi těšíme a fandíme Filharmonii, abychom se dočkali Filharmonie v Janáčkově kulturním centru v novém koncertním sále. Nicméně Filharmonie má 2 velké symfonické koncertní řady. Mohli bychom tu první s tou římskou jedničkou nyní představit?
1: Tak ještě nutno říct, že každá ta řada má 4 programy, které se tedy zahrají vždycky 2x. A co se týče tedy té první řady, tak tam se můžeme těšit jednak na dirigenty, jako je náš už vlastně 8 let šéf-dirigent Dennis Russell Davies. Také se můžeme těšit na Tomáše Hanuse, brněnského rodáka, a na finsko-švédskou dirigentku Annu Marie Helsing. A programy většinou jsou koncipované tematicky. Právě tato řada má například první koncert, který je nazvaný Za oceánské ozvěny. A ten program zahrnuje díla jednak amerických skladatelů, to protože náš šéf-dirigent Dennis Russell Davies je Američan a velice rád uvádí právě díla amerických skladatelů. Takže zazní v české premiéře například 9. symfonie od Williama Bolcoma, nebo slavný houslový koncert od Samuela Barbera v interpretaci Roberta McDuffieho, který mimochodem toto dílo nastudoval právě pod vedením ještě Samuela Barbera. A celý večer zakončí 4. symfonie Bohuslava Martinů, což je dílo, které vzniklo právě ve Spojených státech za skladatelova pobytu tam.
0: Všechny ty koncerty, jak jsme zmínili, nesou určité názvy, podtituly Mezi Brnem, Paříží a Londýnem. Ten mě také zaujal.
1: Tam jsou na programu díla od Vítězslavy Kaprálové, Vojenská symfonieta. Pak tam jsou Staré a nové tance od Miloše Štědroně, který v příštím roce oslaví své 85. narozeniny. A Fantastická symfonie od Hektora Berlioce. A ten název vznikl tak, že ta tři města se opravdu tímto koncertem, tímto programem prolínají úplně dokonale. Protože máme Vítězslavu Kaprálovou, brněnskou rodačku, ale ona se proslavila mimo jiné právě tou vojenskou symfonietou díky tomu, že toto dílo sama dirigovala v Londýně, tehdy orchestr BBC. Zmiňoval jsem dirigentku Annu Marie Helsing, což je v současné době šéf dirigentka BBC koncert orchestra. A tak to máme ten tu vazbu Londýn, Brno. Anna Maria Helsing zde v Brně také před rokem vystoupila se svým orchestrem právě na Moravském podzimu, takže už máme další vazbu Brno a Londýn. Paříž tam je díky tomu, že jednak fantastická symfonie, to znamená Viktor Berlioz, ale on byl inspirovaný londýnskou společností, která tehdy vystupovala právě v Paříži. Takže už máme Paříž a Londýn. A Miloš Štědroň do toho vlastně vplouvá tím způsobem, že on mimo jiné také rekonstruoval koncertino od Vítězslavy Kaprálové, což je dílo, které skladatelka započala v Paříži během svého studijního pobytu. Takže proto se tato tři místa tam opravdu krásnými těmito různými zákrutami dramaturgickými prolínají.
0: V dubnu potom připravuje Filharmonie koncert Všechny cesty vedou do Brna, ten nemůžeme opomenout.
1: Tak, to je vlastně jeden z těch klíčových koncertů, který Brno vlastně se snaží přinést na světovou mapu hudebního dění, ať už minulosti, nebo doufám, že i do budoucnosti. Jednak tento koncert bude dirigovat tedy brněnský rodák Tomáš Hanus. Jednak na programu jsou díla od Sergeje Prokofieva, od Richarda Strause a od Leoše Janáčka. Leoš Janáček, samozřejmě, to je jasné, ta vazba na Brno, byl to jeho Taras Bulba. Pak je na programu Don Juan, symfonická báseň Richarda Strause. A to proto, že Richard Strauss zde v Brně v roce 1911 byl a v tehdejším německém domě dirigoval právě symfonickou báseň Don Juan. A Sergej Prokofiev, už jsem zmiňoval, že tedy zde zazněla ve světové premiéře hudba k baletu, nebo celý balet zde byl premiérovaný, Romeo a Julie, ale protože jsme svity z tohoto baletu uváděli celkem nedávno, tak jsme zvolili jeho symfonický koncert pro violončelo a orchestr. A zajímavostí je, že vlastně tato skladba vznikla přepracováním jeho koncertu pro violončelo a orchestr, který vznikl právě v roce, když měl světovou premiéru balet Roma a Julie. A v tom koncertu, vlastně i v symfonii koncertu, se ozývají citáty z Roma a Julie, takže opět ty vazby, ty souvislosti tam jsou zřetelné.
0: Myslím, že také naprosto mimořádný bude koncert, který se uskuteční v červnu, propojení soudobého autora a geniálního interpreta a Antonína Dvořáka v přírodě.
1: Hmm. Celý program je koncipovaný právě přírodně a zazní dvě díla od Antonína Dvořáka, jeho předehra v přírodě, která dala celému koncertu název, a jeho symfonie číslo 5 F dur, která vlastně je v něčem už i tou tóninou, ale vlastně i tou atmosférou celé skladby je velice pastorální, takže ta příroda tam je přítomná. A mezi těmito díly zazní klavírní koncert od Fazila Saye, tureckého skladatele a klavíristy, který napsal klavírní koncert Matka země. A to je velice, velice aktuální dílo, které nějakým způsobem reaguje na změny klimatu. Je to velice ekologické, environmentální skladba, jak to dneska je vlastně takové až klišovitě se k tomu říká. A Fazil Saye se k nám vlastně vrací po několika měsících, protože to účinkoval v minulé sezóně, a zároveň i po asi 10 letech, kdy tu byl jako rezidenční umělec, jako skladatel i jako klavírista se tehdy představil, měl obrovský úspěch, takže kdykoliv se k nám do Brna vrátí, tak ten úspěch má vždycky obrovský.
0: Zaposloucháme se do první ukázky dnešního pořadu. A tou bude právě úryvek z vojenské symfoniety Vítězslavy Kaprálové v podání Filharmonie Brno pod taktovkou Olgy Machoňové Pavlu.

0: Hostem dnešní Oktávy je dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš, se kterým představujeme novou sezonu tohoto tělesa. Pane Mikeši, pojďme se podívat na další cykly. My jsme představili ten první velký symfonický cyklus v Janáčkově divadle, ale Filharmonie má dva takové. Tedy Filharmonie v divadle s Římským 2.
1: Mm-hmm. To je cyklus, ve kterém se můžeme těšit jednak na našeho pana šéfdirigenta Denise Russella Davise, také na našeho stálého hostujícího dirigenta Roberta Kružíka a na světovou dirigentskou hvězdu Davida Robertsna. A celý ten cyklus začíná v prosinci, což je to předvánoční období, kdy se snažíme vždycky navnadit publikum už na ten vlastně na ty Vánoce v době adventu.
0: A přinesete zimní snění.
1: A přineseme zimní snění. Čili zazní první symfonie od Petra Iliče Čajkovského, která má přímo podtitul Zimní sny. A k tomu zazní, kantáta Wolfganga Amadea Mozarta Davide Penitente, což je dílo, které není až tak často uváděné, ale je mnohem známější samozřejmě jeho mše C-moll, která vznikla právě z této kantáty. A není to jenom tak, že bychom za každou cenu chtěli dát Čajkovského a Mozarta, tam je mnohem hlubší vztah, protože víme, že Petr Iljič Čajkovský Mozarta zbožňoval. Takže tam je právě ten vztah mezi těmito dvěma skladateli, byť samozřejmě historický na dálku.
0: Další koncert se potom uskuteční v lednu roku 2027 a ten je hodně specifický.
1: Ten je velice specifický. Ten bude velice americký a na programu bude šestá symfonie od Filipa Glase a dílo, které už jsme v Brně jednou provedli, a to je Amélia od Laurie Anderson. Řekl bych vlastně umělkyně, která pochází víc třeba z té populárnější pop scény, která se proslavila už v 80. letech právě svým písněmi. Ale toto dílo Amélia je dílem, ke kterému ji inspiroval příběh Amélie Eckhartové, letkyně, která jejíž osudy vlastně už dnes nevíme, protože nevíme, jakým způsobem skončila. A ta skladba reaguje právě na ten poslední její let, kdy ztratila kontakt s tím navigátorem a letadlo její se zřítilo neznámo kde. A pro mě je klíčové, že na tomto koncertě se byť ne přímo v jedné skladbě, ale na tom jednom pódiu prostřídají dvě unikátní umělkyně, které v něčem mají k sobě velice blízko. Jsou velice specifické. A to je tedy Laurie Anderson, která bude vystupovat jako, nechci říkat ono zpěvačka, protože ona je spíš vypravěčka a zároveň hráčka na elektronické housle a tak dále. A zároveň autorka tedy té skladby. A ve symfonii číslo 6 od Filipa Glase se jako solistka představí Iva Bitová. A to Iva Bitová a Laurie Anderson na programu jednoho koncertu je prostě, pro mě byl vždycky sen a jsem moc rád, že se to uskuteční. Obě už se nedávno potkali, seznámili se, hned si padli do noty a do oka, takže moc se na ten koncert těším.
0: Je to takové setkání dvou světů?
1: Myslím si, že ano, ale zároveň obě se vlastně tím, že se pohybují jak ve sféře klasické hudby, ale mnohem víc jsou zakořeněné právě buď řekněme v alternativní hudbě, nevím, jakou škatulku bych teď vymyslel, adekvátnější, tak jsou si v něčem velice, velice podobné.
0: Březnový koncert přinese dva autory židovského původu, Ulmana a Mahlera. To jsou autoři, kteří jsou, řekl bych, dnes již zcela prosazení na koncertním pódiu, i když u Ulmana stále objevujeme a možná jsme překvapeni jeho obrovskou genialitou.
1: Je to tak. A myslím si, že ta genialita i do jisté míry souvisí právě s zájmem těch terezínských skladatelů a Ulmana obzvlášť, právě v díle Gustava Mahlera. A myslím si, že tento koncert právě ukáže určité souvislosti mezi tou hudbou. Od Ulmana zazní klavírní koncert a od Gustava Mahlera pátá symfonie. Moc se na ten koncert taky těším.
0: Kdo bude solistou klavírního koncertu?
1: Bude Jan Bartoš, český vynikající interpret, který vlastně toto dílo už několikrát provedl a velice, velice se na to dílo hodí.
0: Velkým fenoménem bude jistě květnový koncert. Již kvůli dirigentovi.
1: Bude. Je to David Robertson, americký dirigent, který má samozřejmě za sebou obrovskou dráhu, obrovskou kariéru, ale zajímavostí je, že on, neříkám hned na počátku, ale v těch počátcích, to znamená na přelomu 80. 90. let, asi třikrát účinkoval zde v Brně spolu s brněnskými filharmoniky. A myslím si, že právě tyto vzpomínky pomohly tomu, aby se nám ho podařilo po těch zhruba 35 letech do Brna dostat znovu k našemu orchestru. V orchestru ještě dodnes sedí řada pamětníků, kteří na tyto koncerty pamatují s obrovskou láskou, úctou k Robertsonovi. Takže jsem rád, že jsme jim do jisté míry mohli ten cíl splnit, sen a přání, aby se tu mohlo objevit znovu.
0: Co zazní na tomto večeru?
1: Na tomto večeru zazní dvě díla, která z mého pohledu k sobě nějakým způsobem taky velice, velice silně patří, a to je violový koncert Alfreda Schnittkeho a devátá symfonie Antona Brucknera. Obří díla. Zajímavostí je, že obě jsou tří věta, ale ve schématu pomalá věta, rychlá věta, pomalá věta. Stejně tak Bruckner, jeho devátá symfonie. Tam je to z důvodu, že on tuto dílo už poté nedokončil. A tím vyzněním v podstatě ty skladby k sobě velice, velice silně patří.
0: Solistkou bude Eva Krestová, která studovala na brněnské konzervatoři také a dnes je vedoucí skupiny viol v České filharmonii.
1: Je to tak, já jsem rád, že David Robertson jako solistku akceptoval, a myslím si, že to o něčem taky vypovídá. On jednak ji zná samozřejmě z jeho působení u České filharmonie v posledních letech, kde se objevuje pravidelně. Takže důvěřuje i hudebnici, která není, nevystupuje jenom jako solistka, ale o svých kvalitách v tomto díle určitě přesvědčí.
0: My jsme zmínili, že právě v druhém cyklu filharmonie zazní hudba Filipa Glase a my se nyní zaposloucháme do další ukázky dnešního pořadu a to bude poslední část ze 12. symfonie Filipa Glase. Filharmonii Brno řídí Dennis Russell Davis.

0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu, ve které si o Filharmonii Brno povídáme společně s dramaturgem Vítězslavem Mikešem. Filharmonie sídlí v brněnském Besedním domě. Zde je tedy doma.
1: Zde je doma.
0: A tak se jmenuje i cyklus, který právě nabízí koncerty Filharmonie doma.
1: To je cyklus, který rozhodně není... nestojí až jako třetí v pořadí a osobně tento cyklus mám velice rád, byť si, jak už jsem říkal, nemůžeme v Besedním domě dovolit díla pro velký symfonický orchestr, ale o to víc je to výzva hledat v tom komorně orchestrálním zvuku takové programy, které nabízejí různé kontrasty, které se doplňují, může to být od hudby vlastně od baroka až do současnosti a ty kombinace tam mám velice rád. Když se to podaří, tak je to krásný koncert.
0: Co byste představil z tohoto cyklu?
1: Já bych určitě představil, můžeme hned první koncert představit samozřejmě, který nese název Harmonie protikladů. A na programu budou díla Josefa Haydna, jeho symfonie číslo 84, to znamená z cyklu pařížských symfonií. Bude tam Air od Thomase Adese, současného britského skladatele. A bude tam Britnova symfonie pro violončelo a orchestr. A mi krásný kontrast mezi těmi dvěma britskými skladateli, tím ADSem, to je nádherná skladba, kratší pro solové housle a orchestr, která se vznáší kamsi k nebesům. A proti tomu ta Britnova symfonie, která je spíš temnějším dílem, ale nádherným samozřejmě. Zajímavostí je, že v sezóně... Občas mám rád, když v sezóně jsou určité vazby i napříč tou sezónu, napříč různými koncerty. A my vlastně v příští sezóně uvádíme dvě díla, která jsou v podstatě koncerty pro violončelo, ale zároveň symfoniemi. Obě tato díla vznikla pro Mstislava Rostropoviče, je to tedy ta Britnova a Prokofjevova. A nutno ještě připomenout, že v roce 2027 si budeme připomínat právě 100 let od narození Mstislava Rostropoviče. Kdo bude chtít poznat obě tato díla, musí navštívit oba koncerty v příští sezóně.
0: To bude stát za to. Prosincový koncert nese podtitul Prasvětlo.
1: To už asi každý fanoušek nebo příznivec vážné hudby bude vědět, že tam bude na programu Gustav Mahler a jeho písně z Chlapcova kouzelného rohu. Je mu radost, že se k nám do Brna vrací Christoph Pregardien, německý tenorista, který je zrovna právě v tomto repertoáru jako doma. A kromě těchto Mahlerových písní na tomto koncertě zazní také svita z baletu Pulcinella od Igora Stravinského, zazní tam také Siegfriedova idyla Richarda Wagnera, což mimochodem je dílo, které nějakým způsobem s tím adventem souvisí, protože tenkrát to vzniklo jako dárek Wagnerově manželce Cosimě a premiéru mělo právě ve vánoční čas. A bude tam také předehra od Antonína Reichy, což je autor, kterého už považuji za našeho takového usazeného, co se týče Brna, protože rádi znovu objevujeme ta jeho orchestrální díla, která...
0: Harmonie se zaobírá tím jeho dílem průběžně. A jsou to doslova objevy, zjišťujeme, jaký genius to byl.
1: Je to tak, je.
0: Filharmonický cyklus v Besedním domě bude pokračovat i v novém roce, tedy v lednu 2027. Co připravuje Filharmonie pro tady tyto zimní a jarní koncerty?
1: Leden je první měsíc v roce. A my jsme tento koncert nazvali Lednové jedničky. A to z toho důvodu, že na tomto koncertě zazní první klavírní koncert Bohuslava Martinů, který měl premiéru přesně před 100 lety. Zazní tam první symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho a zazní tam skerco od Břetislava Bakaly, což byl první šéf-dirigent brněnských filharmoniků. Takže samé jedničky a samozřejmě, že to není jenom kvůli těm jedničkám, ale jsou tam mnohem hlubší vazby i hudební. Můžeme zmínit například to, že Bohuslav Martinů v Brně, to už vlastně bylo řečeno, s Brnem nějakým způsobem v počátcích své kariéry byl zpřízněn, protože tu byly i světové premiéry jeho děl. Mimo jiné se o to zasloužil právě i Břetislav Bakala.
0: Právě ta spojitost Bakala Martinů je krásná.
1: A ten jeho Martinů, myslím, klavírní koncert je v neoklasickém duchu a to už zase má tu souvislost s tím Mendelssohnem, který je vlastně ještě ve své době klasický, že jo, vychází z těch klasiků. Takže ten klasicismus a neoklasicismus tam vytváří hezkou vazbu, hezkou souvislost.
0: Vy jste zmínil, že ten besední dům nabízí možnosti jít až třeba k tomu hudebnímu baroku. A to právě nabídne ten následující koncert, který se uskuteční v únoru.
1: My jsme využili kontaktu z Moravského podzimu 2025, když přijel orchestr a sbor The Age of Enlightenment, tedy orchestr a sbor věku osvícenství. A tento koncert dirigoval John Budd, což je jejich šéf-dirigent, nebo něco jako šéf-dirigent. A já mám vždycky snahu, když máme hrát barokní hudbu, na kterou se dneska vyprofilovalo spousta specializovaných ansámblů, kteří hrají poučeně tuto hudbu. A naši filharmonici jsou samozřejmě zvyklí buď to hrát po staru, anebo myslím si, že bychom měli držet aspoň trošku ten krok. A tím krokem může být přítomnost dirigenta, který má zkušenost právě s tou poučenou interpretací.
0: Už to tak bylo i v minulosti.
1: Takže John Budd je zárukou toho člověka, který našemu orchestru předá ty své zkušenosti a protože to je vynikající nejenom interpret, ale i badatel, co se týče díla Johanna Sebastiana Bacha, tak jsme vymysleli právě s ním program, který bude zahrnovat díla Johanna Sebastiana Bacha, ale také jeho syna, jednoho z jeho synů, Karla Filipa Emanuela Bacha. A to bude velice, velice zajímavé dílo, Magnificat, jeho rozšířenější hamburské verzi. A spolu s naším orchestrem a dirigentem Johnem Buttem se na tom provedení bude podílet Silencium Ensemble, což je sbor zde místní, který se právě na hudbu baroka specializuje.
0: Další koncerty se potom uskuteční v dubnu.
1: Tam se zní díla Erné Dohnányho, jehož 150. výročí narození si budeme připomínat. Zazní také Brahmsova serenáda číslo 1 a zazní předehrace dur pro dechové nástroje Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Dohnányho houslový druhý koncert zní v podání Milana Pali, který na tuto hudbu je jako stvořený na tu 20. století. A zase ten program vznikal různými vazbami, určeným hlavně mezi tedy Dohnányhým a Brahmsem, protože se traduje, že Brahms v podstatě objevil ten Dohnányho talent a Dohnány dlouhá léta byl spíš braný jako klavírní virtuóz než jako skladatel, ale myslím si, že ten houslový koncert skvěle ukáže, že i jako skladatel tedy obstojí naprosto bez problémů.
0: Celou řadu koncertů v Besedním domě potom uzavřou koncerty na konci května Pocta Beethovenovi.
1: Protože rok 2027 bude beethovenovský, byť je to takové to 200 let od jeho úmrtí, vždycky to úmrtí, když se připomíná, ale reflektovat, jakým způsobem by se to mělo. A ten koncert bude sestávat právě z Beethovenových děl. Ke všemu orchestru se vrátí Chen Reis, světoznámá sopranistka, která zase na tento repertoár naprosto jedinečná, zaspívá několik árií, koncertních árií od Beethovena a také se bude podílet na kompletní scénické hudbě k Egmontovi. A kromě Beethovenových děl tam zazní také skladba od současného estonského skladatele Erky Svena Týra, který s naším orchestrem vlastně už také má nějakou dlouhodobější spolupráci. A z jeho díla zazní předehra Fantasma, která je vlastně inspirovaná Beethovenovým Coriolánem.
0: Na únorovém koncertě Filharmonie Brno v Besedním domě zazní Magnifikat Karla Filipa Emanuela Bacha, jak jsme zmínili, a my si nyní poslechneme ukázku právě z tohoto díla v nastudování sboru a orchestru Bach Collegium Stuttgart pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: zvojem těch edukačních aktivit. Dříve Filharmonie zahrála několik výchovných koncertů a měla svoje stále rodinný abonmá, ale v posledních letech se rozvinuly různé akce, aktivity pro úplně ty nejmenší děti ještě v kočárku, až vlastně po ty děti, které už pomaličku přecházejí do role těch posluchačů našich abonentních koncertů. A těch aktivit je opravdu velké množství, počínají různými workshopy přes výchovné koncerty komorní, orchestrální, až právě po ta pro ty rodinné koncerty, které se konají pravidelně v sobotu dopoledne a už i odpoledne.
1: Takže určitě stojí za to si je vyhledat a navštívit. Dají se vůbec sehnat lístky na tyto koncerty? Možná už je to i problém někdy.
0: No, řada těch edukačních aktivit, tím, že to je spojeno například i se školami, které nejsou takhle vlastně veřejně, jenom je to učeno těm hlavně školám, tak ty bývají hned na začátku roku vyprodány. Kolikrát nám školy ještě volají a prosí, abychom přidali, nebo jestli by se tam přeci našli nějaké skulinky pro nějaké skupinky dětí z jejich školy. Má to opravdu velký úspěch. Pak máme ty koncerty, které se postupně prodávají, ale obecně platí, že o ty dětské koncerty je opravdu velký zájem.
1: Filharmonie také zaštiťuje komorní večery v Besedním domě a také koncerty, které jsou spojeny s akademií, s orchestrální akademií Filharmonie Brno s názvem Mladá krev. Ty mají specifickou atmosféru.
0: Mají. Mladá krev je vlastně určená pro členy naší orchestrální akademie, kteří jejich hlavní náplní je samozřejmě účinkování v různých projektech v orchestru, ale mají možnost vystoupit i této komorní řadě v různých kombinacích, vyzkoušet si třeba, když potřebují do školy nebo někam na soutěž nebo k různým zkouškám, absolventským koncertům a tak dále, obehrát si třeba nějakou komorní skladbu, ať už solovou nebo v různých ansámblech. A to jim dává vlastně možnost vystoupit v tomto cyklu. S tím, že to je vždycky velice intimně nasvícený besední dům, není to na pódiu, ale koná se to dole. Posluchači jsou rozestaveni okolo těch interpretů. Má to vždycky krásnou původnou atmosféru. Mám tyto koncerty velice rád.
1: A na co byste třeba upozornil právě z toho cyklu komorně v Besedním domě?
0: Já bych rád samozřejmě upozornil na všechno. Ale těším se velice na hostování komorního orchestru z Krakova, který vystoupí pod taktovkou českého dirigenta Františka Macka a se solistou Janem Mráčkem. Moc se těším na recital již zmíněného Johna Batta, který usedne jak k čembalu, tak také k varhanám, které v Besedním domě máme. A nově je máme teď vyčištěné a zrekonstruované, takže budou znít mnohem, mnohem lépe, než zněli dosud. A těším se také na koncert našeho dechového kvinteta filharmonického, který má velice zajímavý program, který mimo jiné zahrnuje i skladbu od Miloše Štědroně a Arnošta Parše.
1: Filharmonie je široce rozkročená a takovým určitým doplňkem právě té její nabídky je zajímavý cyklus, který možná nespadá úplně do našeho pořadu o klasické hudbě. A tento cyklus se věnuje jazzu a world music.
0: Ta myšlenka vznikla z toho, že tyto žánry si většinou spojíme buď s nějakým klubovým prostředím, anebo s velkými koncerty těch velkých hvězd, ale v podstatě málo která filharmonie, aspoň v České republice, taková určitě není, která by pořádala cyklus koncertního jazzu. To znamená, že tím vlastně otevírá své prostředí, svůj prostor, publiku, které třeba nechodí na klasickou hudbu, ale přijde na ten koncertní jazz. A pak už se nám stalo, že dost často tito posluchači třeba právě přijdou na koncert vážné hudby. A nebo naopak naši posluchači, kteří jsou pravidelnými návštěvníky našich klasických koncertů, tak využili této příležitosti a chodí na tyto jazzové koncerty.
1: Konec konců zmínili jsme několikrát díla Bohuslava Martinů, která zazní v příští sezóně a Martinů a inspirace jazzem, ty se nabízejí.
0: Je to tak.
1: Je tedy opravdu z čeho vybírat. Milí posluchači, nezapomeňte,

0: vezmete hned na zahajovací koncert Filharmonie Brno, který se uskuteční 20. září v Janáčkově divadle. Pane Mikeši, děkuji za moc zajímavý rozhovor a přeji Brněnské filharmonii vydařenou 71. koncertní sezonu.
1: Já moc krát děkuji za pozvání a za možnost prezentovat tady tu naši sezonu.
0: Děkuji, naslyšenou. Dnešním hostem v Oktávě byl dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš. Pořadem vás provázel a mnoho radosti z krásné hudby přeje ze studia Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka.

Jako se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej za snídku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

Už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy.

seš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

staromódní skanzen. Národ tě uvědomělý, nikdo o ničem nic neví.

jak si na ruby, na nic a na dluh. Jsme ve vesmíru sami, divní ufoni.

Zítra se to jistě změní, možná přijde i kouzelník, házíme si českou korunu.

kravaty o prátku. Můh možná snad, ale já už nepočkám, stáhnu si sám z nebe, čeho se nedočkám.

Ujít mladé a starší, kněze a laiky, ty, kteří jsou v kostele každý týden, i ty, kteří přicházejí jen občas, využít jejich zkušenosti, vzdělání, pohled na věc a obdarování. To vše má své místo při hledání toho, jak má naše společenství žít a rozhodovat. Protože skutečné propojení znamená společně naslouchat a hledat cestu. Nestačí rozhodovat za druhé a potom od nich očekávat, že naše rozhodnutí jen přijmou. Potřebujeme vytvářet prostor, kde se mohou ozvat i ti, kteří nejsou zvyklí mluvit nahlas. Kde se nemusíme bát jiného názoru. Kde otázka nebo kritická připomínka není automaticky vnímána jako útok, ale může být příležitostí něco pochopit a napravit. Nestačí pouze o lidech mluvit, ale je důležité mluvit s nimi. Evangelium nás nevede k tomu, abychom se báli, ani k tomu, abychom se za každou cenu zalíbili. Vede nás k pravdě a lásce. A to někdy může znamenat jít proti proudu. Ne kvůli vlastnímu pocitu výjimečnosti, ale protože naším měřítkem má být Ježíšovo evangelium, nikoli počet lajků, pochval nebo souhlasných reakcí. Ženy z dnešního evangelia možná netušily, jak významná jejich služba jednou bude. Prostě pomáhali tam, kde bylo třeba. A právě tak se často rodí velké věci, z malých, někdy skrytých skutků lásky. Možná i my čekáme na něco velikého, ale to největší začíná často obyčejně, třeba tím, že si někoho vůbec všimneme. Že ho neodmítneme kvůli jeho odlišnosti, že mu dáme prostor, že se podělíme o svůj čas a přestaneme říkat, to je jejich věc. Prosme dnes Boha, abychom nebyli lidmi, kteří stále čekají, až budou mít víc, aby mohli dávat. A prosme také za naši církev, které jsme součástí, aby byla skutečně synodální církví. Církví, která naslouchá, propojuje a jde společně. Církví, která se nebojí lidí, jejich otázek ani jejich zkušeností. Která dává laikům skutečný prostor ke službě, spoluodpovědnosti i rozhodování. Církví, která se nenechá vláčet mediálními tlaky, ale zároveň se nebojí postavit problémům čelem. Evangelium se nešíří pouze slovy, ale našimi skutky. Možná právě vaše malé společenství může být místem, kde někdo poprvé zakusí, že v Božím království existuje místo i pro něj. A to je velká věc.

Máme krátce po 6. hodině, pátek 18. září. Vy máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Podle katolického kalendáře připomínáme památku italského františkána svatého Josefa Kopertinského, mistra modlitby. Zemřel v tento den roku 1663. Je patronem studentů, pilotů a letců, kosmonautů a také cestujících letadlem. A svátek má Kryštof. Původně řecké jméno mučedníka z prvokřesťanských dob znamená nositel Krista. Kryštofům blahopřejeme k dnešnímu svátku. A v tuto chvíli už vás zveme k ranní modlitbě, kterou zahájíme četbou dnešního evangelia.

8. kapitoly podle Lukáše. Ježíš potom chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 apoštolů a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. Marie zvaná Magdalská, z které vyšlo 7 zlých duchů. Dále Jana, manželka Herodova správce chůzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku.

0: A 5 minut po 6. hodině se k nám můžete... A 5 minut po 6. hodině se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Jiří.
0: Dnes je pátek 24. týdne v mezidobí. Všechny dnešní texty ze dne budou od stran 1346. V novějším vydání breviáře od strany 1346. Ve starším 1213. 1213. Ještě zopakuji všechny dnešní texty od strany 1346 v novějším vydání breviáře a ve starším od strany 1213. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Teď se před tvým trůnem stavím, pokornou prosbou tě slavím. Dej mi sílu, Bože svatý, vírou, láskou prospívati.
1: Ty jsi mě, o Bože, Otče můj, sám stvořil jako obraz svůj. Tebou jsem živ a od tebe mám vše k života potřebě.
0: Boží Synu, ty z krví svou vykoupil z hříchu duši mou. Ty jsi můj pán, můj přímluvce, má rozkoš, hrad, můj zástupce.
1: Duchu svatý, sílo boží, která ve mně vše zlé boží, je-li na mě co dobrého, jistě je to z daru tvého.
0: Proto celým srdcem díky vzdávám ti, Bože veliký, za všechna tvá dobrodiní, jež mi činil zdřív i nyní.
1: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně ze mě smij mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.

0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Hle, svinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce? Ve skrytu mě učíš moudrosti.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý, umý mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselý a radosti, ať zajásají kosti, které se zdrtil.
1: Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože. Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože můj spasiteli. Ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti. Kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch. Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Pane, obšťastní Sion svou přízní. Znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
1: Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách. Na oltářti budou klást bíčky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Raduj se, Jeruzaléme, všichni se zhromáždí a budou velebit věčného Pána.
0: Všichni vyvolení velebte Pána, všichni chválte jeho vznešenost. Chválte ho ve dnech radosti a oslavujte ho.
1: Jeruzaléme, svaté město, Pán tě bude trestat za skutky tvých rukou.
0: Dobrými skutky oslavuj Pána a veleb věčného krále, aby byl tvůj svatý příbytek s radostí v tobě znovu vybudován.
1: Aby Pán v tobě naplnil radostí všechny vyhnance a miloval v tobě všechny ubohé po všechny věky.
0: Skvělé světlo bude zářit ve všech končinách země. Mnoho národů k tobě přijde zdaleka.
1: Z nejzazších částí země k tvému svatému jménu v rukou přinesou dary nebeskému králi.
0: Všechna pokolení se budou v tobě radovat a jméno vyvoleného města potrvá na věčné věky.
1: Tehdy se těš a raduj ze synů spravedlivých lidí, protože se všichni zhromáždí a budou velebit věčného Pána.
0: Šťastní, kdo tě milují, a šťastní, kdo se budou radovat z tvého štěstí.
1: Duše má veleb Pána, velkého krále, neboť v městě Jeruzalémě bude zbudován jeho dům po všechny věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Raduj se, Jeruzaléme,
0: všichni se zhromáždí a budou velebit věčného Pána.
1: Chval svého Boha Sione, on se sílá svůj rozkaz na zemi.
0: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, chval svého Boha Sione.
1: Že zpevnil závory tvých bran, požehnal tvým synům v tobě.
0: Zjednal tvému území pokoj a sytí tě jadrnou pšenicí.
1: Sesílá svůj rozkaz na zemi, rychle běží jeho slovo.
0: Dává sníh jako vlnu, jíní sype jako popel.
1: Zhazuje své krupobytí jako drobty chleba, jeho mrazem tuhnou vody.
0: Posílá své slovo a rozpouští je, poroučí zavanout svému větru a vody se rozproudí.
1: Oznámil své slovo Jakubovi, své zákony a přikázání Izraeli.
0: Tak nejednal se žádným národem, nezdělil jim svá přikázání.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Chval svého Boha, Sione, on sesílá svůj rozkaz na zemi.
0: Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žijí ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.

0: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe.
1: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe.
0: Plné důvěry je mé srdce.
1: Ty mi posíláš pomoc z nebe.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Volám k tobě, Bože, ty mi posíláš pomoc z nebe. Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Z milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
0: Mějme důvěru v Boha, neboť On se stará o všechny, které stvořil a vykoupil skrze svého Syna. Modleme se.
1: Upevni, Bože, co jsi v nás vykonal. Bože milosrdenství, veď naše kroky cestou svatosti.
0: Abychom měli zájem o to, co je správné, spravedlivé a láskyhodné.
1: Pro svou věrnost nás nikdy neopouštěj.
0: Neruš s námi svou smlouvu.
1: Přicházíme k tobě se zkroušeným srdcem a pokorným duchem. Ujmi se nás.
0: Vždyť nemohou být zahanbeni ti, kdo v tebe doufají.
1: Křtem jsme byli přivtěleni ke Kristu a povoláni, abychom o tobě vydávali svědectví.
0: Stůj při nás, ať hlásáme tvé veliké skutky.
1: Upevni, Bože, co jsi v nás vykonal.
0: A připojme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, vyslyš naše prosby a veď nás svou milostí, abychom vždycky jednali podle Tvé vůle, s vděčností přijímali, co nám dáváš pro život zde na zemi a s nadějí očekávali, že nás přijmeš do radosti věčné. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání. Chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

pátek 24. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Ezechiela části 16. kapitoly. Jeruzalém, nevěrná snoubenka Hospodinova. Tak praví Pán Hospodin Jeruzalému. Celý tvůj původ je z kananejské země. Tvůj otec byl Amorita, tvá matka byla Chetitka. Hned po narození si byla pohozena na širé pole pro svou ošklivost. Když jsem šel kolem tebe a viděl jsem tě, jak se zmítáš ve své krvi, řekl jsem ti, žij ze své krve a vzrůstej. Polním poupětem jsem tě učinil. Vyrostla si, rozvinula ses, dospěla do svrchované krásy. Tu jsem šel kolem tebe a viděl jsem tě. Byl to tvůj čas, čas lásky. Rozprostřel jsem na tebe lem svého pláště, přikryl tvou nahotu. Přísahal jsem ti a uzavřel s tebou smlouvu, pravý Pán, Hospodin. A stala se mou. Umyl jsem tě vodou a očistil tě od krve, pomazal tě olejem. Dal jsem tě obléknout do pestrobarevného šatu, obul jsem tě do střevíců z delfíní kůže, uvinul jsem ti hlavu turbanem z kmentu, přioděl jsem tě hedvábným rouchem. Ozdobil jsem tě klenoty, náramky jsem navlékl na tvé ruce, náhrdelník na tvé hrdlo. Vložil jsem kroužky do tvého chřípí, náušnice do uší a nádhernou čelenku na hlavu. Zdobila se s zlatem a stříbrem, odívala se s kmentem, hedvábím, pestrobarevným rouchem. Jedla si pečivo z nejjemnější mouky, med a olej, stala se s překrásnou a schopnou králování. Tvé jméno se rozneslo mezi národy pro tvou krásu, neboť byla dokonalá ozdobou, kterou jsem tě obdařil, pravý Pán, Hospodin. Ty ses však spoléhala na svou krásu, využívala si své slávy a oddávala se s každému, kdo šel kolem a zahrnovala ho svým smilstvím a stala se si jeho. Proto, nevěstko, slyš Hospodinovo slovo. Hle, zhromáždím všechny tvé milence. Přivedou na tebe zástupy, ukamenují tě a probodnou tě svým mečem. Tvé domy spálí ohněm a potrestají tě před očima mnoha žen. Tak ukončím tvé smilství, mzdu už nebudeš dávat. Ukojím na tobě svůj hněv, přestanu na tebe žárlit, uklidním se a nebudu se už hněvat. Poněvadž si nebyla pamětlivá dnů své mladosti, popouzela si mě ke hněvu ve všech těchto věcech. Proto, hle, i já nechám dopadnout tvé chování na tvou hlavu, pravý Pán, Hospodin. Nepřidáš už jinou hanebnost ke všem svým ohavnostem. Tak pravý Pán, Hospodin, učiním s tebou tak, jako ty jsi učinila, když si pohrdla přísahou a zrušila smlouvu. Rozpomenu se však na svoji smlouvu, sjednanou s tebou za dnů tvého mládí, a uzavřu s tebou smlouvu věčnou. Vzpomeň si na své chování a zastydíš se, když vezmu tvé větší i menší sestry a dám ti je jako dcery, avšak ne pro dřívější smlouvu s tebou. Uzavřu s tebou smlouvu novou a poznáš, že já jsem Hospodin, aby ses rozpomenula a zahanbila a nemohla již otevřít ústa pro hanbu, až ti odpustím všechno, co jsi udělala, pravý Pán, Hospodin.

Je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Je pátek 18. září. Podle katolického kalendáře připomínáme památku italského františkána svatého Josefa Kopertinského, mistra modlitby. Zemřel v tento den roku 1663. Je patronem studentů, pilotů a letců, kosmonautů a také cestujících letadlem. 18. září 1848 byla na českých gymnáziích zavedena čeština jako vyučovací jazyk. 64. narozeniny dnes slaví bývalý dlouholetý ředitel slovenského rádia Lumen, kněz, teolog a mediální odborník, páter Juraj Spuchlák, farář a děkan v Trstěné na Oravě. 76 let se dožívá někdejší prezident Světového luterského svazu Munib Younan, emeritní palestinský biskup Evangelické luteránské církve v Jordánsku a Svaté zemi. A svátek má dnes Krištof, původně řecké jméno mučedníka z prvokřesťanských dob znamená nositel Krista. Tak Krištofům vyprošujeme vše dobré. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde jen ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. A nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 13 stupňů a bude vát slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Toliko počasí. Na Proglasu teď pokračujeme proudem písniček, nabídneme také přehled očekávaných událostí. Potom to bude ranní zíváček pro naše nejmenší posluchače v 6.45. Od 7. hodiny pak zpravodajství Českého rozhlasu Plus. Teď nám budou zpívat Věra Martinová a Tomáš Klus.

To byly magnetické bouře v podání Věry Martinové a Tomáše Kluse a teď už očekávané události s datem 18. září 2026. Třídenní kongres Renovabis, katolické humanitární organizace pro východní Evropu, končí v německém Freisingu. Zabývá se rostoucí polarizací na kontinentu. V kostele svatého Jiljí v centru Prahy bude poslední rozloučení s publicistkou a překladatelkou Michaelou Frejovou, někdejší vedoucí pražského studia pro glasu. Odešla v neděli krátce před 84. narozeninami. Přednášku Věda a náboženství v době AI pořádá Česká křesťanská akademie, místní skupina Blatnice pod svatým Antonínkem. V Domě svaté rodiny vystoupí docent Tomáš Mančal z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy. Začínají dvoudenní oslavy 30 let od založení Cyrilometodějského gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Brno. Studenti školy prožijí s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem ranní bohoslužbu v kostele svatého Augustina. Poté je čekají workshopy a setkání se sestrami Cyrilometodějkami. A 30. výročí se připomíná také Caritas, vyšší odborná škola sociální Olomouc. Oslava slibuje dopolední setkání absolventů nad zkušenostmi z praxe od 15 hodin děkovnou mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné a večerní setkání studentů, absolventů, zaměstnanců a přátel školy. Tolik z očekávaných událostí.

0: ulici než o kresku.
1: Piloti, když větry vanou, usměvavé letušky.
0: Fotbalisti s dobrou ranou, fotbalisti bez mušky.
1: Známé tváře z televize, známé hlasy z rozhlasu.
0: Básníci, co žijí ryze o chlebě a pro krásu.
1: Češi, Němci, Finni, Švédi, Arabové, Tataři.
0: Odvážlivci, kteří snědí všechno, co si navaří.

Ahoj holky a kluci, krásné ráno všem, kteří právě vstáváte, máme 6.45, čas na náš ranní zíváček, tak už vás všechny vítám u vašich přijímačů. Dneska už máme pátek, takže víkend je za dveřmi, věřím, že se vám vstává o něco lépe. Ráda bych vás tady pozvala opět k soutěži, dneska nás navštíví známá osobnost, v soutěži si budete moci vysoutěžit nějakou písničku pro někoho blízkého, ale ještě ze všeho nejdříve vás pozvu k modlitbě a začneme znamením kříže. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, probouzím se do nového dne a chci tě moc prosit o posilu do všeho, co mě čeká. Bude toho ještě hodně a tak chci prosit o tvou pomoc a posilu. Děkuji ti za to. Amen. Teď už tu pro vás mám připravenou písničku Holky z Polaví.

Jaká je tu slíbená soutěž, tak si připravte holky a kluci telefony a také číslo k nám do studia 739 850 345 739 850 345. No a dneska ranní zíváček navštívila další významná osobnost.

0: Dneska nás čeká setkání s panem spisovatelem, kterého určitě všichni znáte. Narodil se na samém konci 19. století a zemřel v roce 1967. Známý byl jako malíř, kreslíř, ilustrátor, ostatně své knížky doplňoval vlastními kresbami. Kromě toho ovšem sepsal pro děti také poutavé příběhy. Život vdechl třeba postavičkám jako Čmelák Anínka, Brouk Pytlík anebo Ferda Mraven. Tak vzpomenete si na jeho jméno? Pokud ano, můžete to zavolat na číslo 739 850 345 a vysoutěžit si písničku. Tak já už zvedám telefon, tak někdo si to rozmyslel na poslední chvíli, než jsem stačila zareagovat, tak se vůbec nebojte a vyzkoušejte to. Dneska se ptám na jméno spisovatele, který napsal třeba Ferdu Mravence. Tak a už zvedám telefon, tak dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Simon.
0: Dobré ráno, ještě prosím jednou tvoje jméno.
1: Simon.
0: Šimon, promiň, jsem přeslechla. Ahoj Šimone, tak nám povíš, kdo to je?
1: Sekora.
0: Správně, já ještě doplním křestní jméno Ondřej. Ondřej Sekora. Výborně. Tak jo, Šimone, to jsi správně odpověděl. Máš rád třeba Ferdu Mravence?
1: Jo.
0: Jo. A co rád čteš celkově?
1: Mě to, co mě bude bavit. U mě se to furt střídá.
0: Furt střídá.
1: Nikdy nemám co číst.
0: Mm-hmm. A co třeba v poslední době tě nejvíc zaujalo?
1: Kluk tygrů.
0: Mhm. Tak to zní moc dobře. A jak se těšíš už na víkend? Je za dveřmi, tak máš nějaké plány?
1: Mám v sobotu narozeninovou oslavu s kamarády a v neděli narozeninovou oslavu s rodinou.
0: Mhm, takže jsi měl teďka někdy narozeniny v týdnu?
1: V sobotu. Týden.
0: Minulou sobotu, tak ještě dodatečně všechno nejlepší. A kolik ti bylo? Nebo kolik máš teď?
1: 12
0: roků, to je krásný věk. Tak jo, Šimi, tak ti přeju, ať to hezky oslavíte i s kamarády, i s rodinou. A dám ti teďka vybrat písničku. Mám tady Co dělá medvídek,

0: tak už to v našem zámku chodí, anebo koblížek?
1: Tak už to v našem zámku chodí. A můžu věnovat?
0: Určitě.
1: Tak já bychom to chtěl věnovat panu Rolínku.
0: Dobře, tak pana Rolínka. Zdravíme, posíláme písničku, moc děkuju, že jsi zavolal, měj se krásně a zase někdy zavolej. Ahoj.
1: Naslyšenou.
2: Tak už to v našem zámku.

dnešním ranním zíváčku nás svou návštěvou poctil Ondřej Sekora. Byl to tedy slavný český spisovatel a malíř, narodil se v Brně, ale většinu života prožil v Praze. Moc rád pozoroval přírodu a jak už bylo zmíněno, pro děti vymyslel a nakreslil slavného Ferdu Mravence s červenou putníkovanou mašlí, kterého si určitě všichni vybavujete, a také chvástala Brouka Pytlíka. A právě protože skvěle rozuměl hmyzu, v jeho knížkách ožívá celý broučí svět. A mimo to hodně sportoval a dokonce k nám z Francie přivezl novou hru rugby. To by tedy bylo k Ondřeji Sekorovi, a protože to je dneska takové zvířátkové, tak si ještě pustíme písničku, která se jmenuje Žížaly.

0: Nemůžeš se ráno probrat?
1: Zýváček tě zaručeně probere.
2: Od pondělí do pátku v 6.45.
3: Tato kočka poslouchá Proglas.
4: Bude 7 hodin a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
5: O 7 hodině a v pátek 18. září je s vámi Ranní Plus. Dobrý poslech přejí Martina Mašková
6: a Daniela Vrbová.
7: Český rozhlas Plus.
6: A tady jsou naše témata. V jaké situaci je před volbami, které začaly v Rusku, tamní opozice?
8: Vzkaz zní v podstatě takto. Politické hranice stanovené vládou nelze překročit.
5: Mohla by se část turecké menšiny v Německu při zemských volbách v Berlíně přiklonit k populistické pravici?
6: A jak fungují lidary, laserové oči autonomních vozidel, které vidí překážky na silnici i na vzdálenost 300 metrů?
5: Se zprávami je nejdřív ve studiu Marie Jakšičová.
9: Dobré ráno. Počet zraněných po nočních ruských vzdušných úderech na Kyjev stoupl na 20. Jsou mezi nimi i dvě děti. Uvedl to starosta města Vitalij Kličko. Oběti hlásí i další ukrajinské regiony. Rusko pokračuje v cílených útocích na ukrajinskou železnici. Vláda v Kyjevě proto přijala nová opatření k zajištění bezpečnosti cestujících i posádek vlaků.
10: Nová opatření vycházejí ze změn v klasifikaci vzdušných poplachů. Při nižší žluté úrovni poplachu budou vlaky jezdit beze změn a cestující budou moci na nádražích a zastávkách vystupovat a nastupovat jako dřív. Červená úroveň poplachu znamená bezprostřední ohrožení. Soupravy v té době zůstanou ve stanicích a cestující budou muset přejít do protileteckých krytů. Na ukrajinské železnici už funguje systém včasné výstrahy strojvedoucím, kteří v případě přímé hrozby vlak zastaví a evakuují cestující. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: V Rusku mezitím začaly volby. Během 3 dní ruští voliči zvolí poslance státní dumy dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Tématu se budeme věnovat hned po zprávách. Dlouhé fronty cizinců čekajících po příletu na pražskou Ruzini dnes bude řešit vedení letiště. V nich čekají v posledních dnech cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Těch se totiž týká jiný systém vstupu do Česka. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem, pokračuje ředitel komunikace letiště Marek Zeman.
11: EES, tedy Evropský systém vstupu a výstupu, začal platit od dubna letošního roku a je nasazen na vnějších hranicích šengenského prostoru. Týká se občanů třetích zemí, přijíždějících na krátkodobý pobyt a nahrazuje klasické razítkování pasu elektronickou evidencí.
9: Zejména pokud jde o první registraci člověka do evidence, může podle Zemana celý proces kvůli pořizování fotografie obličeje a otisku prstů trvat déle.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Hospodaření pojišťovny VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
12: Audit pochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
13: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
12: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
14: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
12: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř

0: Měř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Sestra severokorejského vůdce Kim Yo-chong viní americká vojenská cvičení ze zhoršování napětí na korejském poloostrově. Cvičení označila za válečnou hru vedenou Spojenými státy a pohrozila útočnější reakcí ze strany Pjongjangu. KLDR podle ní taky nehodlá měnit svou politiku posilování jaderného arzenálu. S odvoláním na severokorejská média to uvedly tiskové agentury. Mladší sestra Kim Chong-una působí jako ředitelka oddělení pro všeobecné záležitosti ústředního výboru vládnoucí korejské strany práce. Je považována za klíčovou postavu režimu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lidé v Mirovicích na Písecku budou dnes hlasovat v referendu o výstavbě větrných elektráren. 2 až 3 větrné elektrárny chce v lokalitě postavit společnost ČES. Město s ní už uzavřelo závaznou smlouvu o spolupráci, která by v případě výstavby garantovala příjmy v řádu desítek milionů korun. Lidé se psali proti záměru petici, obávají se negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví. Unikátní nahrávku rozhovoru Václava Havla a Ferdinanda Peroutky dnes odvysílá Český rozhlas Plus. Záznam vznikl v roce 1968 při cestě někdejšího dramatika a budoucího prezidenta do Spojených států, pravděpodobně v newyorském bytě legendárního novináře Peroutky. Nahrávka je unikátní i proto, že ji sám Václav Havel nikdy neslyšel, protože ji nemohl najít. Potvrzuje to i editorka Havlova literárního díla Anna Frajmanová. Sama netuší ani to, jestli Václav Havel natočil i některé další exulanty.
2: Ne, vůbec. Prostě já jenom vím, že to pořád hledal. A potom jsme to hledali my. Ale nenapadá. Mluvila jsem o tom s Janou Červenkovou, spisovatelkou a partnerkou Milana Jungmana, šéfredaktora Literárních novin. A protože jsem si tak tajně doufala, jestli někde není archiv literárek, protože nevím, někde jsem zaznamenala, že prostě ten balík nějaký by mohl být v těch literárkách, ale ten archiv nějak zmizel.
1: Rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si už teď můžete poslechnout na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Komponovaný pořad Havel se ptá Peroutky odvysíláme dnes po 8 hodině večer na Plusu. V Praze už začaly tradiční ranní kolony. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomalu mezi dálnicí D5 a Ořechem, tam je to na 10 až 15 minut. V Českobrodské do centra postojíte v koloně před Běchovicemi přes 10 minut. Na Štěrbohorské spojce směrem na Lanový most se jede v koloně od sjezdu na Dolní Počernice k Průmyslové. Na Jižní spojce směrem na Prahu 9 se také zaplnil Lanový most. A v Liberecké do centra se jede pomalu za sjezdem na Prosek, nesouvisle. Slá kolona pokračuje Holešovičkami k Blance a v Bělohorské směrem z centra se stojí před Vypichem 10 minut. Šťastnou cestu. Dnes bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně až zataženo. Ráno teď na Moravě jsou ojedinělé mlhy. Během dne se na severozápadě a západě území objeví slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů, na horách kolem 13. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Za zesnulou Ludmilu Javorovou sloužil páter Jan Hanák včera večer mši svatou v České u Brna, v hospodě u Baumanů. V minulosti s ní natočil rozhlasový dokument. Jak jsme informovali, brněnská teoložka Ludmila Javorová zemřela v noci na včerejšek v hospici v Rajhradě ve 94 letech. Za rudé totality byla blízkou spolupracovnicí tajného biskupa Felixe Marii Davídka při budování skryté církve, společenství Koinotés. V prosinci 1970 Davídek v situaci pronásledování církve udělil jáhenské i kněžské svěcení, aby zajistila duchovní službu v ženských věznicích a pracovních táborech. Komunistická státní bezpečnost ji bedlivě sledovala a často vyslýchala. Javorová přesto nikdy nikoho neprozradila. Po pádu režimu církev její svěcení neuznala. Ludmila Javorová pak působila jako učitelka náboženství ve farnosti Brno-Židenice a dál se neúnavně zapojovala do veřejného života a do diskuzí o postavení žen v církvi. Knižní rozhovor saleziána Zdeňka Jančaříka s ní vyšel pod názvem Ty jsi kněz na věky. Paměti národa před časem svěřila.
2: Já kdybych stála u oltáře, tak mě by nikdo nezastavil. To vám garantuji, já musím zemřít. Já bych totiž s lidma mluvila. Teď je ten okamžik, kdy teda ty vaše balvany tady položte na paténu lásky. Kristus bude proměněn, ta hmota, a on promění i ty vaše těžkosti. Očima to neuvidíme nikdy. Ale je to ve věčnosti.
1: Brněnský biskup Pavel Konzbol včera Ludmilu Javorovou v reakci na zprávu o jejím úmrtí označil za významnou osobnost své diecéze. Napsal: Velmi jsem si jí vážil pro vzdělanost, hluboký zájem o život církve i pro její dlouhodobou a obětavou práci ve farnosti. Před pár týdny jsem ji navštívil v nemocnici a setkání s ní pro mě bylo velmi osobní a obohacující. Budu na ní vzpomínat jako na mimořádnou ženu, která svůj život zasvětila službě druhým a církvi.
3: Kněžná fialinko, proč se v houští skrýváš?

sna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští zajde, polí bezné vůni přeci každý najde. Kněžná fialinko, proč se v houští skrýváš?

něžné líbeznosti. Plna líbeznosti, fialinka měrná, libosti a míře, že je věčně věrná. Něžná fialinko, proč se v houští skrývá?

0: Děkovat za úrodu budou poutníci tuto neděli na kopci Vejdoch u obce Jámy na Žďársku. Podrobnosti má organizátor páter Jan Peňás.
1: Začalo to, když bylo 100 let republiky, na kopci Vejdoch, odkud je vidět prakticky celé naše děkanství, byl postaven kříž, který se nazývá Strop života, dělal to Petr Váňa z Prahy. Tam chodíme na Tři krále na začátek roku z jara prosit za úrodu a týden před svatým Václavem děkovat za úrodu. Chodí se tam z různých těch obcí. Z okolí jdeme od hřiště, kde je starý kříž, cestou života, kde jsou už takové nové sochy, reliefy, kde se ti přikázání a jdeme až nahoru. Je to 600 metrů, je to 40 metrů navýšení, je to i pro vozíčkáře a po cestě se nějak modlíme, zpíváme. Na konci tady to poděkování za úrodu. Letos už podruhé tam bude biskupský vikář Pavel Šenkýřík. Vycházíme ve 3 hodiny od toho hřiště, tam jsou šipky po jamách, tak kdo chce, tak se může přijet a pak s námi jít. Tam vidět daleko i hrad Lipnice nad Sázavou, tam Zubštejn, je to taková rozhledna, otevřená ve dne v noci, bez schodů, ale s krásnou viditelností.
0: Pozval organizátor Dožínek na Vejdochu páter Jan Peňás.

si o tobě zdát. Uprostřed stínu hledám svou vinu, dám si o tobě zdát.

0: Další událostí celoroční iniciativy Rok smíření bude sobotní bohoslužba u krematoria Richard v Litoměřicích. To vyrostlo v závěru druhé světové války nedaleko nacistické podzemní továrny pod vrchem Radobíl.
1: Modlitby povede arcibiskup Stanislav Přibyl. Naváže na ně krátké putování na městský hřbitov ke kříži, který stojí v jeho centru. Účast přislíbil zástupce německé ambasády Martin Schmidt, který spolu se Stanislavem Přibylem a věřícími putoval na modlitební shromáždění a mši svatou v březnu do Rovenska pod Troskami. K zářijové bohoslužbě v rámci roku smíření se připojí také členové sdružení Ackermann Gemeinde, kteří přijedou do Litoměřic oslavit 80. výročí vzniku spolku. Pro Radio Proglas Olga Valentová.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:31, pátek 18. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře připomínáme památku italského františkána svatého Josefa Kopertinského, mistra modlitby. Zemřel v tento den roku 1663. Je patronem studentů, pilotů a letců, kosmonautů a také cestujících letadlem. 18. září 1848 byla na českých gymnáziích zavedena čeština jako vyučovací jazyk. 64. narozeniny dnes slaví bývalý dlouholetý ředitel slovenského rádia Lumen, kněz, teolog a mediální odborník páter Juraj Spuchlák, farář a děkan v Trstěné na Oravě. 76 let se dožívá někdejší prezident Světového luterského svazu Munip Younan, emeritní palestinský biskup evangelické luteránské církve v Jordánsku a svaté zemi. A dnešním oslavencem je Krištof, jméno je původem řeckého mučedníka z prvokřesťanských dob a znamená nositel Krista. Krištofům tedy blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké počasí přinese pátek, bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13 a bude vát slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Toliko počasí. Na Proglasu nás čeká až do 9. hodiny proud písniček, kdy nabídneme také zprávy a pozvánky z regionů. V 7:45 se můžete těšit na ranní hudební kompas. Tam si představíme slovenského jazzového pianistu Miloše Biháriho. V 8:00 přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Krátce po zprávách nabídneme přehled očekávaných událostí a od 9:00 v rámci hudebního typu týdne si zopakujeme koncert chorvatské skupiny Trobozanke ze studia Proglasu, který moderoval Janis Moras. To je tedy pozvánka pro vás na páteční ráno s Proglasem. No a teď si pustíme píseň Není mi 90 od kapely Něco si přeji, bude zpívat náš kolega, moderátor Juška Javůrek.
2: Rock'n'roll má šťávu, rytmus a to si užijete. A škoda, že sedíte, protože chtěli byste stát a trošičku si to vytrsat.

0: Nadační fond Melody ho zve v pondělí na benefiční kabaret v pražském Grand Hotelu Bohemia.
1: Pod slovem kabaret si představíte hlavně to, že je to taková skládačka. Skládačka scének, skládačka hudby a skládačka dobrého humoru. Ten večer ještě bude zajímavý tím, že po skončení Melodio kabaretu, který je za účasti Jany Richterové, vynikající písničkářky, zpěvačky, Ivy Pazderkové a mě a dalších muzikantů, zažijete veřejné představení nového projektu Melodia, který bude dvouletý a má podtitul 20 měst pro 30 životů. Takže neodcházejte hnedka po skončení, vydržte s náma ještě cirka do 10 hodin, dáte si s náma něco dobrýho na zub a my vám povykládám o tom, co se chystá.
0: Informuje na Proglasu spoluzakladatelka Melodie Šimona Mašková. Výtěžek podpoří dva lidi se zdravotním postižením, kterým nadační fond pomůže na cestě k větší samostatnosti, sebedůvěře a naplněnému životu.
1: Na našich představeních a na tomhletom konkrétním představení lidi ještě zažijou to, že pomůžou dalším dvěma klientům nadačního fondu Melodio. Takže vstupenka, kterou si koupíte, vůbec není jen tak ledajaká. Pro ty dva lidi je to vstupenka do nového a lepšího života, protože my jim poskytujeme pouče a osobnostní rozvoj. A ti lidé naleznou znova svoje talenty, rozvinou se a možná budou dělat i něco jiného než dosud, ale s větším nadšením a prostě pojedou dále na svých talentech.
0: Podrobnosti k programu i prodeji vstupenek najdete na webových stránkách melodio.cz.

0: To byla píseň Solitaire, zpívala Kači, a teď už je čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Tentokrát si představíme slovenského jazzového pianistu a skladatele Miloše Biháriho a jeho nové album Chavorus de Django. Nahrál je se svým Django Gypsy Jazz Triem. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Chavolo Swing.

Album Chavo Rozda Django slovenského pianisty Miloše Biháriho a jeho Django Gypsy Jazz Tria přináší pestrou škálu stylů. Najdeme na něm standardy ve stylu gypsy jazzu, filmové skladby, francouzské melodie a maďarské písně, španělský swing nebo rumunský lidový tanec hora. Do aranžmá se navíc promítají motivy z klasické hudby, kterou Miloš Bihári vystudoval a stále k ní má blízko. Trio vzniklo před více než 8 lety z iniciativy houslisty Adama Hálase a jeho název odkazuje jednak ke slavnému belgickému kytaristovi Django Reinhardtovi a jednak k gypsy jazzu jako žánru. Neobvyklé je obsazení tria, ve kterém pianistu Biháriho a houslistu Hálase doplňuje bubeník. Chybí tedy kytara pro gypsy jazz velmi typická a také kontrabas. Tyto role proto musí částečně přebírat klavír. Biháry se snaží levou rukou vytvářet kontrabasový základ a zároveň napodobovat některé funkce kytary nebo cymbálu. Poslechneme si úpravu maďarského tance číslo 5 G-moll od Johannese Brahmse a na závěr maďarskou píseň Csillagok, Csillagok.

0: A zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Ranní Plus s datem 18. září. 8 hodin od mikrofonu zdraví Martina Mašková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: O čem budeme mluvit v následující hodině? Jak se v ruské předvolební kampani projevovalo téma války na Ukrajině?
1: Proč bude policie prověřovat dceřinou firmu Všeobecné zdravotní pojišťovny?
2: A jordánský král je v Praze. O jakou spolupráci s Amánem stojí Česko v obranné sféře?
1: Zprávy dnes připravuje a o slovo se opět hlásí Marie Jakšičová.
4: Dobré ráno. Ministerstvo spravedlnosti připravuje vystoupení z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Návrh usnesení ještě musí schválit vláda. Iniciativa si klade za cíl podporu transparentnosti vládnutí, boj proti korupci a zvýšení občanské angažovanosti. Opozice krok kritizuje, například podle Barbory Urbanové z hnutí STAN oslabuje hlas občanské společnosti.
5: Politici, kteří za tímhle stojí, v minulém volebním období dělali všechno proto, aby jim občanská společnost, třeba i ty neziskovky, řekli, co mají dělat. Tohle je úplně jako neuvěřitelný, co vlastně vůči občanské společnosti a neziskovým organizacím, které tady pomáhají, dělají tedy práci, na kterou ten stát vlastně nemá, tak jako předvádějí.
4: Ministerstvo spravedlnosti argumentuje hlavně finanční úsporou. Za členství Česko platí 500 000 korun ročně. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO nejde o oslabování občanské společnosti. Polský premiér Donald Tusk bude na Ukrajině jednat o spolupráci v protiraketové obraně. Na Ukrajině se sejde nejen s prezidentem Volodymyrem Zelenským, ale také se slovenským premiérem Robertem Ficem. V čase Tuskovy návštěvy Ukrajina pořádá summit Karpatské iniciativy, kterého se účastní i zástupci Česka, Maďarska nebo Rumunska.
6: My dnes musíme společně myslet na to, jak zabezpečit celou Evropskou unii, všechny naše země před možnými provokacemi a útoky ze strany Ruska.
7: Řekl před cestou na Ukrajinu v reakci na další ruské dronové útoky blízko polských hranic premiér Donald Tusk. Během svého dřívějšího vystoupení v Sejmu zopakoval, že pozdní podzim a zima budou nejkritičtějším obdobím v ruské válce proti Ukrajině. Podle zpravodajských informací, které má k dispozici, plán Kremlu zahrnuje i hybridní údery dronů a raket na země podporující Ukrajinu, včetně Polska. Rusko podle informací prý také není připravené na žádné vážné rozhovory o příměří. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Nejméně 37 lidí podezřelých z nelegální těžby zemřelo v nigerské věznici. Úřady za možnou příčinu smrti označily šíření nemoci. Podle jednoho z přeživších se ale v přeplněné celé nedostatečně větralo. V místnosti s 65 vězni se tak lidé mohli udusit. Zadržený to uvedl pro agenturu AP. Guvernér státu Niger vyhlásil třídenní smutek a k vyhlášení úmrtí sestavil komisi. Věc vyšetřuje taky policie.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Dceřinou firmu VZP prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny kvůli podezření z podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle mluvčí pojišťovny Viktorie Plívové jsou důvodem závěry auditu. Ten například odhalil podezřelé smlouvy a dary. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakákoliv pochybení odmítá.
8: Co se týče těch darů, prosím vás, tak já si trvám za to a plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly prostě účelné, byly v souladu se statutem a celkově zapadaly do toho ekosystému. To znamená udělat z té PVZP ještě větší pojišťovnu.
4: Audit zpochybnil například dar 7 milionů pro spolek, který vede bývalý zastupitel ODS Tomáš Dušek. Spolek nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Dušek řekl, že část peněz použil na pořádání debat s politiky. Podle něj bylo vše podle pravidel. Více řekneme v následující půlhodině. Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností, hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu, elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů.
9: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo

0: současnou situaci dostatečně připraveno.
1: Systém EES platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště, například ve Frankfurtu nad Mohanem, v Mnichově nebo v Amsterdamu. Začíná podzimní vlna akce Ukliďme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Hlavní úklidový den bude neděle 20. září. Do kampaně se letos zaregistrovalo už 12 000 lidí, kteří se přihlásili k přibližně 200 úklidovým akcím. Podle svazu ochránců přírody se zapojí i 108 škol. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Starostové měst a obcí ve Šluknovském výběžku se snaží odvrátit uzavření dětského oddělení v nemocnici v Rumburku. Budou o tom dnes jednat se zástupci kraje a krajské zdravotní. Ta oznámila uzavření oddělení na konci roku. Primář oddělení odchází do důchodu a nepodařilo se za něj sehnat náhradu. Podle mluvčí krajské zdravotní Miroslavy Kučerové je nemocnice ztrátová. Zdravotnické zařízení v Rumburku je spádové pro zhruba 55 000 lidí. 13 herců do 20 let se v nové inscenaci Národního divadla Praha inspirovalo esejí Václava Havla Moc bezmocných. K jeho nedožitým 90. vytvořili stejnojmenný činoherní titul jako svou generační výpověď. Premiéra je dnes na pražské křižovatce.
2: Inscenace Moc bezmocných se částečně opírá o esej Václava Havla. Vysvětluje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
3: My jsme se vlastně zpočátku chtěli věnovat vlastně té eseji, ale pak jsme zjistili, že ty vnitřní témata a témata těch Čechů a Slováků, těch mladých lidí, jsou natolik silný, že na tom můžeme tu inscenaci postavit.
2: Mladí herci otevřou témata, která jejich generaci nejvíc trápí. Mimo jiné genderové nerovnosti, vlastenectví nebo ekologická krize. Snaží se tak lidem ukázat svět svýma očima. Valeria Oros, Český rozhlas.
1: Silný provoz čekejte na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru na Pražský okruh za Ořech pojedete 25 minut. Na okruhu směrem z letiště na D1 se za sjezdem na D6 na 24. kilometru srazila dvě auta. V dopravním omezení blokují levý pruh, je tam krátká kolona. A na okruhu až Štěrboholské spojce směrem na Lanový most zpomalíte před sjezdem na Běchovice. K Průmyslové je to na 15 minut. Dobře dojeďte. Dnes čekejte teploty kolem 20 stupňů, polojasno až oblačno. Místy také slabý déšť, hlavně na horách. Tolik zprávy s Marií Jakšičovou.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 12 minut po 8 hodině a jsou tu očekávané události s datem 18. září 2026. Třídenní kongres Renová bez katolické humanitární organizace pro východní Evropu končí v německém Freisingu. Zabývá se rostoucí polarizací na kontinentu. V Lateránské bazilice se odehraje výroční zhromáždění římské diecéze, která je přímo podřízená svatému stolci. Zhromáždění zástupců duchovenstva, farností a diecézních orgánů se zúčastní i papež Lev XIV. V kostele svatého Jilí v centru Prahy se blízcí, přátelé a známí naposledy rozloučí s publicistkou a překladatelkou Michaelou Frejovou, někdejší vedoucí pražského studia Proglasu. Odešla v neděli krátce před 84. narozeninami. Přednášku Věda a náboženství v době AI pořádá Česká křesťanská akademie, místní skupina Blatnice pod svatým Antonínkem. V domě svaté rodiny vystoupí docent Tomáš Mančal z Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy. Začínají dvoudenní oslavy 30 let od založení Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno. Studenti školy prožijí s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem ranní bohoslužbu v kostele svatého Augustína. Poté je čekají workshopy a setkání se sestrami Cyrilometodějkami. 30. výročí se připomíná také Caritas, vyšší odborná škola sociální Olomouc. Oslava slibuje dopolední setkání absolventů nad zkušenostmi z praxe. Od 15 hodin děkovnou mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné a večerní setkání studentů, absolventů, zaměstnanců a přátel školy. Krajské oslavy hasičů v Olomouci nabídnou kromě přehlídky moderní i historické techniky, aktivity pro děti a oficiální ceremonii také bohoslužbu. To bude v katedrále svatého Václava celebrovat arcibiskup Josef Nuzík. Ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku začíná konference s názvem O mocném působení dítěte Ježíše a Panny Marie. Program netvoří jen přednášky a svědectví, ale také společné modlitby za český i slovenský národ a jejich duchovní obnovu. Jak na domácí péči s charitou napoví beseda s pracovníky charitních služeb v evangelickém kostele v Letohradě. Brněnský kostel svatého Jakuba láká na speciální audiovizuální projekci, která pracuje s interiérem chrámu, světlem, hudbou a příběhem zrození, řádu a zániku vesmíru. Představení je možné navštívit během 3 dnů ve třech časových blocích. A součástí hudebního festivalu u svaté Ludmily v Praze na Chvalech bude vystoupení sopranistky Aleny Hellerové a pražského barokního souboru s uměleckým vedoucím Vojtěchem Jouzou. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Situace v Nepálu zůstává vážná. Ničivé záplavy z konce srpna se vyžádaly přes 1300 obětí na životech. Pohřešuje se více než 6100 lidí. Poškozená je nadále významná část infrastruktury. Kolem 4000 lidí je v provizorních evakuačních centrech. Výrazně roste riziko nemocí z kontaminované vody a situaci zhoršuje i příchod nízkých teplot do zasažených horských oblastí. Tamní koordinátor pro mimořádné události z Mezinárodní humanitární organizace ADRA Suman Raval aktuálně dodává.
2: Když 26. srpna zasáhly Nepál přívalové povodně, náš tým začal okamžitě jednat. Během 72 hodin jsme již byli přímo v zasažených oblastech, kde jsme vyhodnocovali situaci a poskytovali nezbytnou pomoc. Situace byla extrémně náročná. Hned po našem příjezdu na místo jsme obdrželi varování před další možnou přívalovou vlnou a museli jsme se proto stáhnout do bezpečí. Jakmile bylo varování odvoláno, náš tým se do oblasti i hned vrátil. Rozsah katastrofy je značný. Podle oficiálních údajů bylo zasaženo více než 92 tisíc lidí a přes 10 tisíc domácností. Mnohé rodiny přišly o své domovy i majetek a čelí vážným problémům s přístupem k základním službám.
1: Lidé v Nepálu podle Ravala potřebují hlavně základní věci, které jim umožní zvládnout každý další den. Nezávadnou pitnou vodu, výživné potraviny, hygienické potřeby, teplé a bezpečné přístřeší a přístup ke zdravotní péči.
2: Potřeby však nejsou pouze materiální. Lidé potřebují i pocit důstojnosti a normálnosti. Mnoho z nich přišlo o své domovy i majetek a žijí mimo své komunity. Potřebují emocionální podporu, bezpečné prostředí a návrat k běžnému životu. Proto hledáme způsoby, jak jim pomoci získat zpět určitou míru kontroly nad jejich životy. Jedním z příkladů jsou aktivity typu cash for work, jako jsou sanační a úklidové práce. Zasažení lidé si tak mohou vydělat peníze a zároveň pomáhat udržovat své dočasné bydliště čisté a bezpečné.
1: Z dlouhodobého hlediska patří mezi největší výzvy obnova domovů a cest, zdravotnických zařízení, veřejných budov a dalších základních staveb, zařízení a služeb. Zvláště pak v odlehlých a těžko přístupných horských oblastech Nepálu, vysvětluje Suman Raval z ADRI.
2: Mnohé rodiny přišly o své prostředky k obživě, takže pomoci jim obnovit zdroje příjmů a zajistit dlouhodobou obživu tak, aby se opět stali soběstačnými, bude rovněž vyžadovat čas. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na psychologický dopad katastrofy. Trauma, které lidé prožili, přetrvá i po odeznění první fáze pomoci a proto bude klíčová i dlouhodobá psychosociální podpora. V konečném důsledku je největší výzvou pomoci rodinám posunout se od nouzové pomoci ke stabilnímu a důstojnému zotavení a zároveň zajistit, aby komunity byly odolnější vůči budoucím katastrofám.

0: Legio vlak, který je replikou vlaku používaného československými legionáři v Rusku, hostí novou výstavu věnovanou Sokolu a skautskému hnutí. Prvním místem, kde ji mohou zájemci vidět, je nádraží v Liberci. Na jeho pátém nástupišti vlak zůstane do příští neděle, poté bude pokračovat dál po Česku. Expozice v Legio vlaku je rozdělena na dvě části, řekl vedoucí jeho posádky Jiří Miller.
1: Levá při příchodu je zaměřená hlavně na historii a současnost Sokola a ta pravá potom na scouting nebo skauty, kteří se účastnili taky našeho druhého odboje. Je to vlastně panelová výstava, máme tady jednu tu místnost, kde je vlastně prostor i pro trojrozměrné exponáty. V té další části potom máme třeba i figuriny, ukázky vlastně stejnokrojů.

Je 8:30, pátek 18. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Podle katolického kalendáře připomínáme památku italského Františka na svatého Josefa Kopertinského, mistra modlitby. Zemřel v tento den roku 1663. Je patronem studentů, pilotů a letců, kosmonautů a také cestujících letadlem. 18. září 1848 byla na českých gymnáziích zavedena čeština jako vyučovací jazyk. 64. narozeniny dnes slaví bývalý dlouholetý ředitel slovenského rádia Lumen, kněz, teolog a mediální odborník páter Juraj Spuchlák, farář a děkan v Trstěné na Oravě. 76 let se dožívá někdejší prezident Světového luterského svazu Munib Younan, emeritní palestinský biskup Evangelické luteránské církve v Jordánsku a Svaté zemi. A dnešním oslavencem je Krištof, původně řecké jméno mučedníka z prvokřesťanských dob znamená nositel Krista. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí? Bude polojasno až oblačno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. A nejvýše naměříme teploty mezi 18 a 23 stupně Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 13 a bude vát slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Tolik o počasí. Na Proglasu ještě pokračujeme půl hodinky proudem písniček v 9 hodin v rámci hudebního typu týdne. Nabízíme záznam koncertu chorvatské skupiny Trobozanke ze studia Proglasu, který moderoval Janis Moras. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom se můžete těšit na relaci Rádia 7 Uši k duši v 10 hodin a 15 minut. Od 10:30 to bude vonička lidových písní, kterou pro vás připravuje hudební redaktorka Helena Bradfeldová. A od 11. hodiny čteme na pokračování. Dnes to bude 24. část knihy Podepsána Charlotte, kterou máme rozečtenou Sophie de Millenheim. To je tady pozvánka pro vás a teď nám bude zpívat Jan Nedvěd mladší o tátovi.

0: Právě 30 let trvá Caritas, vyšší odborná škola sociální Olomouc. Ve středu putovala na svatý Kopeček. Hlavním dnem oslav jubilea je dnešek. Program představil Proglasu ředitel školy Martin Bednář.
1: 10 hodin ráno začíná konference na aktuální témata v sociální práci. Je to takový formát, kterému se říká open space, u nás není tak úplně běžný a těmi hlavními aktéry jsou právě ti účastníci té konference, kdy oni tam náší témata, diskutují o nich, vyměňují si zkušenosti. Odpoledne ve 3 hodiny bude mše svatá, děkovná, to bude taková opravdu velká sláva, protože budou sloužit dva arcibiskupové, Jan Graubner, který školu založil, a současný arcibiskup Josef Nuzík. Celebrovat budou také řada spirituálů školy, kteří školou prošli za tu dobu její existence. Bude tam schola ze zpěváků, kteří naší školou školní prošli, takže to bude asi 60 člený board. 5 hodin bude v aule ve škole setkání absolventů, studentů, zaměstnanců, přátel školy, ale protože do té auly by se určitě nevešli, tak to budeme všechno streamovat, budeme to vysílat do všech učeben ve škole, to je taky jedna z těch proměn té moderní školy, která tohle dokáže. Tam zase budeme představovat knihu o škole, která teď právě vyšla při té příležitosti, film. Budeme tam mluvit o budoucnosti školy, bude tam nějaká kulturní vložka. No a až to skončí, tak bude slavnost Agape, bude připravené pohoštění, budou otevřené prostory. Absolventi v různých učebnách budou fotografie z těch různých let, kdy studovali, aby se tam našli a mohli se taky podívat, jak třeba i na tu svoji proměnu. A pokud jsou to fotografie ze školy, tak možná taky uvidí tu proměnu té školy.
0: A co podle ředitele Bednáře oslavy školy pro účastníky znamenají?
1: Mříti absolventi nám říkají, Caritas, té škole, z které já celý život čerpám. A já věřím, že když se k nám vrátí, takže zase se toho budou moci nějak nadechnout, napít, okusí zase tu atmosféru té vzájemnosti, toho společného díla, pomáhání. A zaměstnanci zase, tam je to tak, že celý ten smysl tomu našemu snažení dávají právě ti absolventi, protože my je učíme něco, co potom oni realizují a oni jsou nám takovou odměnou a zdrojem té naší práce. Tak já myslím, že by se ten den na to setkání mohlo stát takovou oázou živé vody pro všechny, kteří tam budou, a i pro ty lidi, kteří třeba se školou nebyli spojeni, nejsou její absolventi, budou to ti návštěvníci nebo představitelé různých institucí, takže okusí právě to společenství založené na pěkných vztazích a na tom našem poslání, kterým je to, co je v názvu naší školy, milosrdná láska. Něco, co v dnešní době myslím, že má obrovskou hodnotu a co může posílit každé člověka, na kterého se valí různé negativní zprávy a starosti a zvízele, kterých je opravdu ve společnosti mnoho, takže tady by to mohlo být nadechnutí a načerpání něčeho krásného, toho, co v našem životě také je přítomné, ale nikdy si to třeba tak úplně neuvědomujeme.
0: Třicetiny olomoucké Caritas vybízejí k reflexi, jak se škola proměnila, míní ředitel Martin Bednář.
1: Proměnily se studijní materiály, proměnil se dokonce obsah studia, proměnily se metody výuky, proměnilo se technické vybavení. Čili takový ten vnější pohled, když se díváme na fotografie z těch před 30 let, tak opravdu je to diametrální rozdíl. Ale pak jsou věci, které se zase tak moc nemění. A to je taková vzájemnost, nadšení pro tu práci, tak na branku. My jsme si třeba před lety vetkli hodnoty, kterými chceme tu školu profnout a všechno, co děláme. Je to láska, pravda, svoboda, odpovědnost, spravedlnost a odbornost. A tohle jsou témata, která jsou nesmírně důležitá právě v dnešní době. Hodnotová proměna společnosti, ale také třeba výzvy spojené s umělou inteligencí a s moderními technologiemi, to jsou taková průřezová témata.
0: Škola se také dívá do budoucnosti a plánuje. Čeká jí řada výzev. Uvedl dále v rozhovoru pro posluchače Proglasu ředitel Caritas Martin Bednář.
1: Těch výzev před námi je mnoho. Na čem konkrétně pracujeme, tak to je kompetenční model výuky, což je úplně nová metoda. My jsme s tím začali před rokem, teď to rozvíjíme, chceme to zlepšovat, zavádět další metody práce, s tím souvisí potom i pracovávání závěrečných prací studentů. Zkrátka chceme reagovat na potřeby doby. Velkým tématem je obrovská míra obtíží a svízely, se kterými se potýkají naši studenti, a my na to musíme a chceme reagovat. Ono se zdá čím dál bohatší a pohodlnější. vlivnější společnost, ale opravdu ten život pro ně není úplně lehký, i včetně třeba ekonomických nároků, protože mnoho z nich se musí živit a pracují, a to nejenom v rámci toho kombinovaného studia. Proměňuje se trh práce, promění se potřeby zaměstnavatelů, na to reagujeme také vzdělávání v rámci vzdělávacího střediska, takže nabízíme specializované výcvikové kurzy, seberozvojové vzdělávací aktivity, aktivity zaměřené na duševní zdraví, hodně se rozvíjí multidisciplinární spolupráce a tak dále. Čili práce máme před sebou spoustu, plánu taky, vizí hodně. Uvidíme, co se podaří realizovat, ale moje zkušenost je, kterou jsem získal krátce po té, co jsem do školy přišel a která celou dobu trvá, tak to je, že to dílo je požehnané. A když je dílo požehnané, tak se prostě daří.
0: Uzavřel pro naše vysílání ředitel Caritas Vyšší odborné školy sociální v Olomouci, která právě oslavuje 30. výročí založení.

0: Komunitní centrum křesťanských umělců v újezdu Utišnova, známé jako Útočiště, se tento víkend zapojí do dnů otevřených ateliérů. Nabídne výstavu umění a divadelní program nejen pro děti. Více zakladatelka centra Vendula Nečesalová.
1: Budeme mít zahájení od 3 hodin a vlastně tam budou i workshopy a potom tam bude výstava 7 umělců. Bude to v rámci fotek, potom tam budou řezby, loutky, textil a básně. A já si myslím, že to bude skvělý i v tom, že člověk může přijít do nějaké komunity lidí a možná zažít nějaké společenství a fakt nechat se tak protchnout krásou. Bude tam zároveň výstava velmi zajímavých umělců. A například Marie Baroš má soubor takových fotografií. Vlastně to je její bakalářská práce na téma rumunské vesnice. Dost to apeluje na čas zpomalit a zastavit se. A vlastně budou tam v sobotu různé workshopy, bude tam i loutkové divadlo. Hnedka po zahájení vlastně bude pro děti od 3 hodin vlastně loutkové divadlo, co bude hrát jeden pán, který dělal přes 300 loutek. A bude tam výborná káva. A vlastně v neděli jsou velmi šlatné pohádky. Divadlo performativní, to bude také od 3 hodin.
0: Útočiště od roku 2018 nabízí prostor pro setkávání a uměleckou tvorbu, vysvětlila jeho zakladatelka Vendula Nečesalová.
1: Útočiště je vlastně takový prostor, který využíváme pro různé akce, ale jako cíl toho místa je, aby vlastně skrze krásu jsme přinášeli Boha lidem, ať je to ve vztazích nebo v umění. Asi to byl dlouhý proces, není to úplně krátká cesta tady toho vzniku, ale vnímala jsem tak, že mě jako fakt do toho pán vede. My tam máme různé akce, pracovní soboty, dětské víkendovky.

0: Kněžský domov svatého Václava ve Staré Boleslavi po opravě dál slouží svým klientům. Památkově chráněný objekt, který od roku 2020 spravuje arcidiecézní Charita Praha, prošel v uplynulých 2 letech rozsáhlou rekonstrukcí. Středečního slavnostního otevření se zúčastnilo více než 200 hostů, včetně představitelů církve, státu i samosprávy. Program zahájila mše svatá, kterou celebroval pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: Stojíme před dalším hotovým projektem, jedním asi z nejnáročnějších, co se týče grantových nároků, finančních, památkářských, ale jde o to, aby v tomto domě jsme se, nebo jste se zatím třeba tam tak jednou při bydu vidíme, cítili dobře a abychom vlastně my, kteří ještě nám to trochu běhá a myslí a jsme zdraví a jsme rozutíkaní po celém světě, tak abychom sem taky našli cestu. Děkuji vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zasloužili o to, že ten dům je takový, jaký je. A děkuji vám všem, kteří jste se v tomto domě rozhodli žít, abyste se tady měli dobře, ale také, abyste byli pro nás svědectvím o těch podstatných věcech života. A samozřejmě děkuji vám všem, kteří jste se rozhodli tady trávit svůj život ne tolik ani v práci, jako ve službě.
0: Řekl při bohoslužbě ke znovu otevření domova svatého Václava pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Rekonstrukce objektu zahrnovala kompletní modernizaci, vznik plně bezbariérového prostředí, nové pokoje s vlastním sociálním zázemím i moderní technologie vytápění a vzduchotechniky. A co tento počin znamená pro prezidenta arcidiecézní Charity Praha patera Edvarda Valčika?
2: Pro mě jako kněze z domu svatého Václava je místem, kde i já sám jednou můžu vlastně dožívat. Takže je to velmi důležité pro kněžský život, pro nás kněze, abychom věděli, že máme zázemí a to nově vybudované, které je opravdu v nadstandardní kvalitě a i přizpůsobili, kteří tady se věnují těm seniorům, těm důchodcům. Takže je to velká radost a velká naděje, že opravdu to bude přinášet hodně, hodně dobrá pro všechny, kteří zde zavítají, ať už jako klienti, nebo jako ti, kteří přijdou na návštěvu, nebo i ti pracovníci, že mají vlastně ty podmínky už úplně jiné.
0: Klienty domova svatého Václava jsou seniori starší 65 let, kteří potřebují 24-hodinovou péči k zajištění sebeobsluhy, a to především z řad kněží, řeholních či zasvěcených osob. Místní pracovníci vytváří duchovní prostředí, které respektuje jejich životní cestu a hodnoty.
3: Seniori nás obohacují svou přítomností. Jsou to lidé, kteří mají obrovské životní zkušenosti, kteří mají laskavost a životní moudrost a že se od nich máme hodně co učit. A je dobré s našimi seniory, ať už těmi tady ve Staré Boleslavi nebo s těmi našimi blízkými rodiči, prarodiči, je potřeba s nimi trávit čas, vracet se k ním a vyjadřovat jim náš respekt a naši vděčnost.
0: Uzavírá na Proglasu Jarmila Lomozová z arcidiecézní Charity Praha.
4: Je toho tolik, co je navždy dávno pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič. A občas zašeptá, že už jsem starý, tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič, a občas zašeptá, že už jsem starý.

0: Kdo v uplynulých 6 letech zavítal na brněnské sídliště Lesná, pravděpodobně nepřehlédl stavbu kostela blahoslavené Marie Restituty. Vystihli si ji a zvládli místní farníci podle projektu architekta Marka Jana Štěpána. Kostel jim slouží právě 6 let od září 2020. Teprve letos se ale chrám podařilo dokončit tak, aby mohl být vysvěcen. Biskup Pavel Konzbůlov pozvání na nedělní slavnost na základě častého dotazu vysvětluje, jaký je rozdíl mezi žehnáním a svěcením.
1: Žehnání je vlastně, když v modlitbě přejeme dobro někomu nebo něčemu. Rodiče můžou požehnat svým dětem, když jdou do školy, známe požehnání aktovek, požehnání dopravních prostředků. Kostel na Lesné už požehnán byl, když byl postaven, ale ještě neměl pevný mobiliář a tak, aby se mohl užívat k bohoslužebným účelům, tak byl požehnán, bylo to přání dobra pro ty věřící, kteří tam budou chodit. Nyní je kostel už plně vybavený mobiliářem a vším, co je potřeba, a proto bude svěcen, čili konsekrován, což v praxi znamená, že bude výjmut z toho světského užívání a stane se kostelem, řekli bychom, na 100%. Čili bude to náboženská stavba, která bude sloužit k bohoslužebným účelům.
0: Svěcení kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné se koná tuto neděli od 10 hodin.

0: Jak se vám líbí?
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Hello everyone.
3: Zdravím všechny posluchače i diváky pořadu Jak se vám líbí na rádiu Proglas. Já jsem Janis Moras a v našem koncertním studiu bych teď rád přivítal chorvatskou skupinu Trobozanke. Vítejte.
4: Děkujeme.
3: Jmenovitě jsou tu dnes Tomislav, Tamara, Morana a Filip. My se potkáváme díky tomu, že jste přijeli do Brna vystoupit na festivalu Maraton hudby Brno 2025 a přivezli jste sebou spoustu zajímavých věcí, nástroje, kroje a samozřejmě sami sebe. Předtím, než se budeme bavit dál, myslím, že nastal čas na první píseň. Jaká to bude?
4: Jako první zahrajeme píseň z vesnice Babina Greda, která leží ve východní části Chorvatska, odkud pocházíme. Jde o velmi starý způsob zpěvu, který se používal například při pasení ovcí, koz nebo prasat. Možná je dobré vysvětlit, jak naše zpěvy fungují. Většinou zpíváme a kapela a někdy s doprovodem nástrojů. Obvykle jeden zpěvák začne a píseň vede. V této skladbě bude hlavním hlasem jedna z našich zpěvaček, v jiných písních to může být zase někdo jiný. Ostatní se pak přidávají a následují vedoucí hlas.
3: Takže něco jako influencer a jeho sledující?
4: Přesně tak.

0: It's enough.
1: To stačí. Abyste rozuměli, tak my si z toho děláme legraci, protože v Chorvatsku je běžné, že když někdo začne zpívat, je skoro nemožné skončit. Naše kolegyně proti domluvě právě přidala další sloku, proto jsem to raději utnul a proto to pro nás bylo tak vtipné.
2: Vy vlastně musíte zpívat dlouho, když nemáte nástroje a navíc se nemůžete odpojit, když doprovázíte hlavní hlas.
1: Je to tak. Myslím, že by bylo neslušné odejít nebo píseň přerušit, když hlavní zpěvák stále zpívá. K tomuto stylu zpěvu prostě patří, že ostatní pokračují, dokud zpívá vedoucí hlas.
2: Takže si nemůžete jen tak odskočit pro rakii.
1: To je vlastně jediná omluvitelná výjimka. Tady to asi nepůjde. Ale v našem přirozeném prostředí ano. Můžete si jít pro rakí, přinést ji zpěvačce, nabídnout jí a pak možná můžeme skončit. Dnes je ale v Chorvatsku moderní vystupovat skoro s vojenskou disciplínou. Nemůžete se zastavit. Všechno je mnohem vážnější a profesionálnější. Mně se ale líbí spíš ten původní způsob, kdy si lidé dělají legraci, když se něco nepovede, když někdo začne znovu nebo zaspívá slova, která ani pořádně nezná.
2: Působíte jako velmi veselí lidé, a to i teď po ránu, kdy natáčíme. Ještě jednou připomínám, že skupina Trobozanke právě vystupuje živě v koncertním studiu Rádia Proglas. Pojďme to vzít od začátku. Kde se vzal název skupiny?
3: The name of the band.
0: Okay, it's quite complicated, but okay. I will try to explain on my English.
1: To je trochu složité, ale pokusím se to vysvětlit. Trobozan je lidové označení dřevěné konstrukce oltáře v kostele. Nejlepší zpěvačky, většinou ženy a dívky, které vybíral kněz, stávaly právě tam. A když se hromadně zpívalo, vždy bylo na nich píseň vést. Říkalo se jim proto Trobozanke. Byly ale i další ženy, které zpívaly výborně. Těm se říkalo prvoredkynie, tedy doslova ty z první řady. Po mši jste si tak vlastně mohli vybrat, která zpěvačka je nejlepší a která by byla nejvhodnější třeba pro vašeho syna. Proto jsme si vybrali název Trobozanke. Myslíme si totiž, že jsme výjimeční lidé. Musím ale říct, že nejsme oficiální soubor. Jsme jen parta přátel. Všechno to začalo díky Antonu Apostolovi, který provozuje vydavatelství Antonovka Records. Rozhodl se přijet ke mně domů do Sarvaše, malé vesnice nedaleko Osijeku, což je čtvrté největší město Chorvatska, které leží na východě země. Chtěl nahrát všechny tradiční nástroje, na které hraju. Pak se mě zeptal, jestli by mohl natočit i nějakou skupinu. Řekl jsem, dobře, zavolám kamarády a připravíme pár písní a tanců. Tak jsem je svolal a začali jsme si říkat Trobozanke. Nahrávali jsme pro jeho projekt, na kterém dokumentuje folklorní skupiny z různých částí Evropy. Máme z té doby krásnou fotografii z mého obýváku. Bylo nás tam asi 10 nebo 12, takže jak vidíte, zdaleka ne všichni členové jsou dnes tady. Když jsme se dali dohromady, řekli jsme si, že budeme hrát jen sami pro sebe. Nebudeme oficiální soubor. Jsme prostě jen přátelé, kteří rádi zpívají. Když jsme spolu soukromně, zpíváme úplně stejným způsobem. A myslím, že právě to je na nás trochu jiné. Když jste oficiální soubor, jste vážnější. Existují pravidla, povinnosti, vystoupení. Tím my se příliš netrápíme. Děláme to hlavně pro radost.
2: Tak si ji pojďme udělat i teď. Prosím o další píseň.
1: Co bychom vám tak zahráli? Už vím, následující píseň je populární skladba z poloviny 20. století. Byla upravena v Bosně a Hercegovině a postupně se rozšířila i po celém Chorvatsku. Zahrajeme ji na nástroj zvaný samica, přesněji tambura samica. Říká se jí samica, protože jde o sólovou tamburu.

0: Skupina Trobozanke z východního Chorvatska právě vystupuje živě v koncertním studiu Rádia Proglas. Před písní jste říkali, že nástroj, který jste v ní použili, se jmenuje tambura samica. V češtině slovo samice znamená ženský protějšek samce, takže jsem si říkal, jestli existuje i nějaká samčí tambura. Jestli existuje jak mužská, tak ženská verze. Ale je to tak, že se jí říká samica proto, že je to sólový nástroj. Kolik má vlastně strun?
1: Má dvě zdvojené struny, takže dohromady čtyři. Když tento nástroj vznikl, říkalo se mu jednoduše tambura nebo tamburica. V různých regionech měl různé názvy. Teprve když se tambura postupně vyvíjela do různých typů, začalo se tomu, který používáme my, říkat samica, protože je určený pro sólovou hru. Dokáže hrát melodii i harmonii zároveň a právě tím se odlišuje od běžné tambury. Na rozdíl od moderních tambur, které se používají v orchestrech, se na tuto obvykle hraje sólově. Kromě ní používáme ještě dudy. Na ty také zahrajeme. Oba nástroje u nás fungují spíše jako rytmické než melodické. V lidové kultuře východního Chorvatska je běžné, že lidé zpívají a zároveň vytvářejí rytmus nohama. Taková je podstata našich kruhových tanců. Rytmus vzniká především pohybem a dupáním. I hudebníci tomu přizpůsobují svou hru. Ne, že by melodii zjednodušovali, ale upravují ji tak, aby co nejlépe podpořila rytmus. Ten je pro ně důležitější než melodie, protože tu stejně nesou zpěváci. A je zajímavé, že si zmínil mužský a ženský protějšek. Samicu totiž můžeme ukázat v malé i velké variantě. Takže by se vlastně dalo mluvit i o v uvozovkách ženské a v uvozovkách mužské verzi. Podobné rozdělení existuje také ve zpěvu. V našem případě to ale není úplně striktní. Můj hlas i hlas kolegy v obou písních zněly v ženské poloze, tedy o oktávu výš, než je obvyklé. V Chorvatsku v minulosti každý zpíval tak, jak mu to bylo přirozené, v tónině a poloze, která mu vyhovovala. Dnes bývá rozdělení na mužské a ženské party mnohem přísnější. Ale ne v našem případě, protože my prostě rádi zpíváme hodně vysoko a hodně nahlas.
0: Zmínili jste vydavatele Antona Apostola. Už i naši posluchači díky několika pořadům z cyklu Jak se vám líbí znají jeho vydavatelství Antonovka Records. A vy jste vlastně zástupci tohoto labelu na letošním ročníku festivalu Maraton hudby Brno. Říkali jste, že jste jen část z celé skupiny Trobozanke. Jak to, že jste přijeli právě vy čtyři? Bylo to podle toho, kdo měl zrovna čas?
1: V podstatě ano. Nejdřív jsme si nebyli jistí, jestli vůbec budeme moci přijet. Pak jsme si o tom ale promluvili a řekli jsme si, že ve čtyřech to zvládneme. Ostatní pracují a vždycky je problém sladit všechny povinnosti. Když to tak uvážím, tak z nás, kteří jsme teď tady, jsme až na jednoho všichni vedoucí folklorních souborů v malých vesnicích, takže učíme další lidi. Zároveň pracujeme i jako učitelé ve školách. Nejsme tedy jen nositelé této pěvecké a folklorní tradice, ale zároveň působíme jako pedagogové a pracujeme s dětmi. A vlastně i díky tomu jsme mohli přijet, protože máme prázdniny.
0: Jak se to liší, když se vás sejde třeba 10? Zase si zpíváte jen tak pro radost.
1: Ano, jíme, pijeme a zpíváme. Hlavně tedy jíme a ve velkém. Nejdřív postavíme co největší stůl, k kterému se vejde co nejvíc lidí. Všichni si sedneme a pak teprve řešíme, co budeme zpívat. Vlastně nejdřív se bavíme o tom, co budeme jíst. Součástí naší kultury je pohostinnost. Máme opravdu rádi hosty a rádi jim nabízíme jídlo. Když přijdou přátelé, musí být spousta jídla, spousta pití a teprve potom obvykle přijde čas na zpěv.
0: To je ten pověstný balkánský způsob života. Na stole je spousta malých talířků, víno, rakie a podobně. Já mám kořeny v Řecku, takže je mi to velmi blízké. A pak přijdou na řadu písně. Sedíte u stolu, když zpíváte?
1: Ano. Dokonce proto máme i odborný název. Říkáme jim stolní písně. Většinou jde o milostné nebo oblíbené lidové písně. Pokud někdo umí hrát na harmoniku nebo na tamburu samicu, může zpěv doprovázet. Dudy už se používají méně, i když dříve se využívaly také.
0: Takže jaká bude další stolní píseň?
1: Myslím, že zrovna další skladba nebude stolní píseň. Spíš to bude balkánské disco. Ale předtím, než zahrajeme, bychom možná mohli předvést další sólové nástroje, které jsme sebou přivezli. Je to několik menších, zejména dechových nástrojů, které už dnes nejsou tak rozšířené jako tambury, ale chtěli jsme je při této příležitosti ukázat. Většina těchto nástrojů dnes není příliš známá. O dudách a tambuře lidé alespoň vědí, že existují. Ale o těchto nástrojích už moc ne. Jsou to většinou píšťaly a podobné pastýřské nástroje jako frula, diplice nebo dvojnice. Většinou na ně hrávali pastýři při hlídání ovcí, prasat a jiného dobytka. Dnes už jsou téměř zapomenuté, ale my jsme se je pokusili znovu oživit a vrátit do života.
2: Past and we revived them in some manner.

0: It's such a small or musical instrument, but it can make a huge sound.
1: Ten poslední nástroj je sice velmi malý, ale dokáže vydat neuvěřitelně silný zvuk.
2: Ano. A slyšeli jste, že s ním občas bývají potíže. I proto se dnes už moc nepoužívá. Kdysi to byl základní pastýřský nástroj, vyrobený jen ze dvou kousků rákosu. Právě na něm se chlapci učili vyrábět svůj první hudební nástroj. Tehdy samozřejmě neměli mobilní telefony a při hlídání ovcí nebo prasat měli spoustu času. Museli se nějak zabavit. A tak si vyráběli diplice a učili se na ně hrát. Ti, kteří měli větší hudební nadání, se později mohli stát dudáky. Frula a dvojnice, které jste před chvílí také slyšeli, jsou něco jako zobcová a dvojitá zobcová flétna. Ty už většinou vyráběli řemeslníci a bylo možné je koupit na jarmarcích. Lidé na ně hráli ve volných chvílích při pasení dobytka nebo když měli čas během práce. Pro tyto nástroje je typické, že nikdy nejsou úplně dokonalé. Byly sice nádherně vyřezávané a řemeslně velmi pečlivě zpracované, ale po hudební stránce často neladily úplně čistě a nebyly ani dokonale harmonické. Někdy si jejich výrobci dokonce vytvářeli vlastní stupnice. Tyto nástroje nikdy nebyly určeny pro koncertní vystupování. Lidé na ně hráli hlavně sami pro sebe. Často i několik hodin v kuse. Dokonalost zkrátka není jejich základním atributem. S diplicemi se na pódiu skoro vždycky něco stane. Buď přestanou fungovat úplně, nebo se objeví nějaký jiný problém. Jsou to nástroje spíš pro hudební experimentování, než pro bezchybnou koncertní produkci. Lidé se mě také často ptají, když hraju na dvojnice a třesou se mi prsty, jestli jsem nervózní. Ne, nejsem. Možná bych si jen měl dát trochu rakie. Ne, vážně. Ty prsty se prostě třesou sami. Lidé si pak myslí, že mám trému. Navíc tyto nástroje nejsou příliš hlasité a proto je na veřejných vystoupeních nepoužíváme tak často.
1: Teď mám otázku konkrétně na dámy Tamaru a Moranu. Chtěl bych se zeptat na vaše kroje. Není vám v nich vedro?
3: Je opravdu velké. Máme pod tím několik vrstev oblečení. K tomu všechny ty šperky a další ozdoby, ale nevadí nám to.
1: Ale nosíte je jen při vystoupeních, že? Ne každý den, třeba ráno na snídani v hotelové restauraci. Takže jen příležitostně. Možná bychom mohli okomentovat i pánské kalhoty, protože na první pohled trochu připomínají sukni.
2: Ve skutečnosti jsou to kalhoty se dvěma nohavicemi. Jen vypadají jako sukně, protože jsou velmi široké a je na ně potřeba hodně látky. V minulosti oblečení poměrně jasně demonstrovalo společenské postavení člověka. Když jste měli široké kalhoty z velkého množství látky, znamenalo to, že jste bohatí a můžete si dovolit kvalitní oděv. Naopak, úzké kalhoty ukazovaly, že musíte šetřit a nemůžete utrácet za oblečení. Stejně tak množství šperků nebo bohatost oděvu vypovídali o finančním postavení rodiny. Byla to úplně jiná móda než dnes. Dnes se říká, že méně je více. Tehdy naopak platilo, že čím víc látky, tím lépe. Je také dobré připomenout, že východní část Chorvatska byla kdysi známá výrobou textilu. Látky se prodávaly například do Německa i do okolních měst. Bohaté zdobení oděvů bylo zároveň ukázkou mistrovství tkalců a jejich umění. Tyto kroje pocházejí z vesnice Alimaš v oblasti Baraňa. Jsou to nádherné slavnostní oděvy, určené především pro církevní obřady. Nebyly vytvořeny k tanci, ale k sezení u stolu a k běžnému pohybu. Když si ženy oblékly všechny vrstvy a k tomu ty stříbrné nebo zlaté šperky, byly skoro jako pomníky nebo chodící muzea. Vlastně tím ukazovali bohatství své rodiny. Než se dívka vdala, musela jí matka připravit všechny kroje, které bude během života potřebovat. A jakmile měla po svatbě, začala kroje připravovat pro své děti. Proto si musela dávat velký pozor, aby se oblečení nepoškodilo. Nosilo se jen při opravdu slavnostních příležitostech. Tak dvakrát až třikrát do roka. A je zajímavé, že hedvábí jsme kupovali odsud, z Česka. Teď si bohužel nevzpomenu, odkud přesně. Ale kupovali jsme ho už před 150 lety, protože se po Dunaji dováželo až do našich vesnic. Hedvábí bylo symbolem bohatství a nikdy se nepralo. Mám doma sukně po své praprababičce, které nebyly nikdy vyprané. Když si je oblékla, po návratu domů je hned sundala, nechala uschnout a zase je pečlivě uložila. Tradice uchovávání lidových krojů je v Chorvatsku dodnes velmi silná. Pořád existují lidé, kteří si chtějí takový kroj pořídit, nechat ušít nebo ho vlastnit. Je to otázka národní identity a zároveň obrovského kulturního bohatství. Dodnes se dochovalo mnoho původních krojů starých i 150 let.
1: Stejně jako kroje, jsou i písně součástí kulturního dědictví. Pojďme si tedy poslechnout další skladbu.
0: Perform with bagpipes alone.
2: Teď zahraje jeden z nás solově na dudy, na které se takto tradičně hrálo. My bychom s nimi mohli zpívat, protože máme měch, kterému se říká laktača. Dříve ale dudáci často nafukovali vak ústy. Někdy hrávali i společně, ale teď to bude solo a to, co uslyšíte, byla před 150 lety naše diskotéková hudba, jak jsme tady o tom už mluvili. A jinak se dudám v chorvačtině říká gajde.
0: Similar to Czech. Okay.

0: Tak to byla historická chorvatská diskotéka. Ale musím říct, že v sedě se na dudy hraje opravdu špatně. Obvykle se přitom totiž stojí. A možná jste si všimli ještě jedné zajímavosti. Dudák při hře hodně pohybuje celým tělem. Myslím, že to je něco, co je typické právě pro Chorvatsko. Když jsme vystupovali na festivalech po Evropě, ostatním dudákům to připadalo zvláštní. Říkali, že to vypadá, jako bychom dostali nějaký záchvat. Tak to možná působí. Ale když je to dudák z Chorvatska, tak je to v pořádku. Nejsme posedlí ďáblem, jen hrajeme. Lidé nám kolikrát chtěli pomoct, ale pak si zvykli. Ještě drobná poznámka k historické roli dudáků. Často putovali z vesnice do vesnice a lidé si je zvali na různé slavnosti. Svůj repertoár i způsob hry přizpůsobovali místním zvyklostem. A kromě hraní byli také skvělými vypravěči. Ovšem třeba říct, že často si příběhy přikrášlovali.
1: Máme čas ještě tak na dvě písně. Budete v té následující zpívat?
0: Ano, jen se ještě musím napít. Moje babička na to měla takovou teorii. Když jsme jeli někam vystupovat, vždycky jsme sebou vozili rakii. Jednou se jí jeden pán zeptal, co to máte? A ona odpověděla, to je náš zápisník, abychom nezapomněli texty. Takže si dám trochu toho našeho zápisníku. To kvůli barvě té lahve. Je taková nažloutlá. Do rakie se přidává dřevo z moruše. To je ten strom, na kterém žije bourec morušový a vyrábí se z něj hedvábí. Díky tříslovinám z moruše pak rakie získá zlatavou barvu. My obvykle nepálíme tak silnou jako vy. Teď vám ukážeme další příklad naší historické v uvozovkách diskotékové hudby. Tentokrát ale na jiný typ dud. V Chorvatsku máme asi 5 nebo 6 různých druhů. Tento typ se jmenuje dude a je považován za nejkomplikovanější. Je velmi hlasitý a přitom vybízí k tanci. Když se při nějaké slavnosti nenašel nikdo, kdo by na tento nástroj uměl hrát, lidé si poradili jinak. Vytvořili takzvané chodící tance. Chodili v kruhu nebo dělali hada a přitom zpívali nekonečné písně. Nejdřív vám tedy předvedeme jeden z těchto chodících tanců z okolí města Brod na východě Chorvatska. Tady sice tancovat nebudeme, ale alespoň uslyšíte, jak tento nástroj zní. Show how it sounds.

0: Hard rock.
1: Hard rock.
2: Sometimes they used to go like once on some performance event. Okay.
3: So I have to say that was the show as you like it on the Czech.
4: Mně už nezbývá, než říct, že toto bylo dnešní vydání pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Chtěl bych poděkovat skupině Trobozanke z východního Chorvatska, že přijala naše pozvání a zahrála nám živě v našem koncertním studiu. Moc vám děkuji a přeji hodně štěstí na vašem vystoupení na festivalu Maraton hudby Brno 2025. Poděkování patří také našim technikům, zvukovému mistru Šimonu Vítkovi a videotechnikovi Tomáši Hlávkovi. Od mikrofonu se loučí Janis Moras. Děkujeme za pozornost, milí posluchači, a užijte si závěrečnou píseň.
5: Děkujeme moc za pozvání a na závěr zahrajeme jednu svatební píseň s akordeonem. Tuto píseň bychom mohli zařadit mezi takzvané stolní písně, jak jsme tady o nich mluvili. Akordeon je dnes v Chorvatsku velmi oblíbený nástroj. Dá se říct, že po dudách představuje další vývojový stupeň. Pojďme na to.

Přelítni, napij se, přelítni, lákej, nalákej všechny na voný dech, pak mi zmiz očí a tiše plakej, pak třeba zpívej a pak toho nech.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Bude 10 hodin a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus.
3: V Rusku začaly první parlamentní volby od vpádu na Ukrajinu. Jižní Korea nevyslyší žádost Spojených států a nebude se podílet na vojenských akcích proti Íránu. A policie pátrá po 14-leté dívce z Českých Budějovic. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Marie Jakšičová. Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují také lidé

0: pravidel, přepravních tras ropy a životů svých občanů, tak jak to dělají ostatní země. Podle aktuálních průzkumů se 55% jihokorejské populace staví proti nasazení armády do vojenských operací v Hormuzském průlivu. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Policisté pátrají po 14-leté Lence Řezničkové z Českých Budějovic. Ve středu večer odešla z domova a rodina o ní nemá žádné informace. Dívka by na sobě měla mít bílé triko a tepláky, černou bundu, bílé boty a malou černou kabelku. Má hnědé oči, hnědé vlasy, výrazně nalíčené rty a obočí. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Po celém Česku dnes začínají reuse dny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
2: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály, které v ekonomice používáme, pochází z recyklace místo z nově vytěžených surovin. Jsme v Čechách nad průměrem Evropské unie, ten průměr je kolem 12%.
1: Za posledních 10 let se Česko v tomto směru zlepšilo o skoro 8% bodů. Společně s Německem jsme tak v Evropské unii na 8. příčce. Nejlepší je Nizozemsko, Belgie nebo Itálie, ti mají nad 20%. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
1: Český rozhlas objevil unikátní rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968. Někdejší dramatik a budoucí prezident se ptá novinářské legendy mimo jiné na to, jestli a za jakých okolností by se vrátil do vlasti.
4: Já jsem přesvědčen, že na vás speciálně nebylo zapomenuto v Československu. Ale přesto si myslím, že i kdyby bylo, neznamená to ještě nutně, že nejste potřeba.
5: To já nemohu vědět, ale jak říkám, já vám mluvím o těch zrnkách písku, co padají na tu hromadu, že tedy na to, co se v člověku válí v mysli. Teď přichází další otázka. Dejme tomu, že je nás třeba, dejme tomu, že nás není zapomenuto. My jsme spisovatelé, my jsme novináři. Do jakého prostředí přijdeme? Jak bychom mohli svou činnost zahájit nebo svou činnost rozvíjet?
1: Celý záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si už teď můžete poslechnout na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Komponovaný pořad Havel se ptá Peroutky odvysíláme dnes po 8. hodině večer. Na okruhu směrem z letiště na D1 se jede pomaleji mezi dálnicí D5 a Ořechem. Zdržení je tam přes 10 minut, jinak v Praze už provoz slábne. Kolony kolem 10 minut jsou ještě v Horoměřické před Evropskou, v Holešovičkách směrem do centra a na Nuselském mostě do centra. Pozor, v Legerově za křižovatkou s Anglickou srazila se tam motorka a osobní auto a blokují pravý pruh. Na místě je sanitka a také policie, zatím se to obejde bez kolony. Dobře, dojeďte. Dnes čekejte převážně polojasno až zataženo a teploty 18 až 23 stupňů. Zítra se mírně oteplí a vyjasní. Neděle bude zase více zamračená. Od dnešního odpoledne můžou přijít slabé srážky a foukat bude mírný vítr. To je vše ze zpráv s Marií Jakšičovou. A teď
6: zůstáváte na vlnách Proglasu.

moři, zbarveným nocí do černa, proti nebi hoří po uliční

0: Máme 10 hodin a 15 minut a to je na Proglasu čas na relaci Rádia 7.
1: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
2: Známou znělkou se hlásí pořad Uši k duši. U mikrofonu je Lucie Endlicherová, spolu se mnou znovu psycholog Marek Macáka z produkce Mé znovu mluvit o začátcích. Vítejte. Ahoj Marku.
3: Ahoj.
2: My už jsme o začátcích mluvili, spousta věcí už tu padla, ale rozhodně je ještě spousta věcí, o kterých se dá mluvit. A jedna z těch, které bych ráda přivedla na scénu, je to, že nejenom mohu buď být ten, kdo iniciuje nějaký začátek, anebo ten, který má vstoupit do něčeho, co začalo, ale že i já mohu znamenat být začátkem pro někoho druhého, že já mohu nějakým způsobem otevírat, vytvářet ty příležitosti pro ty druhé lidi. Nejenom já vstupuji do něčeho, co se otevřelo, ale já otevírám, aby druzí vstoupili. Co je v tomhle jinak, než v těch začátcích, o kterých jsme mluvili doteď? Co znamená, když já jsem začátkem pro někoho druhého?
3: Já to chci ještě uvést na správnou míru, protože teď, jak to slyším z těch úst, tak tam slyším jednu věc, která mi přijde nebezpečná. A to je ta představa, že já jsem začátkem pro někoho druhého, jo, vlastně samého osoby. Není to o tom, že člověk sám může být, pán Bůh vám může dát tu roli, že skrze vás pomůže někomu něco začít v jeho životě. Ale nesmí to být o vás příliš. To není o tom, že vy jste začátek toho druhého člověka nebo začátkem něčeho pro toho druhého člověka, ale že spíš jste připraveni ukázat mu na otevřené dveře v jeho životě. A nebo že jsme, můžeme být připraveni být tím, kdo poukáže na to, že teď se může začít něco nového a kdo je tam k tomu, aby byl součástí toho, že se to může stát. Být prostě stělesněním Boží přítomnosti a naděje uprostřed obav a zavřených horizontů, které lidi mají. Tak asi o tomhle můžeme mluvit.
2: Mm-hmm. Já jsem to asi takhle vnímala, ale děkuju, že si to pojmenoval, protože to je určitě důležité, jinak by to vypadalo, jakože já si tady teď stanovím jako svůj cíl života, že druhým lidem budu něco a budu jejich kouč a trenér a ten, kdo posouvá jejich život na nějaké šachovnici.
3: Jo, a na to já jsem vysloveně alergický.
2: To chápu.
3: Jo. No.
2: Když to takhle říkáš, tak mě úplně napadá, může člověk být jakoby až nechtěně nebo nevím, nerozpoznaně, nebo jak to říct, pro někoho tím začátkem? Je to vždycky něco vědomého?
3: Myslím, že ne. Myslím, že jsou lidi, kteří jsou natolik, řekněme to biblicky. Když vykazujete ovoce ducha například a jste člověkem, který je stělesněním nějaký jako lásky, trpělivosti, nepočítání zlého, člověkem, ze kterého cítí Kristus, tak si myslím, že skrze vás Bůh začne věci v životech druhých lidí a otevře jim dveře a ani tom nevíte. A ani vám na tom nezáleží, v tom, že byste o tom potřebovali vědět. Proto jako křesťanský aktivismus u lidí, kteří počítají svoje dobré skutky a počítají, komu nakolik pomohli a kdo kolem nich jak roste, tak vždy zavání bezbožností. Tohle je dobrá otázka. Myslím, že je to o tom, že když žiju Krista, tak má Bůh volnou ruku k tomu v mém životě, mu dává volnou ruku, aby skrze mě mohl dělat, co chce a tudíž jako přinášet požehnání, což znamená způsobovat dobré nové začátky v životech lidí. Ale hodně z nich se stane mimochodem. Jestli jste dobrým svědectvím o Boží realitě a Boží lásce a je to z vás vidět, tak inspirujete lidi bez toho, abyste si toho všimli, nebo aby pro vás bylo důležité, že teď jdu inspirovat lidi a budete stělesněním, já nevím, odpuštění a inspiruje to ty, kteří potřebují vstoupit do prostoru odpuštění. Můžete dobře ilustrovat to, jak uprostřed zlomenosti člověk může žít v naději a v radosti a inspirujete tím druhé lidi a ani nebudete vědět, který kdy. Takže ne, nemusí o tom člověk nutně vědět.
2: Zároveň úplně mi přijde, že tam, kde o tom vím, tam, kde je to něco, jako něco dokonce, do čeho mě třeba Bůh povolá, tak součástí toho je přece i zodpovědnost. Takové to vědomí, že když je tohle to moje místo, tak mám vykazovat nějaké kvality? Nebo prostě je to něco, do čeho jsem byla postavena, povolána a tím pádem není na mě, abych řekla, tak začala jsem a jdu dál.
3: Ano, ano. Zodpovědnost za co? To je otázka. Jo? A ty jsi to dobře řekla, moje kvality. Jo? Ve smyslu, jsem zodpovědný za to svoje fungování. Jsem zodpovědný za to, jak já žiju s Bohem, jak já žiju s druhýma před Bohem. Nejsem zodpovědný za druhy, kteří mi nebyli svěřeni, a kteří byli svěřeni, tak tam taky jenom do jisté míry, protože jsou to přeci jenom druzí lidé. A jsem hlavně zodpovědný za svou integritu. A potom v rámci toho už, pokud tí mám a pokud k ní rostu, tak můžu v rámci své zodpovědnosti, v rámci třeba toho, že jsem věrný přítel někomu, anebo dobrý rodič, tak protože když usiluju o svou integritu, tak budu v různých situacích vykazovat známky božího jednání. Ale není to to, že já jsem zodpovědný za to, co já vím, že moje dítě vyroste v takový, jak já si ho představuju, anebo že lidi kolem mě budou žít životy tak, jak já si myslím, že by to bylo nejlepší. Ta hranice tam musí zůstat. Jsem zodpovědný za sebe před Bohem.
2: Tak hlavně zodpovědnost není naplnění mých představ, že jo? To jsou dvě naprosto
3: a to je druhá věc, ano, protože pokud integritu křesťanskou chápeme, nebo zralost, řekněme, a úsilí o zralost a o svatost, pokud to chápeme jako vracení se do toho prostoru, kde před Bohem za sebe přebíráme zodpovědnost a vstupujeme zpátky do stotožnění s ním a do jeho obětí a necháváme si jim šáhnout do své duše a přeskládávat tam to, co je třeba, tak to bude navenek mít různé dopady. Nebude to o tom, že se jenom plní naše plány pro to, jak se mají mít naše projekty anebo lidi kolem nás. Bude to o něčem jiném a budeme v tom flexibilnější.
2: Když otevíráme to, že můžeme být nějakým začátkem pro druhého člověka v rámci těch mantinelů, které jsme už označili, tak mě napadá, jak moc tohle to souvisí s nějakou nadějí. Jak moc to souvisí s tím, jakoby vidět dopředu a doufat.
3: To mám právě na mysli, jo. Já když jsem nabízeli to téma jako být začátkem pro druhého, tak tím právě nemyslím, že on se druhý se stane mým projektem, ale že vždy můžeme být tím, kdo dává druhému člověku najevo naději, kdo dává druhému člověku najevo to, že existuje pro něj dobrá cesta dál a že může být součástí dobrého příběhu. A to, jak to konkrétně dáváme na jeho, to jsou různé věci. Někdy člověk, který si myslí, že je nezajímavý a nemá smysl, aby se mu někdo věnoval a že lidi jenom otravuje, tak mu tohle dáme na jeho tím, že ho posloucháme. První člověk, kdo ho poslouchá a kdo mu ukazuje, že i on může být předmětem naslouchání. Člověk, který si myslí, že věci, které pokazil v životě, jsou definitivou, která ho navždy diskvalifikuje, tak ten může potřebovat od nás zažít naslouchání tomu negativnímu a potřebuje od nás slyšet odpuštění a vidět, že ho přesto všechno bereme vážně a přesto všechno ho umíme vidět jako někoho, kdo má hodnotu a budoucnost. To může mít různé. Můžeme být součástí začátku něčeho dobrého v životě druhého člověka, protože mu pomůžeme zvládnout období deprese a chodíme mu na nákupy. A najednou jsme tam ve chvíli, kdy je potřeba, aby tam někdo byl a kdybychom tam nebyli my, tak tam možná není někdo jiný. Můžeme být ten, kdo tomu druhému člověku bude ochoten jako první říct pravdu, kterou ostatní se mu bojí říct. A můžeme být začátkem nějakého nového sebeuvědomění, které nemusí být příjemné. Takže takhle ze široka to myslím, ale snad je rozpoznávat v tom, co říkám, že v žádném z těch případů tak to není o tom, že ten druhý člověk se stane naším projektem, že tam přistupujeme s postojem služebníka, s postojem někoho, kdo může sehrát roli, která odráží něco božího, ale zároveň jako neovládne život ani příběh toho člověka, ani si z něj nedělá svoji trofej. Tohle je velký zápas pro lidi, co slouží v církvi. Je daleko snazší tohle dělat a takhle žít ve chvíli, kdy to nemáte jako v pracovním popisu.
2: Mně u toho úplně napadá to, co říká Ježíš, když říká, že nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele. Že přesně to je ta situace, kterou popisuješ, že jo? Že to není o tom, že já se tam postavím a budu si toho člověka projektovat jako sociální inženýr tak, aby odpovídal mé představě o tom, co on by měl žít, ale že skutečně já tam přijdu jako ten, kdo se vydá, protože chci mít naději i pro toho, kdo tu naději třeba v té chvíli nemá.
3: Ano, ano. A v tu chvíli, ono totiž, když jsou tyhle priority správně rozložené, tak vám to dá velkou flexibilitu. Taky, kromě toho, že je to jako realistický, tak to taky dá velkou flexibilitu, protože druzí lidi, jednak Pán Bůh je bude vést jinudy, než my si představujeme většinou a trochu jiným způsobem, nebo hodně jiným způsobem a budou mít zrovna jiný témata, než kterými bychom chtěli řešit a oni můžou třeba dobrým způsobem se posouvat i díky nám a přitom to nerozpoznávat a pokud jsem kristovsky přítomen, tak se nad tím nebudu urážet nutně. protože to není o tom, zda já jsem vidět. Já se snažím fakt jako vyhnout takové ty představy, která jednu dobu jela v české církvi o takovém jako vedení druhých lidí, kde druzí lidi jdou po nějaké předem dané cestě a my je rostem. Taková ta jako výroba zralých křesťanů na zakázku.
2: Dobrých, ano. A zároveň chci do toho teď ještě připomenout, ale i to, že pořád to nesnižuje nic z té možnosti nastavit zrcadlo tomu druhému
3: určitě,
2: člověku.
3: Určitě, ani z možnosti dělat nějaký programový věci spolu. Já nevím, já můžu mít skupinku s někým a systematicky se setkávat nad písmem a bavit se o životě a podobně. Je to o tom postoji, jak to dělám. Dělám to s tím, že si sleduju celou dobu, zda ten člověk dělá to, co má, podle mě. A zda pracuje na tom, po čem já si myslím, že by měl teď pracovat. A jsem tam v pozici manažera a nadřízeného, anebo kouče, anebo jsem tam v pozici bratra, který je odlišný, který má taky omezenou perspektivu a může mít víc zkušeností a může dokonce být dobrou inspirací, ale zpravidla nejlepší inspirací je tehdy, když inspirujeme, protože máme obsah, ne protože máme roli.
2: Tady možná o to víc patří se připomenout to, jak důležitá je ta citlivost, jo? Jak důležité je umět rozpoznat to své místo, tu svou roli
3: a
2: možná nejen začátek, ale taky konec.
3: Ano, umět odejít. Ano, to je velký problém u duchovních různých vůdců. Nicméně ještě jedna věc mě napadla, že je do jisté míry na nás, jakou roli budeme hrát v životě druhých lidí a že můžeme být těmi, kteří otevírají dveře a kteří zprostředkují něco, co jim Pán Bůh může dát skrze nás, aby je on vedl sám dál, kudy chce on. A že v tom nejsme neutrální. Že vždy jsme buď přítomní jako požehnání, jako někdo, kdo stělesňuje naději a možnost pokračování, vědomí toho, že Pán Bůh není zaskočen a ví, co dál, anebo můžeme být přítomní jako ti, kdo se snaží ovládnout, anebo se nějakým způsobem sytit tím, že ten druhý člověk něco dělá nebo nedělá dobře a podobně. A je to o tom, jak tam chceme být přítomní. A podle mě nejlepší je ta představa zrcadla. Že jsem u druhého a já si to zrcadlo představuju tak, že je nakloněno tak, aby bylo skrze nás vidět na ten zdroj světla, který na nás svítí. Že jsme zrcadlo, ve kterém se druhý neshledává sám, ale ve kterém může vidět boží obraz. Ne proto, že my jsme tak strašně boží obraz, jo? Zrcadla nejsou dokonalá, ale jsme v dobrém úhlu mezi Bohem a mezi tím člověkem, kterého nám Pán Bůh do života dává.
2: Děkuji, Marku. Tak obrazem zrcadla končíme dnešní setkání v programu Uši k duši a těšíme se zase na to další, které to bude opět za týden. Lucie Endlicherová a Marek Macák se loučí a těší se na slyšenou příště.
3: Naslyšenou.

V západních Čechách má ProGlas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Prázdniny a dovolené jsou už definitivně za námi. Před námi je ovšem bohatá nabídka podzimních hudebních akcí a festivalů. Právě dnes začíná jedna tradiční slavnost vína, 33. ročník bzeneckého krojovaného vinobraní. Potrvá celý víkend až do neděle na náměstí Svobody a ve vinných sklepích. Kromě ochutnávek, burčáku a vína nabídne akce pestrý folklorní, hudební a také doprovodný program. Zlatým hřebem je sobotní průvod krojovaných, v němž nechybí přehlídka bzeneckých souborů a lidových muzik. Přijďte do Bzence na víno, burčák, speciality na grilu, ale především na tradiční a dobrou lidovou hudbu. Písně v podání muzik z Dolňácka a folklorního souboru Marínka Vracov vám hrajeme také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemný den.

Je 11 hodin, ve studiu jsme se s Natálkou vystřídali a v tuto chvíli už vás zdraví od mikrofonu a příjemné dopoledne přeje Tamara Suchánková. Je čas pozvat vás k poslechu 24. části čtení na pokračování autorky Sophie de Milnheim, podepsána Charlotte. Číst vám bude Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.

podal. Služebná oběti objevila vraždu až druhý den ráno, když přinášela své paní snídani do postele. Žena ještě stále v šoku potvrdila, že kriminálník obral svou oběť o brilliantové náušnice, diamantový náhrdelník, který s nimi tvořil soupravu, a velkou emailovou brož ve tvaru vosy. Co se týče pana Driona, inspektor Rodlén uznal svůj omyl a dotyčnému, jenž mu projevil výjimečnou schovývavost, se náležitě omluvil. Mr. Drion se znal s paní D. Policie uznává, že svůj manžetový knoflíček mohl ztratit v jejím domě, když k ní přišel na návštěvu. Otázka neexistujícího alibi podezřelého advokáta byla vysvětlena inspektorovým konstatováním, že z případy, kdy lidé nemají žádné alibi a přitom nejsou ani zdaleka vrahy, se u policie setkávají často. Tento případ je pro policii opravdu těžkým úkolem. Inspektor Rodlén musí posílit a více zmobilizovat svůj policejní sbor, aby objasnil záležitost dříve, než se do rukou strašlivého vraha dostane další, už šestá oběť.

Žena si položila noviny do klína. Ruce se jí třesou. Obličej jí smáčejí slzy. V pokoji svého syna sedí nad otevřeným šuplíkem nočního stolku. V pohledu se jí zračí zděšení. Ráno potom, co její syn odešel do banky, kde pracoval, se vydala do jeho pokoje, aby si odtud odnesla hedvábnou kravatu, kterou chtěla dát vyčistit. Když vešla do pokoje, šuplík nočního stolku byl pootevřený. Žena jej chtěla pořádně zavřít, ale zevnitř tomu něco bránilo. Otevřela ho tedy a srdce se jí sevřelo hrůzou. Nyní, když si znovu přečetla článek v Lyonském republikánu, už nemůže pochybovat. Její mateřské srdce je rozerváno, ale musí se vydat na policii.

Co si o tom myslíte? Emílie nevnímá, na co se jí přítelkyně ptala. Sedí naproti Konstancie a Ernestíny, na klíně má svůj košík a dívá se ven. Kdyby tu tak byl Teofil, určitě by se tolik nebála. Co si o tom myslíte? Konstancie opakuje svou otázku trochu hlasitěji. Prosím? Co si o tom všem myslíte? Opakuje Konstancie znovu. On se vrátí. Nedělám si další iluze. Odpovídá Emílie rezignovaně. Konstancie se na ní udiveně dívá. Ale o kom to mluvíte? Ptá se jí. O panu Drionovi přece. Vykládala jsem vám o tom, jaký jsme měli s maminkou nápad na oslavu Vánoc spolu se všemi dětmi, které navštěvujeme. Odpusťte mi, omlouvá se Emílie. Byla jsem v myšlenkách někde jinde. Dnes ráno k nám přišel policejní inspektor a já se nemohu zbavit myšlenky na to, co nám řekl. Něco vážného? Strachuje se Konstancie. Podle něj ne, ujišťuje ji Emílie. Pokud ovšem odhlédneme od faktu, že stále ještě neobjevil, kdo je zabijákem vdov. A váš bývalý soused? Ptá se dál Konstancie. To mě právě zaměstnává, přiznává Emílie. Inspektoru Rodlénovi se to hezky říká, že nám už nebude škodit, ale já mu jen těžko mohu věřit. Od mého dětství nám pan Drion znepříjemňuje život a já nevidím důvod, proč by v tom nepokračoval i nyní, když už jsem velká, dodává s odvážným pousmáním. Emílie bezmyšlenkovitě uhlazuje plátěný ubrousek, který zakrývá potraviny v košíku. Co pak jste to říkala? Ptá se, aby zahnala černé myšlenky, které jí straší v hlavě. Představujeme si s maminkou, že bychom mohli uspořádat živé jesličky, ve kterých by účinkovali všechny děti z rodin, které navštěvujeme. Vysvětluje nadšeně Konstancie. Živé jesličky,

čem to spočívá? Ptá se Emílie, která se ještě s ničím podobným nesetkala. Na Štědrý večer bude každé dítě představovat jednu postavu z Betléma, upřesňuje Konstancie, při vánoční mši. To je krásné. Emílie se nemůže zdržet nadšeného výkřiku. A velmi symbolické, dodává Konstancie. Ježíš Kristus se stal jedním z nejchudších, připomíná. Jim byla také jako prvním zvěstována radostná zpráva o jeho narození a oni se jako první přišli klanět dítěti Ježíši. Vůz výjíždí do čtvrti chudých. Tím, že ty chudé děti z tělesní postavy ujeslí, všem připomeneme, že Ježíš přišel pro ty nejmenší, prohlašuje Konstancie. A ty děti také možná pochopí, že mají v jeho očích cenu. To je moc důležité, protože dnešní svět se o ně skoro vůbec nezajímá. Emílie se s úsměvem dívá na svou přítelkyni. To je moc krásná myšlenka, říká konečně Emílie s upřímností. Ráda vám pomohu, i když o tom tak málo vím. Konstancie tleská. To je fantastické. Pomůžete nám s inscenací. Budeme vás také potřebovat při šití kostýmů. Maminka mě pověřila, abych to oznámila v rodinách, které dnes navštívíme, říká, zatímco se kočár zastavil. Do Vánoc už nemáme moc času, musíme si pospíšit. Jsem vám naprosto k dispozici, vyhrkla Emílie, které se zmocnilo stejné nadšení. Maminka souhlasila s tím, že se zbavíme toho starého domácího učitele, který nahradil pana di Rosiera. Včera například odmítl, abych šla s maminkou do velkého bazaru a přitom ona tam ještě nikdy nebyla. Maminka tam právě teď je, poznamenává Konstancie. Vybírá látky na kostýmy. Také se chystá navštívit našeho faráře, aby ho požádala o dovolení představit živé jesličky při mši na Štědrý večer. Proto dnes nemohla jít s námi. Konstancie s Emílií vstali obě současně, aby vystoupili z kočáru. Každá z nich nese svůj koš plný potravin, které budou rozdávat v chudých čtvrtích Lyonu. Emílie úplně zapomněla na pana Driona. Znovu si ale vzpomněla na Teofila. Myslíte si, že křesťanská láska se žije jen v pátek? Ptal se jí kdysi. Určitě ne, odpovídá mu teď Emílie v duchu. Kéž byste tu tak byl se mnou.

Nějaká žena váhavě přešlapuje před vchodem policejního komisařství. Nedokáže se rozhodnout, jestli má vstoupit. Hlídkující policista ve strážní budce před budovou je znepokojeným pohledem na tuto ženu s očima červenýma pláčem. Je elegantně oblečená a má vznešené vzezření. Úzkostně svírá sametový váček, který má zavěšený na ruce. Mohu vám nějak pomoci, paní? Ptá se strážník, který se k ní nakonec přiblížil. Žena na něj pohlédne velkýma, vyděšenýma očima. Zdá se, že vás něco trápí, naléhá zdvořile policista. Mohu vás pozvat, abyste se šla posadit? Žena přivírá oči na znamení souhlasu a následuje ho. Poté, co vkročila do budovy komisařství, se pod ní podlomily nohy. Zachytila se policistovi paže a ten ji podpírá a usazuje na širokou lavici u zdi. Zajdu pro někoho, říká policista a chce se vzdálit. Ne, šeptá žena a drží ho stále za paži. Rozechvěle hledá něco ve své miniaturní kabelce a vytahuje z ní předmět, který jakoby jí pálil v ruce. S potlačeným vzlikem ho spěšně podává policistovi. Pane na nebi, zamumlá policista, který poznává broš ve tvaru velké emailové.

0: Slyšeli jste čtení na pokračování z knihy Sophie de Milnheim, podepsána Charlotte, vydalo ji nakladatelství Paulinky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
0: Máme čtvrt na 12, pátek 18. září. Vy posloucháte Proglas, tak doufáme, že ten poslední pracovní den s námi příjemně strávíte, ať už u písniček nebo pořadu, které jsme pro vás připravili. V tuto chvíli začíná Sarah Jaroš a její písnička Orange and Blue.

To byla americká písničkářka Sarah Jarosz a nás už tu čeká slovenské duo Hmlisto. Veronika Kicková a její syn Jan nazvalo své nejnovější album Samoty. Veronika jako autorka se na něm inspiruje 30 lety života na horských samotách. Písně zachycují radosti i trhliny života v odlehlém kraji od naplněného snu o životě v horách až po odchod dětí nebo ztracenou lásku. Skladby doplňují intermeca vycházející ze staré hudecké tradice v podání ženského uskupení Slaďte sláky. Jehož členky pocházejí z lidové hudby Brezina z Bolerázu. Na albu tak vyniká kontrast mezi současnými autorskými písněmi a syrovými ozvěnami tradiční hudby. My už máme připraveny od Hmlisto píseň Pokuty.

0: Jazzovou baladu právě dospívala argentinská zpěvačka Marcela Arroyo a na kytaru ji překrásně doprovodil Kike Sinesi. No a teď už tu máme z českých Luhů a Hájů zhudebněný duet s textem Daniela Vybírala s názvem Samota. Zaspívá nám ji Roman Dostál a Dita Zangerová-Holá.
1: Samota plíživá, samota únavná, samota v rozhodnutí. Samota s tajemstvím, samota bez jmen, samota při stárnutí. Samota skličující, samota všedusící, samota v rušném městě.

ozvěně věd, samota, co tiše hlodá. Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí voda. Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, cestu.

Milí posluchači, je 11 hodin 30 minut, pátek 18. září. Vy posloucháte Proglas a ze studia vás zdraví a příjemné stále ještě dopoledne přeje Tamara Suchánková. Podle katolického kalendáře si dnes připomínáme památku italského františkána svatého Josefa Kopertinského, mistra modlitby. Zemřel v tento den roku 1663. Je patronem studentů, pilotů a letců, kosmonautů i cestujících letadlem. 18. září 1848 byla na českých gymnáziích zavedena čeština jako vyučovací jazyk. 64. narozeniny dnes slaví bývalý dlouholetý ředitel slovenského rádia Lumen, kněz, teolog a mediální odborník pater Juraj Spuchľák, farář a děkan z Trstěné na Oravě. 76 let se dožívá někdejší prezident Světového luterského svazu Munib Younam, emeritní palestinský biskup evangelické luteránské církve v Jordánsku a svaté zemi. No a ve našich zemích, ve našich vodách slaví dnes svátek Kryštof. Kryštof, původně řecké jméno mučedníka z prvokřesťanských dob, znamená nositel Krista, doslova Kristonož. No a kdo z vás nemá v autě ještě na přívěšku svatého Kryštofa na cestách, no tak ho nemutíkejte do nejbližšího obchodu a hned si ho kupte.

0: Jako vždy tu pro vás máme i pozvánky na tento víkend. Tak například můžeme začít hned zítra. Jubilejní 30. ročník Pouti národů se chystá na zítra 19. září v areálu kostela Panny Marie Pomocné v Jeseníkách na Maria Hill u Zlatých hor. Pontifikální mši svatou bude celebrovat od 11 hodin biskupové Martin David z Ostravy a Rudolf Pierskala z Pulské Opole. Ve 14 hodin slavnost zakončí adorace a svátostné požehnání. No a hned tu mám další pozvánku, a to na neděli 20. září. Děkovat za úrodu budou poutníci na kopci Vejdoch u obce Jámy na Žďársku. Podrobnosti má organizátor pater Jan Peňas.
1: Začalo to, když bylo 100 let republiky, na kopci Vejdoch, odkud je vidět prakticky celé naše děkanství, byl postaven kříž, který se nazývá Strom života, dělal to Petr Váňa z Prahy. Tam chodíme na Tři krále na začátek roku z jara prosit za úrodu a týden před svatým Václavem děkovat za úrodu. Chodí se tam z různých těch obcí. Z okolí jdeme od hřiště, kde je starý kříž, cestou života, kde jsou už takové nové sochy, reliefy, kde se ti přikázání a jdeme až nahoru. Je to 600 metrů, je to 40 metrů navýšení, je to i pro vozíčkáře a po cestě se nějak modlíme, zpíváme. Na konci tady to poděkování za úrodu. Letos už podruhé tam bude biskupský vikář Pavel Šenkýřík. Vycházíme ve 3 hodiny od toho hřiště, tam jsou šipky po jamách, tak kdo chce, tak se může přijet a pak s námi jít. Tam vidět daleko i hrad Lipnice nad Sázavou, ta Zubštejn, je to taková rozhledna, otevřená ve dne v noci, bez schodů, ale s krásnou viditelností.
0: Pozval organizátor dožínek na Vejdochu pater Jan Peňas.

To byla Ořechová čarodějnice a skupina Moře dní s Martinem Hamplem. No, teď tu mám krásnou písničku. Doba je divná a Richard Tesařík. Tak teď už asi s bráchou zpívá v nebi, ale jejich písničky jsou stále živé.

nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nutě s Bohem.

se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajdu. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, je to lidský. Google se najde.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Přesně tak, zkuste si nás naladit, snad jsme slyšet, kde to jen nejde. No, pojďme se podívat, co ještě nás čeká o víkendu. Mám tu ještě jednu pozvánku. Kdo v uplynulých 6 letech zavítal na brněnské sídliště Lesná, pravděpodobně nepřehlédl stavbu kostela blahoslavené Marie Restituty. Vysnili si ji a zvládli místní farníci podle projektu architekta Marka Jana Štěpána. Kostel jim slouží právě 6 let od září roku 2020. Obec architektů ho ocenil jako stavbu roku a prestižní kanadský časopis o architektuře Azure zařadil mezi 10 nejinspirativnějších interiérů světa. Letos v létě se chrám podařilo dokončit tak, aby je mohl být vysvěcen. Biskup Pavel Konzbul v pozvání na nedělní slavnost 20. září na základě častého dotazu vysvětluje, jaký je rozdíl mezi žehnáním a svěcením.
1: Žehnání je vlastně, když v modlitbě přejeme dobro někomu nebo něčemu. Rodiče můžou požehnat svým dětem, když jdou do školy, známe požehnání aktovek, požehnání dopravních prostředků. Kostel na Lesné už požehnán byl, když byl postaven, ale ještě neměl pevný mobiliář a tak, aby se mohl užívat k bohoslužebným účelům, tak byl požehnán, bylo to přání dobra pro ty věřící, kteří tam budou chodit. Nyní je kostel už plně vybavený mobiliářem a vším, co je potřeba, a proto bude svěcen, čili konsekrován, což v praxi znamená, že bude výjmut z toho světského užívání a stane se kostelem, řekli bychom, na 100%. Čili bude to náboženská stavba, která bude sloužit k bohoslužebným účelům.
0: Kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné posvětí biskup Pavel Konzbul při bohoslužbě tuto neděli o 10 hodin. Rozhovor s někdejším dlouholetým farářem na Lesné a budovatelem chrámu paterem Pavlem Hovězem pro vás připravujeme.

0: a chcem být věčně s ním.
1: Blíží se poledne, to je čas poslechnout si myšlenku na den k dnešnímu evangeliu, kterou jsem si pro vás s velkou radostí připravila. Má název Když máme z čeho dávat.

Dnešní evangelium nám ukazuje Ježíše, který neputoval světem sám. Byli s ním apoštolové a ženy, které sami něco prožili, byly uzdraveny a nyní ze svého majetku pomáhali. Je v tom krásné poselství i pro naši dobu. Často si říkáme, co já zmůžu, nemám velké možnosti, nemám tolik času ani peněz. Evangelium ale neříká, že každý musí dělat velké věci. Ukazuje lidi, kteří jednoduše dávají k dispozici to, co mají. Každý má jiné místo, jiný dar a jinou životní cestu. Jen to umět nabídnout a propojit. A to právě dnes potřebuje také naše církev. Potřebuje propojit mladé a starší, kněze a laiky, ty, kteří jsou v kostele každý týden, i ty, kteří přicházejí jen občas, využít jejich zkušenosti, vzdělání, pohled na věc a obdarování. To vše má své místo při hledání toho, jak má naše společenství žít a rozhodovat. Protože skutečné propojení znamená společně naslouchat a hledat cestu. Nestačí rozhodovat za druhé a potom od nich očekávat, že naše rozhodnutí jen přijmou. Potřebujeme vytvářet prostor, kde se mohou ozvat i ti, kteří nejsou zvyklí mluvit nahlas. Kde se nemusíme bát jiného názoru. Kde otázka nebo kritická připomínka není automaticky vnímána jako útok, ale může být příležitostí něco pochopit a napravit. Nestačí pouze o lidech mluvit, ale je důležité mluvit s nimi. Evangelium nás nevede k tomu, abychom se báli, ani k tomu, abychom se za každou cenu zalíbili. Vede nás k pravdě a lásce. A to někdy může znamenat jít proti proudu. Ne kvůli vlastnímu pocitu výjimečnosti, ale protože naším měřítkem má být Ježíšovo evangelium, nikoli počet lajků, pochval nebo souhlasných reakcí. Ženy z dnešního evangelia možná netušily, jak významná jejich služba jednou bude. Prostě pomáhali tam, kde bylo třeba. A právě tak se často rodí velké věci, z malých, někdy skrytých skutků lásky. Možná i my čekáme na něco velikého, ale to největší začíná často obyčejně, třeba tím, že si někoho vůbec všimneme. Že ho neodmítneme kvůli jeho odlišnosti, že mu dáme prostor, že se podělíme o svůj čas a přestaneme říkat, to je jejich věc. Prosme dnes Boha, abychom nebyli lidmi, kteří stále čekají, až budou mít víc, aby mohli dávat. A prosme také za naši církev, které jsme součástí, aby byla skutečně synodální církví. Církví, která naslouchá, propojuje a jde společně. Církví, která se nebojí lidí, jejich otázek ani jejich zkušeností. Která dává laikům skutečný prostor ke službě, spoluodpovědnosti i rozhodování. Církví, která se nenechá vláčet mediálními tlaky, ale zároveň se nebojí postavit problémům čelem. Evangelium se nešíří pouze slovy, ale našimi skutky. Možná právě vaše malé společenství může být místem, kde někdo poprvé zakusí, že v Božím království existuje místo i pro něj. A to je velká věc. V tuto chvíli vás zvu k polední modlitbě s Radiem Proglas.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. V dnešní polední modlitbě chceme pamatovat na obyvatele Jičína, Libáně a Kopidlna. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné a tím svítí, a odpočívají v pokoji. Amen.

Příjemné poledne a klidný poslech hudební siesty, ve které vás dnes pozveme do světa vytříbené instrumentace i hlubokých emocí, které sebou přinesla hudba první poloviny 20. století. V následující hodině se setkají tři výjimeční autoři, z nichž dva spojovalo nejen hluboké lidské pouto, ale také společná umělecká cesta v meziválečné Paříži. Náš hudební program zahájíme dílem Bohuslava Martinů. Skladbu s názvem Toccata e due canzoni, tedy Toccata a dvě písně, napsal skladatel na sklonku roku 1946. Bylo to v těžkém období, kdy se v Americe zotavoval po vážném úrazu a zároveň s bolestí v srdci sledoval politický vývoj ve svém milovaném Československu, kam se již nemohl vrátit. Přestože název odkazuje k barokním formám, obsah skladby je hluboce niterný, plný neklidu, ale i naděje a typické zpěvnosti. Toccata vyniká rytmickým pulzem i virtuózním klavírním partem, zatímco obě písně kanzony přináší stišení, melancholii a velkou touhu po domově. My ji dnes uslyšíme v podání Pražského komorního orchestru. Dirikuje Ondřej Kukal.

Dozněla tokáta e due canzoni Bohuslava Martinů v podání Pražského komorního orchestru, který dirigoval Ondřej Kukal. Z poválečné Ameriky se v čase přeneseme o kousek zpět a zamíříme do Francie. Jacques Ibert patřil k autorům, kteří dokázali do klasické hudby vnést pověstný francouzský šarm, lehkost a vtip. V roce 1935 dokončil své slavné koncertino da camera pro altový saxofon a 11 nástrojů. Saxofon byl tehdy v koncertních síních ještě poměrně novým a neotřelým hostem. Ibertovi se však podařilo vytvořit dílo, které dokonale balancuje na hranici klasické tradice a jazzové uvolněnosti. Uslyšíme mistrovský dialog solového nástroje s komorním orchestrem, který doslova překypuje energií a technickou brilancí. To vše v podání The Philharmonia Orchestra, kterou bude dirigovat Martin Brebins. Solo na saxofon bude hrát Theodor Kerkezos. Příjemný poslech.

Slyšeli jsme Concertino da Camera pro altový saxofon a 11 nástrojů Jacquesa Iberta. Slyšeli jsme ji v podání The Philharmonia Orchestra, který dirigoval Martin Brebins. Solo na saxofon hrál Theodor Kerkezos. Dnešní hudební siestu uzavřeme monumentálním a hluboce symbolickým dílem. Vítězslava Kaprálová, nesmírně talentovaná moravská skladatelka a dirigentka, napsala svou vojenskou symfonietu opus 11 jako absolventskou práci na Pražské konzervatoři v roce 1937. Skladbu věnovala tehdejšímu prezidentu Edvardu Benešovi. V atmosféře sílícího fašismu a ohrožení republiky nevzniklo dílo oslavující válku, ale skladba plná odvahy, vlastenectví a odhodlání bránit svobodu. Mladá autorka s ní sklidila obrovský úspěch nejen doma, ale i na festivalu v Londýně, kde sama dirigovala orchestr. Její životní i uměleckou dráhu, v níž byl jejím mentorem a blízkým přítelem právě Bohuslav Martinů, bohužel předčasně ukončila těžká nemoc v pouhých 25 letech. My dnes vojenskou symfonietu opus 11 uslyšíme v podání Státní filharmonie Brno, kterou bude dirigovat František Jílek. Příjemný poslech.

0: Dozněla vojenská symfonieta opus 11 Vítězslavy Kaprálové v podání Státní filharmonie Brno, kterou dirigoval František Jílek.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut popolední.

0: Konec hudební siesty, blíží se 13. hodina a s ní přichází zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Psychiatr Jan Cimický je vinen ze sexuálních útoků a vydírání, potvrdil to dnes odvolací soud. Policie prověří hospodaření v pojišťovně VZP, nové vedení podalo trestní oznámení kvůli podezření z podvodu. Celorepubliková akce Reuse dny chce upozornit na plýtvání a nadbytečnou výrobu. Dobré odpoledne, u zpráv je Naďa Procházková. Odvolací soud potvrdil 5leté vězení a 10letý zákaz lékařské činnosti psychiatrovi Janu Cimickému. Podle rozsudku během přibližně 40 let sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Nejdřív v psychiatrické nemocnici Bohnice, později v Centru duševního zdraví Modrá Laguna, které založil. Rozsudek je pravomocný. Advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu.
3: My jsme se o tom nebavili. To nebyla věcí našich debat. Našich debat byla právě to, jak by ten soud mohl rozhodnout spíše v případě, kdyby to bylo vráceno. To znamená, takové naše byly úvahy. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení.
1: Podle soudu je trest přiměřený s ohledem na to, jak dlouho Cimického jednání trvalo. Taky bral ohled na to, že ženy za ním přišly jako za lékařem za žádostí o pomoc a on situace zneužil. Cimický dnes u soudu nebyl, v minulosti vinu odmítl. Hospodaření v pojišťovně VZP prověří policie. Nedávný audit dceřiné společnosti VZP odhalil například podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny se proto rozhodlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele, potvrdila mluvčí VZP Viktorie Prývová.
4: Nezávislý forenzní audit k prověření hospodaření a vnitroskupinových transakcí od roku 2020 do roku 2026 byl zadán vedením PVZP na jaře letošního roku.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: 17letý mladík podlehl zraněním způsobeným explozí výbušného zařízení u města Vorožba na severovýchodě Ukrajiny. Informoval o tom náčelník správy Sumské oblasti Olev Hryhorov. Další dva lidé zemřeli při nočním ruském útoku na civilní objekt v Žitomirské oblasti, uvedl to šéf tamní vojenské správy Vitalij Bunečko. Podle záchranářů vypukl ve skladových a výrobních budovách průmyslového parku požár, který se už podařilo uhasit. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Po celém Česku dnes začínají Reuse dny. Podobné akce chtějí upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky. Ta využívá odpad jako zdroj, materiál i surovinu pro další použití. A v Česku se to docela daří, říká na základě dat z Eurostatu ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Michaela Kloudová.
5: V současnosti Česko má cirkulární využití materiálu kolem nějakých 15%, což znamená, že tyto materiály

0: Na řadě jsou dopravní informace. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je obnovený provoz na vjezdu do Lochkovského tunelu na 12. kilometru. Nadrozměrný náklad už nepřekáží, fronta od sjezdu na Vestec se rozjíždí. Na D1 z Prahy do Brna je silný provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Poprvé se zastaví u Velkých Popovic na 15. kilometru a pak na 23. Zdržení je kolem 15 minut. Na D1 je fronta na příjezdu do Brna z Prahy, pomalu se jede od Kývalky z kilometru 182 až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Pro osobní auta zdržení narostlo na 30 minut. Na tahu 35 z Hradce Králové do Mohelnice před Litomyšlí je kolona od Cerekvice na 30 minut a dalších 20 naberete i od Svitav do Moravské Třebové. Dobře dojďte. Počasí bude převážně oblačno, na Moravě zpočátku ojediněle mlhy, v severozápadní polovině Čech místy přeháňky nebo slabý déšť, hlavně na horách, večer se pak oblačnost částečně protrhá. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13. To byly zprávy, teď už jak to vidí a Věra Štechrová.
1: Dobrý den, pátým rokem se Ukrajina brání ruské agresi. Zeptám se, co se zatím podařilo dojednat americkým diplomatům.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

To byla Lisa Vahland, no a my už máme krátce po 13. hodině, 13 hodin 10 minut. Já vás zdravím od mikrofonu ze studia Radia Proglas v Brně a přeji vám krásné odpoledne. Máme 18. září pro nás, krom jiného podle katolického kalendáře, připomíná památku italského františkána svatého Josefa Kopertinského, mistra modlitby. Zemřel v tento den roku 1663 a je patronem studentů, pilotů, letců, kosmonautů i cestujících letadlem. Takže všichni, kdo se třeba připravujete na let do Lourdes, na pouť, která se připravuje za 14 dnů 26., tak se můžete modlit k svatému Josefu Kopertinskému. No vidíte, ani to nevyslovím. No pojďme si ještě říct další věc. 18. září na českých gymnáziích zavedli češtinu jako vyučovací jazyk. No bohu díky, aspoň doufáme, že neupadá, že tento krásný jazyk se dál bude vyučovat a že děti najdou všechny záludnosti a zákoutí měkkých, tvrdý i a e mě. A kdo z vás s tím neměl problém? Zkuste mi napsat, kdybyste se nudili a posloucháte mě, zkuste mi napsat SMS-ku na číslo 775-132-132. Co vy a čeština? Jak vám to šlo? Co vám dělalo ve škole nejvíc potíže a třeba dělá i doteď? Pojďme si povídat.

Hodiny u fleku teď ukazují 4. Jan Verich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou mu

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na Pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky. Dáme si víno i jen.

Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

Pláče století, jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přejde a dál snad bude hezky. Dáme si víno i

20. léta, krásná písnička, kterou jsme slyšeli v podání Marka Vojtěcha. No pojďme se podívat, co vás dnes s námi ještě čeká. Další z řady oktáv věnovaných českým a moravským symfonickým orchestrům představí ve 4 hodiny odpoledne uměleckou činnost Filharmonie Hradec Králové. Pořad před kostelem v 17 hodin 10 minut přinese reportáž ze Mnichova, kde zástupci festivalu Meeting Brno převzali z rukou bavorského státního ministra pro evropské záležitosti vysoké státní vyznamenání bavorskou evropskou medaili. Hostem Janise Morase bude v pořadu, jak se vám líbí, od 19 hodin 15 minut zpěvák, skladatel, textař a básník Raven. Představí své nové dvojalbum Dopio. Řeč bude o spolupráci se smyčcovým orchestrem a s aranžérem Danielem Wunschem i o dalších hudebnících, kteří novým nahrávkám vtiskli bohatší zvuk. Takže se máte na co těšit. No a teď už americký písničkář Zack Bryan.

0: Kněžský domov svatého Václava ve Staré Boleslavi po opravě dál slouží svým klientům. Památkově chráněný objekt, který od roku 2020 spravuje arcidiecézní Charita Praha, prošel v uplynulých dvou letech rozsáhlou rekonstrukcí. Informovali jsme o středečním slavnostním otevření. Sjelo se na ně přes 200 hostů, včetně představitelů církve, státu i samosprávy. Mši svatou celebroval pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: Stojíme před dalším hotovým projektem, jedním asi z nejnáročnějších, co se týče grantových nároků, finančních, památkářských, ale jde o to, aby v tomto domě jsme se, nebo jste se zatím třeba tam tak jednou při bydu vidíme, cítili dobře. A abychom vlastně my, kteří ještě nám to trochu běhá a myslí a jsme zdraví a jsme rozutíkaní po celém světě, tak abychom sem taky našli cestu. Děkuji vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zasloužili o to, že ten dům je takový, jaký je. A děkuji vám všem, kteří jste se v tomto domě rozhodli žít, abyste se tady měli dobře, ale také abyste byli pro nás svědectvím o těch podstatných věcech života. A samozřejmě děkuji vám všem, kteří jste se rozhodli tady trávit svůj život ne tolik ani v práci, jako ve službě.
0: Řekl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl při bohoslužbě ke znovu otevření domova svatého Václava ve Staré Boleslavi. Rekonstrukce objektu zahrnovala kompletní modernizaci. Je plně bezbariérový, s vyspělými technologiemi, vytápění a vzduchotechniky. Nové pokoje mají vlastní sociální zázemí. Co obnova domova znamená pro prezidenta arcidiecézní Charity Praha patera Edvarda Valčíka?
2: Pro mě jako kněze z domu svatého Václava je místem, kde i já sám jednou můžu vlastně dožívat. Takže je to velmi důležité pro kněžský život, pro nás kněze, abychom věděli, že máme zázemí a to nově vybudované, které je opravdu v nadstandardní kvalitě a i přizpůsobili, kteří tady se věnují těm seniorům, těm důchodcům. Takže je to velká radost a velká naděje, že opravdu to bude přinášet hodně, hodně dobrá pro všechny, kteří zde zavítají, ať už jako klienti, nebo jako ti, kteří přijdou na návštěvu, nebo i ti pracovníci, že mají vlastně ty podmínky už úplně jiné.
0: Klienty jsou seniori starší 65 let, kteří potřebují 24-hodinovou péči k zajištění sebeobsluhy, především kněží, lidé z řeholí a zasvěcení. Pracovníci domova svatého Václava pro ně vytvářejí prostředí, které respektuje jejich životní cestu a hodnoty.
3: Seniori nás obohacují svou přítomností. Jsou to lidé, kteří mají obrovské životní zkušenosti, kteří mají laskavost a životní moudrost a že se od nich máme hodně co učit. A je dobré s našimi seniory, ať už těmi tady ve Staré Boleslavi, nebo s těmi našimi blízkými rodiči, prarodiči, je potřeba s nimi trávit čas, vracet se k ním a vyjadřovat jim náš respekt a naši vděčnost.
0: Doplnila pro posluchače Proglasu za arcidiecézní Charitu Praha Jarmila Lomozová. Hlavu si zastaví.

0: Situace v Nepálu zůstává dál vážná. Ničivé záplavy z konce srpna si vyžádaly přes 1300 obětí na životech. Pohřešuje se více než 6100 lidí. Poškozené je nadále významná část infrastruktury. Kolem 4000 lidí je v provizorních evakuačních centrech. Výrazně roste riziko nemocí z kontaminované vody a situaci zhoršuje i příchod nízkých teplot do zasažených horských oblastí. Tamní koordinátor pro mimořádné události z Mezinárodní humanitární organizace ADRA Suman Rawal aktuálně dodává.
1: Když 26. srpna zasáhly Nepál přívalové povodně, náš tým začal okamžitě jednat. Během 72 hodin jsme již byli přímo v zasažených oblastech, kde jsme vyhodnocovali situaci a poskytovali nezbytnou pomoc. Situace byla extrémně náročná. Hned po našem příjezdu na místo jsme obdrželi varování před další možnou přívalovou vlnou a museli jsme se proto stáhnout do bezpečí. Jakmile bylo varování odvoláno, náš tým se do oblasti i hned vrátil. Rozsah katastrofy je značný. Podle oficiálních údajů bylo zasaženo více než 92 tisíc lidí a přes 10 tisíc domácností. Mnohé rodiny přišly o své domovy i majetek a čelí vážným problémům s přístupem k základním službám.
0: Lidé v Nepálu podle Rawala potřebují hlavně základní věci, které jim umožní zvládnout každý další den. Nezávadnou pitnou vodu, výživné potraviny, hygienické potřeby, teplé a bezpečné přístřeší a přístup ke zdravotní péči.
1: Potřeby však nejsou pouze materiální. Lidé potřebují i pocit důstojnosti a normálnosti. Mnoho z nich přišlo o své domovy i majetek a žijí mimo své komunity. Potřebují emocionální podporu, bezpečné prostředí a návrat k běžnému životu. Proto hledáme způsoby, jak jim pomoci získat zpět určitou míru kontroly nad jejich životy. Jedním z příkladů jsou aktivity typu cash for work, jako jsou sanační a úklidové práce. Zasažení lidé si tak mohou vydělat peníze a zároveň pomáhat udržovat své dočasné bydliště čisté a bezpečné.
0: Z dlouhodobého hlediska patří mezi největší výzvy obnova domovů a cest, zdravotnických zařízení, veřejných budov a dalších základních staveb, zařízení a služeb. Zvláště pak v odlehlých a těžko přístupných horských oblastech Nepálu, vysvětluje Suman Rawal z ADRI.
1: Mnohé rodiny přišly o své prostředky k obživě, takže pomoci jim obnovit zdroje příjmů a zajistit dlouhodobou obživu tak, aby se opět staly soběstačnými, bude rovněž vyžadovat čas. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na psychologický dopad katastrofy. Trauma, které lidé prožili, přetrvá i po odeznění první fáze pomoci a proto bude klíčová i dlouhodobá psychosociální podpora. V konečném důsledku je největší výzvou pomoci rodinám posunout se od nouzové pomoci ke stabilnímu a důstojnému zotavení a zároveň zajistit, aby komunity byly odolnější vůči budoucím katastrofám.

že já nepřišel včas. Obcházím stavení na samotě v Lukách. Jehož bělost

si mi řekli novou adresu, kde teď bydlíš. Jméno místa, jež není nikde na světě. Dívali se stranou, jak když raději nechtějí mluvit s někým, kdo možná najde tě. Ale dali mi klíč, který neviděl jsem roky. Klíč od samoty, kde jsem s tebou žil. Než jsem pochopil, že ani samota nemůže nás

nevím, je to vyloučeno. Z rákosí přes rybník vzlétl tiše divoký pták. Z rákosí přes rybník.

Vypadly z tašky dvě pet flašky, padaly dolů ulicí. Zastavili se až před divadlem,

Bylo 14 hodin, vy posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví a pěkné páteční odpoledne přeje Tamara Suchánková. V tuto chvíli bych vás chtěla pozvat k poslechu hudebního kompasu, který pro nás připravil Milan Tesař. Dnes nám představí první album rakousko-českého tria Haze, které tvoří kontrabasista Tobias Vedovely, trumpetista Martin Eberle a český saxofonista Štěpán Flagar. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Wider Perspektiv.

Posloucháte Hudební kompas a rakousko-české trio Hayes, které tvoří kontrabasista Tobias Vedovely, trumpetista Martin Eberle a český saxofonista Štěpán Flagar. Všichni tři patří k výrazným osobnostem mladé středoevropské jazzové scény, ale v tomto projektu se záměrně vzdali klavíru i bicích a vytvořili komorní zvuk založený na vzájemném naslouchání, kontrapunktu a společném formování melodie. Hudba tria se pohybuje mezi promyšlenou kompozicí a svobodnou improvizací, přičemž důraz klade především na atmosféru a barevnost zvuku. Trio vzniklo z dlouholetých hudebních spoluprací svých členů v různých rakouských i mezinárodních projektech. Jejich cílem bylo vytvořit soubor, v němž si všechny tři nástroje průběžně předávají rytmické, harmonické i melodické role. Výsledkem je hudba, která dokáže být lyrická i energická, komorní i rytmicky výrazná, aniž by ztratila přirozenou lehkost. Kritika oceňuje především vyzrálost skladeb, citlivou práci s dynamikou a schopnost spojit komorní jazz s melodickou přístupností. Přestože jsou všichni tři hudebníci technicky mimořádně vybavení instrumentalisté, virtuozita zde nikdy nestojí v popředí. Vše slouží společnému zvuku a hudebnímu příběhu. Poslechněme si jejich další dvě skladby.

Poslouchali jsme rakousko-české trio Hayes. V pondělí ráno si v hudebním kompasu představíme nové EP slovenské zpěvačky Julie Kozákové. No a teď už si pojďme poslechnout písničku Hard Times alba To Let Go. Zachycuje spontánní hudební dialog švýcarské zpěvačky Geraldine Schnider a českého hudebníka Jiřího Slavíka, kteří jako duo působí od začátku roku 2025. Nahrávka vznikla během jediného setkání a oba hudebníci k materiálu přistupovali bez předchozí přípravy otevřeně a intuitivně. Vedle vlastních skladeb zde zaznívají bluesové a gospelové písně i jazzové standardy. Schnider zpívá, zatímco Slavík střídá klávesové nástroje a kontrabas. Pojďme si to poslechnout.

To byla Geraldine Schneider a Jiří Slavík na kontrabas. A teď už nás čeká Julia Kozáková a její Casa Limpia.

0: Milí posluchači, je 18. září, 14:30, pátek, krása, máme konečně konec týdne. Doufám, že někteří z vás už jsou na cestě domů, některým to možná teprve za chvilku padne a budou moc zavřít dveře a vyrazit taky k domovu a někam na krásný víkend. Já doufám, že Radio Proglas z jehož studia v Brně vás zdraví a krásné odpoledne přeje i dál Tamara Suchánková. Tak se stane průvodcem třeba na vašich cestách nebo i na místech doma a budete nás poslouchat. Před námi je půlhodinový proud hudby, ve kterém uslyšíte spoustu krásných písniček. Podíváme se, třeba vidím tu Jana Spáleného, nebo tu vidím dokonce Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého. My si možná připomeňme a vy se podívejte kolem sebe a zavzpomínejte, jestli máte blízko sebe Krištofa, protože Krištofové dnes mají svátek. Krištof je totiž původní řecké jméno mučedníka z prvokřesťanských dob a znamená nositel Krista. Doslova Kristonož, tedy plné srdce Krista, což je úplně krásné, milí Krištofové. My vám opravdu dnes přejeme z celého srdce všechno nejlepší. No, pojďme si pustit první písničku.
1: Úplně šedivej panáček. Na druhém konci světa

zbyku měchy. Ty měchy roztáhnul heliem, s mravenci v žaludku bolavým, provázek všedních dnů přesek, když ty pytle ke křeslu přichyt. Vyletěl drze do nebe, nejmenší na celém světě, ani si nevzal svačinu, chtěl s diviznou v hrsti a s blátem na botách k sousedům na kafe letět.

0: Napřes rok vyroste znovu, kouzlo je ve správném koření, bez něj je život jen šmír.
1: To byl Jan Spálený s písničkou Aviatik. No a protože je před námi víkend, tak budeme i v tomto hudebním bloku v této části našeho vysílání vysílat pozvánky a zvát vás, kam byste se taky mohli vydat. O víkendu 19. a 20. září proběhnou dny otevřených dveří ateliéru na Jižní Moravě. Prostory, v nichž vzniká umění, mohou lidé zdarma navštívit od 10 do 17 hodin. 141 ateliérů, galerií a dílen umožňují veřejnosti setkání s umělci a s prostory, kde jejich práce vzniká. Letošní 16. ročník nese název V krajině švů a obrací pozornost k textilu jako materiálu, který člověk provází pro člověka celý život. Podrobně nám jeho význam popsal vedoucí odboru kultury a památkové péče Petr Fedor a přiblížil, jaký program na návštěvníky čeká.
2: Ten název samozřejmě má několik rovin, ale zmiňme aspoň ty dvě základní. Jednak je to odkaz na výraznou tradici textilu a textilní výroby v našem regionu, ale je to i hlubší, protože Jihomoravský kraj má světový unikát. Na archeologickém nalezišti v Dolních Věstonicích se našly první známky použití vláken, textilních vláken, doložené už do doby minus 30 tisíc let za doby lovců mamutů, takže to je naprosto světová rarita a i na to chceme upozornit. No a druhá věc je, že samozřejmě krajina švů je krajina spojená nějakými stehy, spoji. To je právě ten vztah mezi výtvarníky a diváky, výtvarníky a těmi, kteří jsou schopni a ochotní umění ocenit. Tyhle ty stehy prošívají náš svět a drží ho pohromadě. Je to neuvěřitelně rozmanité. Já mám ohromnou radost, že letos se nám přihlásilo celkem 141 míst, na nich se budou prezentovat výtvarníci, malíři, sochaři, keramici. Můžu zmínit, že kromě samotných dílen se ta akce bude konat i ve speciálně upravených prostorách kulturních institucí, takže mohu posluchače pozvat do Art galerie v Šmeral v Brně nebo do našeho muzea, které provozuje kraj v Blansku, ale také do Galerie výtvarného umění v Hodonině nebo do muzea ve Znojmě, kde všude bude možné se potkat jak s uměleckými díly, tak s jejich autory a ptát se, dotazovat se a zjišťovat, co oni o své tvorbě říkají.
1: Vedoucí odboru kultury a památkové péče Petr Fedor dále okomentoval, jaký další rozměr tato akce má.
2: Já se domnívám, že je to úžasná příležitost pro všechny, kteří to dokáží ocenit, potkat se přímo s těmi tvůrci, protože velmi často potkáváme jejich díla, ale ten jedinečný zážitek, kdy si můžete promluvit s umělcem, s autorem přímo nad jeho tvorbou, popřípadě se mu dívat takzvaně pod ruce, je něco jedinečného. A i pro umělce výtvarníky to může být zajímavé, protože ta akce se koná každým rokem vždycky ve čtyřech regionech, na Jižní Moravě, na Vysočině, v Jihočeském kraji a v Dolním Rakousku, tedy v zemi Dolní Rakousko. Máme to odstupňováno, my letos zahajujeme a po nás další víkendy jsou ti ostatní, takže výtvarníci se mohou navštěvovat, mohou vidět, jak se to dělá u sousedů, navazovat kontakty, sítě a zkvalitňovat svoji práci.

0: Oživené známé kresby Josefa Lady nabízí interaktivní expozice, která vznikla v Ladově památníku v Hrusicích u Prahy. Radní Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda popsal, co vše se obnovovalo.
1: Během rekonstrukce došlo k instalaci nových rozvodů, vybudování sociálního zázemí pro návštěvníky a ke změně dispozice několika místností. Po stavebních pracích se do expozice přidaly interaktivní prvky. Upravily se také venkovní prostory, u domu se nachází ladová zahrada, nová je dlažba, ladová lavička a parkovací pstání pro návštěvníky, které u památníku dosud chybělo. Myslím, že si tu najdou své dospělí i děti. Josef Lada svým dílem zásadně ovlivnil podobu české kultury a jeho tvorba dodnes oslovuje. Nově zrekonstruovaný památník v Hrusicích je krásnou připomínkou jeho odkazu.
0: V přízemí si návštěvníci mohou prohlédnout Ladovy obrázky, střídající se po ročních obdobích, nebo oživený slavný obraz hospodské rvačky. V horním patře památníku je Ladova knihovna se všemi jeho tituly, včetně cizojazyčných vydání. V sousední místnosti dělníci zrekonstruovali umělcovu pracovnu, kterou okomentoval ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
2: Ta pracovna, kde vidíte na tom stole v podstatě jako tu tvorbu toho obrázku a zachycený hlas Josefa Lady rok před smrtí.
0: Je v ní mimo jiné původní skříň, kterou si Lada zachoval z rodného domu. Na malém stolku je telefon, z něhož promlouvá Ladův hlas, jak jej zachytila nahrávka suprafonu v 50. letech minulého století. U pracovního stolu běží animace, jak asi Ladovy kresby vznikaly. Svoje poznatky k expozici sdělil i vnuk Josefa Lady.
3: To muzeum jako strašivě prokouklo a skutečně tou expozicí, toto je na 20. století, vniklo, přišlo se tady interaktivní prvky, které tady dříve nebyly. Ta rekonstrukce to velice pročistila. Nejsou tady sice pověšený desítky obrazů nebo reprodukcí, ale je to děláno jiným způsobem a návštěvník si přijde na své, protože ty věci uvidí, jak by řekl, v jiné dimenzi.

0: To byla Soňa Horňáková, písnička Blízko neba. No, my se pojďme podívat do újezdu Utišnova. Komunitní centrum Útočiště v újezdu Utišnova bude v tuto neděli hostit premiéru inscenace Velmi špatné pohádky. Hudebně tanečně pohybový útvar je součástí dnů otevřených ateliérů, do kterého se Útočiště zapojuje. Vznikl na základě stejnojmenné knihy Marty Sikorové.
1: Inscenace souvisí s knihou tematicky. Znova se to dotýká toho nějakého společného fungování lidí dohromady, jak najít ten balance mezi jednotlivcem a skupinou, jednotlivcem a společenstvím, kde končí to já a začíná ty, kde se můžeme potkat. Ptá se vlastně na to, jak nezůstat v životě osamocen. Budeme sledovat mě evoluci, jak postupně vznikal život a jak se vysložitoval vedle k komplexitě a právě k té spolupráci.
0: Autorka Velmi špatných pohádek Marta Sikorová působí v Institutu sociálního zdraví na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve svém výzkumu se věnuje hypersenzitivitě a vysoké citlivosti.
1: Velmi špatné pohádky jsou příběhy, které jsou zasazeny do pohádkového světa. Jsou tam princezny nebo jiné pohádkové bytosti, ale mají vždycky jeden velmi špatný konec, protože vznikly na základě taky jednoho velmi špatného konce, který jsem v životě narazila. Udělala jsem bakalářské státnice, zažila jsem takový první neúspěch a kladla jsem si otázku, co teď s životem, co mi to má ukázat, a přicházely to postupně tyto pohádky. Ale každá ta pohádka má taky dobrý konec. A každá vlastně pracuje s nějakou větou, které my lidi umíme věřit. Třeba, že druzí jsou důležitější než já. Ten se může zamyslet, jestli se v nějaké takové větě, lomeno příběhu, nevidí a jestli třeba někde příliš neuhýbá nebo naopak příliš málo, to taky může vlastně být. Co s ním ty příběhy jako udělají? Jaké to je pro něho, když říká ne, jestli vůbec je tam princezna, která na všechno říká ano, je to taková pěsmenka, kam ji to jako zavede. Má nám to jako, nebo aspoň mě to vedlo v životě a i další čtenáře k tomu, zamyslet se nad tím, jestli někde třeba příliš nepřekračuju své vlastní hranice, neříkám ano i tam, kde už bych velice potřebovala říct ne, a jaké jsou moje pocity, potřeby v nějakých situacích, ve kterých se mi to nedaří rozlišit. Tak ty pohádky cílí na příliš hodné a nerozhodné lidi, nebo velmi citlivé, hypersenzitivní.
0: Vyložila pro Glasu Marta Sikorová. Inscenaci Velmi špatné pohádky odehraje s Helenou Bednářovou premiérově v újezdu Utišnova v komunitním prostoru Útočiště v neděli od 15 hodin.
2: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka.

0: jak ti bídní filištíni válku vést nebyli, nyní až potkali Davida.
1: David šel do války volky ne volky, z velké dálky nesel bratrům homolky.
0: V pochodu se cvičil v hodu, dal si pro frejčka přijde.

0: Davida Golia, Žitka Molavcová a Jiří Suchý. O, klasika. No, pojďme dál. Tentokrát se půjdeme podívat do Prahy. Nadační fond Melodios ve pondělí 21. září na benefiční kabaret v pražském Grand Hotelu Bohemia.
1: Pod slovem kabaret si představíte hlavně to, že je to taková skládačka. Skládačka scének, skládačka hudby a skládačka dobrého humoru. Ten večer ještě bude zajímavý tím, že po skončení Melodio kabaretu, který je za účasti Jany Richterové, vynikající písničkářky, zpěvačky, Ivy Pazderkové a mě a dalších muzikantů, zažijete veřejné představení nového projektu Melodia, který bude dvouletý a má podtitul 20 měst pro 30 životů. Takže neodcházejte hnedka po skončení, vydržte s náma ještě cirka do 10 hodin, dáte si s náma něco dobrýho na zub a my vám povykládám o tom, co se chystá.
0: Informuje na Proglasu spoluzakladatelka Melodie Šimona Mašková. Výtěžek podpoří dva lidi se zdravotním postižením, kterým nadační fond pomůže na cestě k větší samostatnosti, sebedůvěře a naplněnému životu.
1: Na našich představeních a na tomhletom konkrétním představení lidi ještě zažijou to, že pomůžou dalším dvěma klientům nadačního fondu Melodio. Takže vstupenka, kterou si koupíte, vůbec není jen tak ledajaká. Pro ty dva lidi je to vstupenka do nového a lepšího života, protože my jim poskytujeme pouče a osobnostní rozvoj. A ti lidé naleznou znova svoje talenty, rozvinou se a možná budou dělat i něco jiného než dosud, ale s větším nadšením a prostě pojedou dále na svých talentech.
0: Podrobnosti k programu i prodej vstupenek najdete na webových stránkách melodio.cz.

0: A teď už zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 15 hodin, pátek 18. září, tady je Odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
1: Co potřebují čeští seniori k tomu, aby se nechali před sezónou respiračních onemocnění očkovat? Jeden z nejbližších asijských spojenců USA odmítl poslat své vojáky do Hormuzského průlivu a na řešení tamní krize se nechce podílet silou. A uslyšíte také ukázku ze záznamu rozhovoru mezi Václavem Havlem a Ferdinandem Peroutkou. Ztracená nahrávka interview z roku 1968 se po letech našla v rozhlasovém archivu. Nejprve si ale poslechněte zprávy v podání Nadi Procházkové.
3: Dobré odpoledne. Soudcovská unie kritizuje výroky premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o nestrannosti soudců. Vyzvala ho, aby doložil své tvrzení, že někteří soudci rozhodují bez důkazu a na objednávku. Babiš o tom mluvil na začátku měsíce na předvolebním mítinku v Havířově.
4: To jsem ještě nevěděl, že tady funguje jako mafie, která vás zavře na objednávku.
5: Původně obecný dotaz na poslaneckou imunitu vztáhl Babiš na kauzu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Kvůli imunitě je ale trestní stíhání pozastavené. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry by měl Babiš své výroky o justici doložit nebo se jich zdržet.
6: Každý může kritizovat konkrétní soudní rozhodnutí, zvláště když se ho dotýká nebo alespoň nepřímo dotýká, ale neměl by bez důkazů dovozovat nebo tvrdit, že za tím konkrétním rozhodnutím je nějaká nekalá činnost soudců.
5: Babiš podle unie navíc jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jak mluví o soudní moci. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes to na mimořádném jednání má řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace Marka Zemana je to souhrou několika okolností, hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu. Elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů.
7: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
3: Systém EES platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště, třeba ve Frankfurtu nad Mohanem, v Mnichově nebo v Amsterdamu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Amazon přiznal, že není schopný obnovit svá datová centra v Bahrajnu. Poničili je íránské údery po začátku americké války proti íránskému režimu. Pokud zákazníci neměli zálohy mimo zasažený region, jejich data jsou ztracená. Dceřiná společnost Amazonu AWS ovládá přibližně třetinu světového trhu s cloudovými službami.
8: Společnost zkontrolovala poškozená centra v Bahrajnu a usoudila, že už nemá možnosti, jak obnovit data, která klienti neuložili jinde. Datová centra Amazonu poškodily íránské údery na Bahrajn v březnu a v dubnu. Po prvních útocích společnost zákazníky vyzvala, aby svá data přenesly do center v jiných oblastech. Problémy má společnost i s některými datovými centry ve Spojených arabských emirátech. Podle agentury Reuters výpadky v době útoku ovlivnily některé bankovní operace bank v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
9: Donald Trump podmiňuje.
3: Spor o budoucnost Kennedyho centra ve Washingtonu pokračuje. Nové snímky agentury AFP ukazují amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak si na palubě letadla prohlíží plakát s nápisem o zbourání budovy. Pár hodin předtím veřejně pohrozil, že centrum může nechat strhnout, pokud nebude na fasádě budovy připojeno jeho jméno. To zakázal soud s odkazem na zákon, který pravomoc přejmenovat Národní kulturní instituci uděluje pouze kongresu.
9: Donald Trump podmiňuje uvolnění peněz na rekonstrukci budovy, které Kennedyho centru přidělil kongres, umístěním svého jména na fasádu. Podle něj si jeho administrativa zaslouží kredit za to, že budovu bude rekonstruovat. Soud si obratem vyžádal vysvětlení prezidentových plánů s centrem a nařídil jím jmenované radě, aby mu dala 30 dní předem vědět o jakékoliv fyzické změně budovy. Praneteř prezidenta Kennedyho Kerry Kennedyová svolala na páteční večer k budově protest. Během něj se lidé semknou okolo budovy a vytvoří ochranný lidský řetěz. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kriminalisti prověřují včerejší bombovou výhrůžku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrůžce opustit desítky lidí. Policisté se psy pak celý areál prohledali. Žádnou výbušninu ale nenašli. Policie podle Richterové dál hledá pachatele.
10: Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem.

0: Vírky a omezení dopravy budou silničáři během etap různě měnit a upravovat. A teď aktuální dopravní informace. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je silný provoz před omezením na Šmejkalce. Kolona začíná už za sjezdem z Pražského okruhu na 12. kilometru. 30 minut naberete do omezení na mostě na 23. kilometr. Na D1 na výjezdu z Brna do Prahy za sjezdem na Výstaviště na kilometru 188 jsou dvě sražená auta v levém pruhu a kratší fronta. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic budete popojíždět před Benešovem, zdržení od mrače asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekejme převážně polojasno, ráno a dopoledne místy i jasno. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy s Nadějou Procházkovou.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Chvála Kristu a Panně Marii. Ze svatyně Božího milosrdenství a svaté sestry Faustiny ve Slavkovicích zdravíme všechny posluchače Rádia Proglas. Před vystavenou nejsvětější svátostí oltářní u nás ve svatyni, taky před obrazem milosrdného Ježíše, se chceme společně spojit v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství a vyprošovat milosrdenství pro nás, pro celý svět, pro každého, kdo potřebuje dotek Božího milosrdenství. Dnes taky zvláštním způsobem chceme pamatovat na celou diecézi litoměřickou, za kterou se modlíme tady ve Slavkovicích celý tento měsíc. Tak se modlila Faustina. Ježíši, jak je mi líto ubohých hříšníků. Ježíši, uděl jim zkroušenost a lítost. Pamatuj na své bolestné utrpení. Znám tvé nekonečné milosrdenství. Nemohu snést, aby duše, která tě tolik stála, měla hynout. Ježíši, dej mi duše hříšníku. Ať tvé milosrdenství v nich najde odpočinek. Vezmi mi všechno a dej mi duše. Toužím se stát obětní hostí za hříšníky. Ať moji oběť skrývá tělesná schránka, vždyť i tvé nejsvětější srdce ukrýváš v oplatce a přece si živou obětí. Proměň mě v sebe, Ježíši, abych byla živou obětí tobě milou. Toužím ti v každé chvíli přinášet zadosti učinění za ubohé hříšníky. Stvořiteli můj a Otče velkého milosrdenství, důvěřuji ti, vždyť si dobro samo. Povzbuzení slovy této modlitby Faustiny i my se odevzdejme Božímu milosrdenství ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižovan, umřeli, pohřben jest.
2: Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
2: Na smír za hříchy naše i celého světa.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev,
1: duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho pána Ježíše Krista,
2: na smír za hříchy naše i celého světa.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
1: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho pána Ježíše Krista.
4: Na smír za hříchy naše i celého světa.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho pána Ježíše Krista.
2: Na smír za hříchy naše i celého světa.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho pána Ježíše Krista.
2: Na smír za hříchy naše i celého světa.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
2: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
6: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
6: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
6: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
6: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
6: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
6: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
6: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
6: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
6: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
6: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
6: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství. Bože, milosrdný Oče,
6: který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás v utěšiteli Duchu Svatém, tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo, a dej všem obyvatelům země poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, trojediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje, věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvých vstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
0: Svatí Cyrila a Metoděj,
6: orodujte za nás.
0: Svatý Václave,
6: orodujte za nás.
0: Svatá Faustino,
6: orodujte za nás.
0: Svatý Vincenci Palotti,
6: orodujte za nás.
0: Svatý Oče Pio,
6: orodujte za nás.
0: Milí přátelé, na závěr naší společné modlitby přijmíte Boží požehnání. Pan s vámi.
6: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
6: Amen.
0: Drazí přátelé, poslucháči Radia Proglas, děkujeme vám dnes za společnou modlitbu korunky. Mám pro vás ještě dvě pozvánky. A sice už zítra bude hlavní den modlitby za diecezi Litoměřickou a mši svatou tady ve Slavkovicích bude sloužit v 17 hodin otec Radek Jurnečka, generální vikář Litoměřické diecéze, a možnost přistoupit ke svatosti smíření bude od 10. do 17. hodiny. A už teď vás srdečně taky zvu tady k nám do poutní svatyně Božího milosrdenství a svaté Faustiny do Slavkovic u Nového Města na Moravě na pouť ke svaté Faustině v neděli 4. října. Mši svaté v 15 hodin bude předsedat otec biskup Prokop Brož, pomocný biskup Královéhradecký. Taky bude příležitost přijmout svatost smíření, a to od 14. hodiny. A taky před a taky po mši svaté bude možné se slevou zakoupit nové vydání deníčku sestry Faustiny. A to tady všechno v areáli svatyně Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Tak jste všichni srdečně zváni. Pamatujte, že vás po každém mši svaté tady ve Slavkovicích svěřujeme Božímu milosrdenství v modlitbě a zasvěcení. Tak buďme všichni svědky Božího milosrdenství. Těšíme se zase ze Slavkovic. Naslyšenou.

Máme 2:30, pátek 18. září, vy posloucháte Proglas. No a z brněnského studia vás zdraví a krásné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Čeká nás proud hudby, pozvánek, informací, no samozřejmě pěkných písniček. Pokud jste na cestách, třeba jedete z práce, tak vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu. Pokud jste doma a odpočíváte, tak dobrý odpočinek. A pokud pracujete třeba na zahradě nebo konáte nějaké neodkladné domácí práce, tak ať vám jde pěkně od ruky. No a já vám k tomu něco zaspívám. Ne, nebojte, jenom pustím písničku.

30. vzpomínkové setkání členů a příznivců Konfederace politických vězňů se uskuteční v sobotu, tedy 19. září ve Všerubech na Plzeňsku. Mši svatou s nimi bude slavit v kostele svatého archanděla Michaela od 10 hodin syn vězně komunismu Petr Hruška, generální vikář plzeňské diecéze. V 11 hodin 15 minut následuje setkání u památníků Všerubské kameny. Nezapomeňte, zítra Všeruby, Plzeňsko.

0: Tradiční svatováclavská pěší pouť z Velehradu na svatý Hostýn se uskuteční 26. do 28. září. Třídenní putování spojí dvě významná moravská poutní místa v duchovní jednotě s národní svatováclavskou poutí ve Staré Boleslavi i s olomouckou katedrálou, sdělil nám za organizátory pater Jan Peňas.
1: Začínáme v kapli Panny Marie Matky Jednoty na Velehradě, v Bazilice tedy, v sobotu před svatým Václavem, to znamená 26. září, 10 hodin. Chceme dojít s Boží pomocí tu sobotu do Napajedel, na faře přenocovat. Další den chceme jít do Štípy přes Olčichovice, kostel svaté Zdislavy, poutní místo Kamenka v lesích tam nad Zlínem a Zlín. Tam by měla být mše svatá v neděli 27. v 7 hodin večer v tom starém kostelíku, ne teda přímo na poutní místě, ale až bude asi méně, tak se tam vyjdeme. No a ráno v 7 v pondělí vycházíme ze Štípy přes Lukoveček, kde bude malé občerstvení a vystoupáme na svatý Hostýn, kde teda budeme mít tu mši svatou, jak bývá o svátých a neděli 14.40 nebo 14.45. Tak aby se zase stihli ty autobusy domů. Tak to je plán, dáli pán Bůh.
0: Vedle fyzického putování má chystaná akce především duchovní rozměr. S jakým úmyslem se podle pátera Peňáze půjde na svatý Hostýn?
1: Úmysl je pořád stejný, je trošku praktický, protože chodíme na Velehrad dvakrát za rok, ale místní nás čekají a místní nemůžou nikam jít, protože mají tam poutníky a tak se řeklo, aspoň jedno za rok, kolem svatého Václava, že ještě není taková zima, se půjde na svatý Hostýn. Ale ten hlavní úmysl je vlastně stejný. My chodíme na Velehrad děkovat svatým Cyrilu a Metoději za jejich poselství a prosit, aby žilo a ožilo. No tak je vlastně to samé. Z Velehradu jim také děkujeme. A na svatý Hostýn prosíme ještě samozřejmě i panu Marii, pomocnici křesťanů a matku Dobré rady a taky trošku hvězdu nové evangelizace. Protože skrytě doufáme, že když by průměrný český občan a jiný uvidí poutníky pohybu, tak si řekne, co napadne asi každého, co je živé, to se ještě hýbe, co se hýbe, to je ještě živé, čili církev se pohybuje na meníkového života. Kéž by to tak zapůsobilo.
0: Zdůraznil na Proglasu Jan Peňás, farář v Novém Veselí a čestný předseda Matice Velehradské. Zájemci o svatováclavskou pěší pouť se mají hlásit v infocentru na Velehradě osobně nebo e-mailem do příštího pátku, tedy 25. září. Těší zavazadla poutníkům po celou dobu poveze doprovodné vozidlo.

0: První říjnový den zamíří do brněnského kostela svatého Jakuba autoři Michal Martínek a Ondřej Havlíček. Promluví na společně besedě nad svou novou knihou Bůh nám svěřil svět a klidně si odjel. Novináře Havlíčka jsme se ptali na podrobnosti.
1: Bude to beseda se Salesiánem a katolickým knězem Michalem Martinkem. My jsme spolu napsali knihu rozhovorů, jak to v tou naší roli na zemi je. Ta knížka představuje Michala Martinka, který je známý jako takový trochu církevní rebel, který se nebojí zvedat různé kontroverzní otázky. V jeho životě ukazuje, proč přemýšlí, jak přemýšlí a co ho k tomu vedlo. A právě i o tom budeme mluvit. Bude to debata, kterou bude moderovat Michalův dávný přítel, známý politik Marek Výborný, se kterým se znají 30 let, a budeme mluvit taky o budoucnosti církve, o roli synody, o tom, jaké reformy církev možná čekají nebo jaké jsou potřeba.

0: Dozněla písnička a já mám pro vás v tuto chvíli ještě jeden živý rozhovor. Jak jsme informovali, ve vzdělávacím centru na zámku Puchberg ve Velsu nedaleko rakouského Lince skončila včera čtyřdenní konference o synodálním procesu v katolické církvi. Měla název Formování synodality v Evropě. Od vize k plánům. Uspořádalo ji oddělení pro synodalitu katolické soukromé univerzity v Linci pod patronátem Rady evropských biskupských konferencí. Účastnilo se kolem 190 zástupců 30 zemí. Přednášeli i čeští teologové Tomáš Halík a Robert Svatoň. Z české delegace byla také řeholnice a psychoterapeutka Klára Maliňáková, členka Institutu sester dítěte Ježíše od Mikuláše Barého. Tu teď vítám na vlnách Proglasu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak jste prožila a vnímala duchovní a teologické fórum, ze kterého jste se vrátila?
1: No, byl to pro mě velmi intenzivní čas, jsem za něj velmi vděčná. Vy jste zmínili ten velký počet účastníků i zemí, takže to byla opravdu praktická zkušenost té jednoty v různosti, protože my jsme si samozřejmě sahali na to, že v těch různých zemích se nám tu synodalitu daří žít, uplatňovat různě, máme také různé pohledy, ale zároveň vnímám ten posun v tom, jak se nám taky společně daří kráčet na té cestě a učit se si naslouchat vzájemně.
0: To je asi dnes hodně důležité. Co bylo pro vás cenné, které důrazy, inspirace, podněty k promyšlení i ze setkání v rakouském Velsu sebou odvážíte?
1: Určitě to bylo výživné setkání nejenom po té teoretické stránce, třeba přednáška profesora Teobalda, profesora Halíka a další, ale zároveň tam zazněly různé i třeba kratší příspěvky, které si myslím, že velmi mnoho z nás zasáhly právě tím, že byly autentické a lidské, třeba také svědectví delegátů z Ukrajiny. A to bylo asi něco, co jsem tam hodně vnímala, tu lidskost, blízkost, to, že jsme se tam často takhle dojali třeba i. A potom ta autenticita sdílení ve skupinách, to, že jsme dokázali nějak překračovat ty naše rozdílné pohledy různosti a že tam vlastně vedle sebe můžu arcibiskupa Salzburského a sedí tam jako další z účastníků, má stejný čas jako my ostatní, tak to jsou věci, na které já si vlastně pořád nějak ještě zvykám.
0: To budete ještě dlouho vstřebávat, takové krásné duchovní zážitky. Jak si v tuzemském katolickém prostředí podle vašich poznatků a zkušeností vedeme v tom synodálním dění? Já jsem zrovna nezměla takovou myšlenku na den, kde jsem se na tou synodou právě zamýšlela. Co je v tom pro vás potěšitelné, nadějné?
1: Já si myslím, že pro nás určitě se pořád ještě učíme vlastně to, že synodalita není úkol, který teď máme splnit, a který si prostě odfajfkneme a řekneme, tak už to máme, už to umíme, ale že to je vlastně jakby způsob, jakým budeme a jakým budeme řešit ty další konkrétní úkoly, které před námi leží. A já vnímám, že se nám daří kráčet na té cestě toho naslouchání, že vlastně oproti těm prvním rokům třeba si myslím, že jsme udělali velký posun v takovém tom i vytváření nějakého bezpečnějšího prostředí, kdy neskáčeme hned do toho souzení, ale dokážeme si vyslechnout toho druhého. A samozřejmě potom různé diecéze jsou různě popředu, třeba i v té implementační fázi. A tak uvidíme, jak se nám v tom bude dál dařit, ale máme taky síť, můžeme se nějak podporovat, inspirovat a právě i tady toto setkání bylo příležitostí zasíťovat se i s jinými diecézemi v Evropě.
0: Říká sestra Klára Maliňáková z Národního synodálního týmu a Rady pro synodalitu České biskupské konference. Děkuji vám mnohokrát, že jste přijela naše pozvání do živého vysílání a přeji vám hezké zářijové dny.
1: Taky děkuji. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 16 hodin a já vás zvu k poslechu oktávy. Z technických důvodů dnes ale neuvedeme dnešní plánovanou oktávu věnovanou Filharmonii Hradec Králové, ale reprízu oktávy z roku 2023 o klavírní tvorbě 20. století. Naslíbený pořad z volného cyklu věnovaného českým a moravským symfonickým orchestrům se ale můžete těšit, a to 9. října. Děkujeme vám za pochopení. No, v tuto chvíli pouštím oktávu, já se s vámi pro dnešek loučím a budu se moc těšit opět naslyšenou v neděli. Začneme hned v 11 hodin Proglasem, biblickou soutěží pro děti, tak už se na vás děti taky moc těším. Užijte si krásný zbytek pátku, sobotu a naslyšenou.

0: Dobrý den, milí posluchači. V dnešní oktávě si budeme povídat o klavírní tvorbě, která byla zkomponována pro tento nástroj ve 20. století. Hostem ve studiu je velký odborník na hudbu právě tohoto období, hudební vědec, profesor Janáčkovy Akademie muzických umění Miloš Šnírer. Pane profesore, vítejte v Proglasu.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání.
0: Pořadem vás bude následující neselou hodinu provázet Štěpán Grafe. Před námi na stole leží nová kniha Dějiny klavírního umění, která vyšla v loňském roce v nakladatelství JAMU. Napsal jste ji společně s klavíristkou docentkou Alicí Rajnohovou. Co nám povíte o této nové knize se zajímavým názvem?
1: Tak název zůstal stejný úmyslně, inspirován důležitou a základní knihou téhož názvu a téhož obsahu od profesora Václava Sýkory z Pražské konzervatoře, která vyšla někdy v 70. letech. Každá taková práce pochopitelně chronologicky zaměřená, logicky zastarává jednak prodlením času a jednak také i některými názory. Ne, že by snad názory pana profesora Sýkory byly i diskutabilní, to určitě ne, ale nicméně od té doby, když uvážíme už rok 22-23 tohoto století, se mnoho a mnoho změnilo názorově a v celkovém rozpoložení soudobé společnosti, a to nejen společnosti uměleckého zaměření. Odtud tedy vedla naše snaha tuto věc důkladně zmodernizovat a v pojetí je zachycena tak klavírní tvorba z hlediska kompoziční techniky, která respektuje jak kompozicí skladby hudební jako takové obecně, tak z hlediska klavírní techniky, čili přínosu klavírní hry ve smyslu technickém, ale samozřejmě výrazovém a názorovém. Proto tedy v této knize je velké množství notových příkladů a neříkám konkrétních ozborů, ale důkladných aspoň charakteristik zmíněných skladeb.
0: Ona kniha nese podtitul Vývoj klavírní tvorby od počátků po současnost, to znamená skutečně od počátku klavíru až po soudobou tvorbu.
1: Ano, tato snaha se tam jeví v tom smyslu, že jsme zahájili někdy na tom přelomu 16. a 17. století, tedy na přelomu renesance a začínajícího raného baroka, kdy nakonec se ukazovalo, že přeci jenom v té zpěvné Itálii tato klavírní tvorba jako taková má svoje závažné počátky. Klavírní říkáme dnes, ale uvědomě si, že to byla tvorba obecně po klávesové nástroje i toho staršího typu. A abychom to zhrnuli, tak především, moderně řečeno, především pro čembalo, samozřejmě byl klavičembalo, klavichord a tak dál, ale pro čembalo a varhany. Každý instrumentalista, který se zabýval klávesovými nástroji, automaticky hrál jak na čembalo, tak i na varhany. Takže z tohoto hlediska je tam podchycena tvorba začátku toho 17. století a taková první dominující osobnost klavírní techniky potom je tam samozřejmě Domenico Scarlatti. A tím to jako všecko začalo. No a končíme pochopitelně ve snaze se dopracovat současnosti. To je ovšem široký pojem a pro obrovské množství faktů, pro obrovské množství skladeb nejen českých, slovenských, ale vůbec světových, jsme v podstatě skončili přibližně řečeno někdy těsně po druhé světové válce. Takže nelze v té knize hledat tu nejčerstvější současnost.
0: My jsme zmínili, že jste psali knihu společně s klavíristkou Alicí Rajnohovou. Jak vznikala tato kniha? Jak probíhalo tvoření ve dvou?
1: No, ta kniha vznikla jednou letmo při rozhovoru náhodném na chodbě JAMU, kdy jsem tuším prohlásil, že už další žádnou knihu nechci psát, protože předtím mě vyšla kniha o baletní dramaturgii, o baletu jako o původní baletní hudbě 20. století, tak jsem netušil, že ještě se do něčeho dám. No a slovo dalo slovo a nakonec jsme řekli, že bychom

0: Mě, já rád o sobě říkám, že hrám na klavír, ale nejsem klavírní virtuos a tím pádem mám jakousi úlitbu bohům, když hrám na klavír a ta kritika potom mé hry je víceméně jako, řekl bych, skoro teda taková zdánlivá jenom. Ne, je to ale takto. Kolegyně vyučuje hru klavíru samozřejmě, že a koncertuje vynikajícím způsobem, pochopitelně, takže ona do toho dávala svůj vklad své klavírní virtuozity a pochopitelně potom svých zkušeností pedagogických. No a já zase, protože léta a léta, už někdy od 15 let, když jsem se potom nakonec vzdal někdy kolem 18 let klavírní hry jako virtuozy, tak jsem přehrával strašlivá kvanta klavírních výtahů, oper, kantát, oratory a samozřejmě té klavírní hudby, hrané ovšem doma špatně, ale důležité je to, aby hudební vědec, i když bude hrát špatně, tak má před sebou ale noty, může analyzovat, přizpůsobí si tempo a ví tedy, o čem jde řeč, čili zná skladbu, melodiku, rytmiku, harmonii, může vzniknout do struktury té skladby a tyto zkušenosti, které mám ovšem teda celoživotní s dovolením, tak ty jsem mohl potom já zase uplatnit tady v této knize.
1: Jak jsem řekl, knihu máme zde před sebou, vy ji nyní nemůžete vidět, ale vřele doporučujeme ke koupi. Patrně je stále k dostání, když se, bych řekl, po ní částečně ji zaprášilo, ale snad bude i nějaký výtisk další.
0: No, zaprášilo se téměř, ano, protože díky tomu, že jednou za měsíc funguje na JAMU metodické centrum a výuka klavírní pedagogiky pro většinou učitele a učitelky, kteří nemají vysoké školy a doplňují si vysokoškolské vzdělání u nás, takže ten zájem pochopitelně o tu knihu je velký, protože dosud neměli možnost nějakým způsobem masově, bych řekl, nastudovat tuto literaturu, protože já osobně tam učím dějiny a literaturu klavíru a zkouším je potom u státnic. Takže pochopitelně museli zhánět literaturu ze všech možných koutů světa, ale teďka tato věc je, řekl bych, tato kniha je zavazující ovšem. Trošku se to jako zpřísnilo. Takže se skoro zaprášilo po ní a vím, že zítra, když bude další výuka, takže se bude dopadávat snad nějaký už dotisk a vybrali si to už někteří knihkupci, takže možná i někdy v regálech to už je.
1: Takže, milí posluchači, neváhejte. Kniha nebude dlouho k mání a je opravdu pozoruhodná a zajímavá. Pane profesore, kde se zrodil váš vztah k hudbě 20. století? To je takové vaše celoživotní téma, celoživotní láska.
0: No, ten se zrodil vlastně někdy od rané puberty. Asi zhruba řečeno takto. I za doby toho nejhoršího protektorátu Čechy a Morava rozhlas, český rozhlas, každou neděli odpoledne vysílal z Prahy nějaký záznam nějaké opery. Takže jsem poznal ještě dřív, než jsem začal chodit do divadla, všechny opery Smetanovy, kromě Libuše, ta se hrát nesměla za války, ale samozřejmě i Mozarta, Beethovena, hráli i Verdiho, pochopitelně, že akorát se nesměl hrát Čajkovský, protože to byla hudba takzvaných nepřátel, že vůči Hitlerovi. Takže toto jsem do sebe vstřebal a potom, když tady bylo jako po osvobození a nastala tedy svoboda, aspoň ta relativní svoboda do toho roku 48, tak jsem začal pilně chodit do divadla díky mým rodičům a díky mému bratranci, který hrál na klavír výborně, miloval hudbu a miloval taky Janáčka. Takže já jsem vlastně ve 14 letech absolvoval v Brně všechny Janáčkovy opery, které se hrály. A ten Janáček mě oslovil, protože jsem věděl, že to je kontrast vůči Smetanovi, Dvořákovi, ale kontrast i vůči Verdimu například, že což teda mě posunulo před v touze hlouběji poznávat hudbu nejen Janáčkovu, ale tím pádem i jeho souputníku, tedy 20. století.
1: Vy jste se zaobíral hudbou 20. století a napsal jste celou řadu zajímavých knih. My jsme trošku už zmínili před chvílí, že tato kniha o klavíru nebyla plánovaná, ale vy máte na svém kontě celou řadu titulů. Když řekneme letmo Svět orchestru 20. století, to jsou tuším dva díly, potom Expresionismus a nová hudba, Proměny hudebního neoklasicismu, Český a východoevropský neoklasicismus v hudbě 20. století, potom Odčíslované opery k hudebnímu dramatu, A poslední vlastně kniha před tou klavírní baletní

0: divadlo z pohledu hudební dramaturgie. Která kniha je vaše nejoblíbenější z těch titulů, kterými jste se zaobíral? A nebo vždycky, když píšete novou knihu, tak jste tématem tak pohlcen, že v tu chvíli je to pro vás to nejzajímavější, čím se zaobíráte?
1: No, ono to láká stručně odpovědět na tu vaši otázku, ale já bych to s dovolením viděl prostě jako takto. Aniž bych to v životě tušil, tak mým, říkám v uvozovkách, osudovým autorem se stal Vítězslav Novák. Právě tím, že to byl jako současný Janáčkův, že jo, Janáčkův vztah k folkloru, to už jsem si tenkrát koupil moravskou lidovou poezii pro zpěv a klavír, kterou jsem doma pilně hrál a také si zpíval pro sebe, že? A také mě zaujal, že Novák zase zpracovával slovenské písně pro zpěv a klavír, takže mě ten Novák zaujal také tím, že jsem, myslím, že to bylo jednou, v rozhlase slyšel jeho slováckou suitu. No a k tomu mě vedla taková příhoda, že na gymnáziu tenkrát nám bylo řečeno, to bylo v roce 49, prosím, že krutého stalinismu, že máme sbírat láhve a ty láhve do sběrných surovin, protože to tenkrát ještě nedělalo. A v těch sběrných surovinách, že za ně dostaneme za každou láhev korunu. Takže místo vyučování jsme chodili po Králově poli, sbírali láhve. A zatímco všichni moji tedy kolegové, spolužáci, my jsme byli totiž technická třída a sportovně založená, tak to ten zisk uložili do sportu, do toho a já k jejich posměchu a údivu jsem šel zakoupit, dodnes to vím, 3 ještě tenkrát rozbitné gramofonové desky se slováckou suitou. A neváhal jsem si zakoupit také klavírní výtah. Potom samozřejmě ty desky se rozbily a přetočily na dlouhohrající desky a CDčka a tak dál. To už je jiná kapitola. Ale tam někde začal jako Novák. Ale to ještě nebylo to hlavní, že když jsem přišel na filozofskou fakultu, tak můj vzácný pan profesor Bohumír Štědroň hned v prvním ročníku mě dal úkol, který byl až v dálavách 5. ročníku absolventského, že musím zpracovat korespondenci Vítězslava Nováka s vídeňským nakladatelstvím Universal Edition. Načež mě dal prostě jako mikrofil, kde bylo asi 120 německých dopisů, že jo, který psal Novák s Univerzálkou a tím jsem teda jako postupně se dospracoval k diplomové práci, která byla uznána i jako doktorská, tenkrát jako rigózní práce na titul PhD, že? A připuštěn jsem byl potom k té rigózní zkoušce. Takže tím vlastně se toho Nováka nějakým takovým způsobem poprvní zglobalizoval, bych řekl, že jo. No a z toho potom vzešel zase impuls pana profesora, abych se dal do katalogu Vítězslava Nováka. A tenkrát ovšem i v tom totalitním systému existovaly docela slušné příspěvky nadace Českého hudebního fondu, takže i když člověk z toho nezbohatl, tak no ale třeba tenkrát takových 500 korun měsíčně jako příspěvek na muzikologickou domácí práci nebyl k zahození, že zvlášť pro učitele, který nebyl někdy jako dobře placen. Takže tím vznikl potom ten katalog, no ale ten katalog se teda vydal až teda v té době naší svobody, čili až v roce 1999.
0: A když jsme u Vítězslava Nováka, co jeho klavírní tvorba?
1: No tak ta klavírní tvorba je velice závažná, to už je taky poznat podle toho, že letos už bude 11. ročník mezinárodní klavírní soutěže v jeho rodné Kamenici nad Lipou. Že Novákovo klavírní dílo by se dalo stručně rozdělit do 3 takových stylových etap. Ta první stylová etapa by byla ta doba, kdy on do roku asi svých 26 let zabsorboval všechna možná klavírní díla klasiků a romantiků, ano, a která jako dovedným způsobem zpracoval ve svých prvních klavírních cyklech bagately, barkaroly, serenády, vzpomínky, eklogy a tak dále, do té doby, než poznal folklor ve Velkých Karlovicích. Pak tam vstupuje valašský, slovácký a později slovenský folklor, ne jako nápodoba, ale jako vstřebání prostě té situace přírodně, lokálně folklorní těchto krajů. To napojilo potom Nováka, už jako celý život inspirovalo. Takže ta vrcholná klavírní díla začínají potom cyklem Můj máj, ale hlavně sonátou Eroikou, cyklem Písně zimních nocí a vyvrcholují prostě tím kolosálním, skoro hodinu trvajícím pětidílným Panem. To už bylo ovšem na závěr té jeho první velké etapy. Tvůrčí ta začala někdy roku 1896 Poznání Velkých Karlovic a končila právě i podle jeho slov tímto Panem v roce 1910. No a sám ale říká, proč název Pan, kde se to vzalo, jak. Tak samozřejmě Novák nebyl nějak prostě nábožensky založen, to ne, ale jeho široké vzdělání jazykové, literární, výtvarné a filozofické ho přivedlo vlastně k uvažování v tomto případě, které je trošku blízké i Janáčkově naturfilozofii, že u Nováka mluvíme o jakémsi panteismu. On o tom potom hovořil později, po mnoha letech, jako sedmdesátník s vyšehradským katolickým kanovníkem Antonínem Střížem. Zachoval se o tom krásný dopis. Takže tento Pan jakýmsi filozofickým vyznáním, završením té nádherné etapy života v tom věku, v tomto případě 41 let života, než vstoupil potom do toho šťastného manželství. Takže ty první akordy toho Pana přibližně třeba můžeme pustit takových 30 vteřin nebo minutu, by prokázali specifičnost té jakési fixní ideje, řečeno po berliozovsku, která se potom táhne celým dílem a prostupuje tam v různých modifikacích. Samozřejmě opředena řadou dalších nádherných motivů, jak za chvilku také uslyšíme.

0: řešeno filozoficky opět, nebo filozoficky životně. Ano, Novák skutečně potom konkretizoval ty svoje hlavní body, řekl bych, kterého v životě inspirovali vůbec k tvorbě. Především je nutné si uvědomit, že ta etapa tvorby, řečeno s nadhledem historika, je etapa pozdního romantismu, částečně dotčená, částečně také impresionismem. Ovšem ne impresionismem francouzským, ale ryze českým. To se týká do jisté míry i některých věcí Sukových, nejen Novákových. Dobře, to je základní tedy jako věc, která tam u něho funguje v tom celém panovi, že? A teď tam má jednotlivé body, ke kterým se obrací hlouběji. Čili on byl nadšený turista, on byl horolezec, který spadl i v Tatrách, byl hospitalizován, asi 5 metrů padal, potlučen, důkladně tedy jako pohmožděn a samozřejmě zachoval se z toho jako svojí vitalitou, z toho vyvázl bez následků a ta část hory například tom panovi, tak jako kdysi předtím v symfonické básni v Tatrách, líčí nejen ten majestát hor jako celku, v tomto případě nejen Tater, ale i Alp, protože i do Alp on jezdil a horolezil a třeba zlezal Wilsonovu skálu nebo skálu v Býtově, dneska už je částečně zatopená ta skála, takže tam se zračí v této části toho pana ten jeho poměr k přírodě tohoto typu. Rvát se s přírodou, překonávat překážky, ale překonávat překážky, které si kolikrát ale sami uměle vytvoříme, abychom je mohli překážet. Takže potom ta další část, která má název jako moře, opět je v duchu tady těchto překážek, protože když on miloval moře, samozřejmě symfonická báseň o věčné touze, to je nádherná věc, to je ovšem opěvování moře, tak jako když Debussy opěvoval moře ve své slavné orchestrální skladbě. Jenomže u Nováka bouře je dramatické. Když on psal tu kantátu na slova Svatopluka Čecha bouře, tak tenkrát cestoval v Norsku. A v jednom fjordu norském, že se, on byl dobrý pravec, se vrhl ze skály, skočil jako do moře a málem se utopil. A kdo má tu zkušenost s vlnami, které se vždycky odrazí od skály, že? A vezmou vás zpátky do moře, tak on se málem utopil. Takže z toho vyváze. No ano, ale pozor, to by nebyl Novák, kdyby druhého dne tam neskočil zas. Takže on to opakoval, dopadlo to dobře, důkladem ten jeho život dál, že? A pak mohl teda báječným způsobem vystihnout úzkost lidí na potápějící se lodi, která se skutečně v té bouři s Novákově a podle Svatopluka Čecha opravdu potopila. Takže to máme hory, máme moře, teď je potom další část, jako je les, no tak tam je už kus té smířlivosti, nemyslím stárnoucího nějakého 41-letého muže, to on byl naplno vitální a v plných sílech i tvůrčích, no ale tam už je také kus té náladové impresie a řekl bych kus takové té vnitřní intelektuální pohody. To už není nějaká pohoda pasivní, nebo nedej bože stařecká, chraň Bůh, to bylo neslučitelné s ním, ano, ale to tam je. A teďka psychologicky zajímavé je toto. Poslední část se jmenuje žena. Ta je opravdu nejdelší. Jestliže v těch všech částech předtím prolog, hory, moře, les, pořád je určitá jakási proporce i strukturální časová, tak ta žena trvá nejdéle. A hle, asi to byl skutečně pro Nováka největší oříšek, protože ta věčná touha ho pronásledovala už někdy od 20 let, že? A ty zkušenosti milostné, myslím si, že byly spíš jednostranné a dost jako někdy i tristní, které ho někdy uváděli, jak on sám říkal, i do melancholických stavů, o čem svědčí jeho písně Melancholie, melancholické písně o lásce u Dolinového království, že? Takže ta žena tady působí jako já neříkám problematický tvor, ať se ženy neurazí, které to poslouchají, ale jak je tvor multilaterální, jako tvor komplikovaný. A Novák to perfektním způsobem vystihl. Takže tam je řada motivů a od těch někdy až zlobných, někdy to může být i hádka. Ale zajímavé je na tom toto, že a to mě také překvapilo, že takové té skutečné, té vroucí liriky, někdo by řekl až ty romantické, je tam poměrně vzhledem k délkosti té skladby málo, což mě dost udivilo. Ovšem v zápětí, zase to víme z jeho paměti, a to vím taky od jeho syna Jaroslava Nováka, se kterým jsem se stýkal 15 let, že to manželství bylo ideální, ona ho milovala, oni milovali ji a všecko bylo jako naprosto v pořádku věrné, takže tam asi, když by psal tu část žena v době manželství, tam by možná byla ta idyla také.
1: Milí posluchači, takže nyní si pustíme další ukázku z klavírního cyklu Pan a bude to část Moře.

0: Dnešní oktáva je věnována především klavírní tvorbě 20. století a hovoříme o ní s panem profesorem Milošem Šnýrerem. Byli jsme u Vítězslava Nováka, posuňme se někam dále do světa.
1: Ten pan vzniká v době, kdy už v Evropě vznikají avantgardní směry a nejen tedy v klavíru, ale i v hudbě jiné. Já bych jenom podotkl, že například jeho skrytý, řekl bych, rival Janáček má v takovou druhou řadu pro jeho proslulého po zarostlém chodníčku koncipovanou jako naprosto avantgardní klavírní styl, který jako nikde v současnosti ani potom nebyl prezentován nikým. A právě tak naprosto originální klavírní styl celoživotní má jednak Béla Bartók a také, jak budeme o tom hovořit potom, například i Sergej Prokofiev. Ono je totiž velké umění přinést něco stylově úplně nového. Celý ten vývoj hudby nejen potom 20. století, ale i v dnešní době se vlastně komplikuje a syntetizuje. Samozřejmě protikladem k té syntézi může být to, čemu se říká dneska hudební minimalismus, což může být jako silně řečeno diskutabilní otázka umělecká, ale ta se nám nehodí do našeho pořadu, ta tu nemá co dělat. V tom roce 1911, čili rok potom panovi, Béla Barták napsal svoje proslulé Allegro Barbaro. Už ten název této skladby, která v podstatě vychází ne z melodiky, ale z rytmiky cymbálových muzik, kdy kontrabas zahraje první přizvučnou notu a kontry, housle nebo viola, zahrají tu odpověď, že ať už pomalu nebo rychle. A z tohoto principu, který Barták slyšel u cigánských cigálových muzik, maďarských, slovenských, slováckých, že jo, vzniklo to Allegro Barbaro. Zajímavé na tom je ale to, že on je veřejně hrál až o 10 let později. Mezi tím vznikla opera Modrovou souvrat nebo krásný balet Dřevěný princ a pak napsal suitu pro klavír, tedy kde jsou také i bicí nástroje a tu prezentoval v roce 16 a veřejně v roce 19. Takže to ještě vlastně obecenstvo bylo překvapeno tím, protože ten Modrovou souvrat i ten Dřevěný princ nevyjadřují ještě tady vůbec tady tyto charakteristiky, které on potom uplatnil v klavíru.
0: Takže následující ukázka bude ze svity pro klavír a bicí nástroje Bély Bartóka.

0: Milí posluchači, hovoříme o klavírní tvorbě 20. století, dozněla hudba Bartókova. Pane profesore, a co klavírní koncerty 20. století?
1: No, to je moje zamilované téma. Miluji klavírní koncerty 20. století. Nechci zdržovat, ale myslím, že bych ji vypočítal teďka tady zrovna 20.
0: Ale všechny tak nestihneme rozebrat, bohužel.
1: Nestihneme, ale já třeba miluji samozřejmě Bartókovy klavírní koncerty. To je fantastická senzace a třeba takový druhý klavírní koncert, to je ale téměř nehratelné. Je neuvěřitelné, jak tento člověk prostě jako hrát a potom to jeho druhé šťastné manželství s Ditou Pastoriovou potom uspůsobilo také, že napsal tu sonátu pro dva klavíry a bicí, kterou upravil v New Yorku potom jako koncert pro dva klavíry, bicí a orchestr. Že to je naprosto nevídaná muzika, kterou nenapsal nikdo. Mnohý jazzman by měl závidět a i když teda třeba chápu Stravinského jako prakticky největšího skladatele 20. století ve smyslu vynalezavosti kompoziční techniky, tak v klavíru takové věci Stravinsky nemá, i když to psal výborně, pochopitelně. A po Bartókových klavírních koncertech bych jmenoval v zápětí všech těch 5 klavírních koncertů Sergeje Prokofjeva, protože to je další originalita, která v té době jako vůbec nebyla.
0: V čem je tak specifický Prokofjev podle vás?
1: Prokofjev je specifický v tom, že jeho dětství a rané mládí, i to klavírní a kompoziční, probíhalo, budete se divit, vzdáleno romantismu. Proč? Jednoduchá odpověď je tato. Jeho matka hrála na klavír. Samozřejmě ne virtuózně, hrála všelijak. Hrála asi tak jako já, když si budu hrát doma pro sebe vybrané sonáty Beethovenovi nebo Mozartovi a nebo nevím, třeba Schuberta a tak. Tak asi tak. Takže ona hrála ráda Haydna, Mozarta a Beethovena. Že nikde nebyla řeč o Chopinovi, Schumannovi, Listovi a tohoto, kterého Rusko bylo vždycky plné. Vždycky a všichni skladatelé ruští na to navazovali, na tu romantiku. Kromě Skrabina, pozor, Skrabin navázal pouze na Chopina a ve Skrabinovi není ani zrnko rusismu, kdežto u těch ostatních skladatelů, včetně Rachmaninova, to samozřejmě máme. Takže Prokofjev se vyhnul romantismu a druhá věc je ta, že Prokofjev, když sleduju jeho výtvory od dětství a raného mládí. Prosím vás pěkně, on má mozartovské nadání. To, co obdivujeme od Mozarta od jeho 5 let, kdy psal skladbička, jeho tatínek mu je zapisoval do not, že? Tak to Prokofjev, já bych to řekl, přepískl doslova, že když ve 13 letech šel se svojí matkou na zkoušky na konzervatoř, tak v kufru měl stovku klavírních skladeb a různých malých věcí, kterým on říkal písničky. A pozor, vážení posluchači, klavírní výtahy 4 oper, opera Velikán na pustých ostrovech, Ondína, to je neuvěřitelný. A zachovala se fotografie, jak on sedí u pianina, má tam ten klavírní výtah té opery Velikán, mluví mu 10 let, prosím pěkně, a rozdává role svým příbuzným k sedícím okolo, ty to museli zpívat, tak toto dělal tento chlapec, když mu bylo 10, 11, 12 let.
0: Dalo by se říct stejně živelný talent jako Mozarta.
1: Naprosto. Naprosto, to je absolutně zázračné dítě, jenomže díky tomu, že mnozí, řekl bych, novináři a tak dále pořád Mozarta vyzdvihují, pač nic jiného třeba neznají, že jo? A je to taky bohužel v uvozovkách špatná zásluha teda muzikantů, kteří nelpí na tom, aby teda se ta škála znalostí vůbec o hudbě jako rozšířila. To je špatná úloha médií v tomto případě. No, a takže Prokofjev se vyhnul této romantice. No a potom, když ho přijali samozřejmě na konzervatoř, tak podobně jako Janáček se nezhodl se svými pedagogy v Lipsku a ve Vídni, tak on se taky tak dohadoval v Moskvě, že v Petrohradě. Prostě bylo to, řekl bych, na hraně. No, ale absolvoval klavír samozřejmě, absolvoval kompozici, také se vzdělal v dirigování, no a předtím třeba po orchestru napsal symfonietu, rozhodně to není špatná muzika, ale už tam je poznat co? Tam je poznat to, co on nazval potom pěti liniemi své tvorby. A to poznáme i na té další ukázce, která tady za chvilku zazní. Jaké jsou to linie? Lidé si myslí, že jsou to období tvorby. Nikoliv. On to nazval takto. Ve své autobiografii řekl. Mám pět linií. Linie novátorská, klasická, lyrická, groteskní a motorická. No, taky se jí říkalo někdy tokátová. Klasická linie postřívala v inovaci klasických forem, sonát, symfonii a koncertů, zmodernizování těch forem a náplně. Linie lyrická, že spočívala v kompozici jeho lyrických témat pomalých vět nebo kontrastních témat vůči hlavnímu tématu v sonátové formě. Jeho lyrika je tak jako u Mozarta jiskřivá, čistá, pozitivní, u Profeva není místo pro sentiment, není místo pro typickou ruskou melancholii, není tam místo tragické. Ano, pokud to nedosahuje v opeře nebo v baletu Podeděje, to je jiná otázka. Ale v absolutní hudbě, čili zejména v té klaverní, v sonátách anebo v symfonické hudbě, takováto místa nejsou. Groteskní linie, tím myslí skerca, tím myslí, řekl bych, party stakátové a takové to odlehčené, bych řekl, že jo, humorné. Ano, tokátová neboli motorická linie je u něho poznat podle toho, že tam poznáte pořád odbíjení taktových dob. I když tam nejsou hrány, tak je ale cítíte, že třeba čtvrtka a pauza, čtvrtka a pauza a pořád je to raz, dva, tři, čtyři nebo raz, dva, tři. Zkrátka dobře, to je ta motorická linie, ale ta je vzata z klavíru, že v klavíru tokátová linie, která třeba lítá po klaviatuře v šestnáctinách. No a linie novátorská, no ta je poznat třeba tady z tohohle, z té ukázky tohoto koncertu. Ten první klavírní koncert tu napsal ve 20 letech, to byla jeho absolventská práce v kompozici. A on ji premiéroval. On do 20 minut, necelých 20 minut skoro, zhrnul koncertní cyklus, který jinak má tři věty. V jeho případě dokonce tam by byl náznaky čtvrté věty, jako syntetizoval prostě jako to dohromady.

0: Dozněla ukázka z klavírního koncertu číslo 1 Sergeje Prokofieva. Pane profesore, teď vás možná trošku zaskočím. Kdybyste měl říct 3 skladby pro klavír z období 20. století, které vás nikdy neomrzí a které byste vždycky doporučil, že by je každý posluchač, který se chce seznámit s touto hudbou a chce ji nějak více hlouběji poznat, tak by neměl opomenout poslouchat.
1: No to je, na to je těžká odpověď, protože v zásobě i myšlení, i cítění má člověk desítky a desítky věcí. No tak v každém případě by to byl tento klavírní koncert Des Dur, to určitě bych doporučil v každém případě, že určitě toho Bartoka, tak aspoň to Allegro Barbaro, který je jaksi vstupem do poznání vůbec jako Bartokovité tvorby, to je za druhé. No a za třetí pochopitelně možná, že to je taková skromná odpověď, že by se jednalo o maličkosti, ale myslím si, že ty maličkosti, které reprezentuje zejména první díl Janáčkova Po zarostlém chodníčku, ten by neměl chybět ve výbavě žádného mladého ani dospělého klavíristy. Tam se omrzet nelze. Tam v té jednoduchosti je obrovská síla.
0: Milí posluchači, já věřím, že pan profesor vás natchnul pro hudbu 20. století, tak jako mě kdysi, když jsem coby posluchač Brněnské konzervatoře chodil do jeho hodin přednášek dějin hudby a neváhal jsem po každé hodině utíkat do prodejny CD nosičů, abych zakoupil to, co jsme probírali. Do dneška si pamatuju, jak jsem zháněl například Stravinského Žalmovou symfonii, pro kterou mě tak natchnul, že jsem jí poslouchal potom každý večer. Takže, pane profesore, já vám přeji všechno dobré, přeji vám hodně sil, hodně zdraví, máte obdivuhodnou energii, děkuji vám za rozhovor.
1: Já vám také děkuji za pozvání a také za styk s vámi jako s vaším jedním z nejlepších bývalých žáků.
0: Děkuji mnohokrát. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Za několik okamžiků v 17 hodin Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: České gripeny hlídaly polské nebe, hrozil přelet dronů z Ukrajiny. U požáru průmyslové haly na Rakovnicku dál zasahuje asi stovka hasičů, je vyhlášený třetí stupeň poplachu. Stavba středočeské části dálnice D3 by měla začít za 2 roky. Silničáři dokončují výkup pozemků. Dobré odpoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. České stíhačky Gripen vzlétly do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočily ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. O vyslání českých ozbrojených letounů rozhodlo velitelství NATO. Státy totiž sdílejí protivzdušnou a protiraketovou obranu. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před zvyšováním ruské hybridní hrozby v Evropě a ve Francii v posledních týdnech. Macron to řekl po schůzce s lídry parlamentních stran a kandidáty v prezidentských volbách, které Francii čekají na jaře. Macron politiky informoval o dopadech války na Blízkém východě a na Ukrajině.
5: Ruská agrese a hrozby v Evropě se mění. Dronový útok na vlak s cestujícími z Kyjeva, pokus o útok na letišti v Lipsku, který ztroskotal a neměl výraznější následky a ze kterého německé služby obvinili ruskou GRU.
6: Francouzský prezident Emmanuel Macron pověřil vládu, aby připravila plán na zabezpečení kritické infrastruktury i průmyslových a technologických center. Podle ní ruské hybridní útoky nezůstanou bez odpovědi. Zatímco ukrajinská válka zhoršuje bezpečnost Evropy, válka na Blízkém východě podle prezidenta zvyšuje ceny pohonných hmot. Cena za litr nafty se ve Francii blíží v průměru k 60 korunám za litr. Podle lídra opozičního národního sdružení Jordana Bardelli vláda situaci dostatečně neřeší. Macron odpovídá, že vyjednává o dalších dodávkách ze Saúdské Arábie, Kataru nebo Nigérie. Martin Baluch a Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Zhruba 100 hasičů dál likviduje požár průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Podle mluvčí krajských hasičů Terezy Sýkory Flígrové je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4.
7: Ta budova, která je zasažená, tak je to výroba na zpracování plastového odpadu a na výrobu plastových pelet. Původně ten požár začal pravděpodobně v drtiči toho plastového odpadu a dále se rozšířil na tu halu.
3: Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Na místě hasičům pomůže monitorovat škodliviny v ovzduší i chemická laboratoř. Lidé v okolí by neměli větrat.
8: Vypadá to, že na konci roku letošního.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
8: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
3: Havel se ptá Peroutky, tak se jmenuje unikátní pásmo, ve kterém zazní unikátní nahrávka rozhovoru dvou osobností z roku 1968. Václav Havel navštívil Ferdinanda Peroutku ve Spojených státech a záznam, který tam nahrál, byla dlouhá desetiletí považovaný za ztracený. Našel se náhodou letos v únoru. Někdejší dramatik a budoucí prezident Václav Havel se ptá novinářské legendy Ferdinanda Peroutky mimo jiné na to, jestli a za jakých okolností by se vrátil do vlasti.
9: Já jsem přesvědčen, že na vás speciálně nebylo zapomenuto v Československu, ale přesto si myslím, že i kdyby bylo, neznamená to ještě nutně, že nejste potřeba.
10: To já nemohu vědět, ale jak říkám, já vám mluvím o těch zrnkách písku, co padají na tu hromadu, že tedy na to, co se v člověku válí v mysli. Teď přichází další otázka, dejme tomu, že je nás třeba, dejme tomu, že nás není zapomenuto. My jsme spisovatelé, my jsme novináři. Do jakého prostředí přijdeme? Jak bychom mohli svou činnost zahájit nebo svou činnost rozvíjet?
3: Celý záznam rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou si už teď můžete poslechnout na webu Plusu v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Komponovaný pořad Havel se ptá Peroutky odvysíláme dnes po 8. hodině večer na Plusu. Pokračujeme dopravními informacemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna výrazné zdržení za výjezdem z metropole. Na 23. kilometru je dlouhodobé omezení na mostě. Fronta z okruhu ze 102. kilometru je asi na 40 minut. Na D5 zůstává silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Fronta je od Rudné ze 4. kilometru zdržení k Ořechu 25 minut. Paze v Praze jsou potíže ve Kbelské z Letňana do Hloubětína za nájezdem z Cínovecké u OC Letňany. Je tam nehoda kamionu s osobním autem v pravém pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. To byly zprávy, teď už 20 minut Radiožurnálu.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Na Proglasu začíná pořad Před kostelem. Přináší mikromedailonky 13 členů týmu každoročního festivalu a jejich doprovodu a také sestřih z předávání ceny ve státní bavorské kanceláři v Mnichově letos 8. září.

Milí posluchači, v Proglasu dáváme vždy rádi přednost potěšujícím zprávám o příznivých událostech. Jednou z nich bylo jistě předání Evropy.

0: Evropské medaile svobodného státu Bavorsko, udělované podle poměrně přísných pravidel. Medaily převzali v Mnichově v úterý 8. září o Mariánském svátku čtyři hlavní protagonisté festivalu Meeting Brno. Petr Kalousek, Jiří Motl, Veronika Smyslová, David Macek. K ním patřil osmičlenný doprovod.
1: Sedíme v podvečerní hospůdce a já se tebe, Davide Macku, zeptám na účastníky vašeho týmu, kteří ovšem teda mohli přijet do Mnichova, a jednou z nich je Charlotte Kadaňková.
2: Charlotku my jsme poznali v minulých letech, když jsme spolupracovali se všemi dobře známou organizací Mary Smiles, které se Charlotte v minulých letech věnovala, myslím, jako jediná tam měla na starosti marketing, a to přes svůj ještě relativně jako nízký věk dokázala udělat z Mary Smiles vlastně takovou značku, jak ji dneska všichni známe. A ona potom nějak se rozhodla skončit, odjela do Ameriky. Vím, že ta její rodina patří k charismatickému hnutí a že tam mají nějaké zázemí, tak tam strávila několik měsíců v takovém intenzivním čase. A na začátku letošního roku jsme měli nějakou poradu a já jsem najednou slyšel, jak si dvě kolegyně, byla to Veronika a Markéta, mezi sebou něco říkají, že má zkusku se Charlottou. A já jsem byl zrovna trochu mimo, nedával jsem pozor, jak jsem slyšel to jméno, tak jsem úplně vystřelil. A když jsem si uvědomil, o kterou Charlotte se jedná, tak jsem okamžitě řekl, že pokud zhání práci, tak to rozhodně jako chceme. A další den jsem se Charlottou seděl asi přes 2 hodiny v podnebí v brněnské kavárně. A potom s ní seděla Veronika. A jsem ohromně rád, že se Charlotte rozhodla, měla více nabídek a rozhodla se pro nás. Byla pro nás velkou posilou v tom čase před letošním meetingem, před těmi sudetoněmeckými dny v Brně. A je to člověk neuvěřitelně ryzí. Je to mladá, krásná žena, která se opravdu modlí, která má opravdu velice intimní vztah s Bohem. A je to pro mě takové jedno ze světel, které máme v rámci toho týmu.
1: A ona je, myslím, rozená, nebo základním bydlištěm ve Střelici?
2: Ano.
1: U Brna?
2: Myslím, že její rodiče tam právě hrají velkou roli v tom centru. Já teď nevím, jestli je to Komunita blahoslavenství anebo Hnutí charismatické obnovy. Teď to trošku jo, asi míchám. Jo, přesně takhle to je, ano.
1: Tak, yes. Tak a ještě je tady z týmu Jana Urbanovská. Ne?
2: Jana Urbanovská vlastně není z našeho týmu. Ona je politoložka nebo odbornice na mezinárodní vztahy z Fakulty sociálních studií. Ale protože se tam věnuje do hloubky po léta, jak na té vědecké úrovni česko-německým vztahům, tak je taky nesmírně zapálenou a obětavou dobrovolnicí se specializací na německé hroby. Mnoho hrobů opečovala, opečovává, průběžně dělá takové výpravy, do kterých zapojuje své studenty do pohraničí, kde na místě, kde jsou na tom německé hřbitově asi úplně nejhůř, a vůbec nevypadají důstojně, tak je dávají nějak do pořádku, ale vím, že taky v Brně se o některý z hrobů osobně starala, myslím, že do toho dávala i vlastní peníze. Tak po léta se nějak známe, přátelíme, a když jsme měli možnost alespoň pár lidí pozvat tady na toto předávání bavorské medaile, tak jsem si nějak přál, aby Jana mohla jet s námi taky. No, protože pro ně je to samozřejmě taky zajímavé z hlediska té její odborné profilace. Dostane se do úřadu bavorské vlády, dostane se přímo do kontaktu s bavorským ministrem pro evropské záležitosti a s dalšími těmi hosty. A já sám z té fakulty taky nějak pocházím, tak mám trochu představu, jak je to pro ty akademiky důležité, když nejenom o tom předmětu svého studia čtou a mluví a nějak sledují ho na dálku, ale když můžou se třeba dotknout těch konkrétních míst, potkat se s těmi konkrétními lidmi i v tomto pohledu vlastně Meeting Brno je věrný své misi a je tady proto, aby se prostě lidé mohli osobně setkávat a dotýkat míst.
1: Já jsem ostatně byl mezi pozvanými, taky moc si toho vážím. Řekl bys ještě nějaké další protagonisty, kteří stojí za zmínku a kteří tady nemohli být?
2: První mě napadá Marie Kala, která svým hlavním zaměstnáním učí vojáky na univerzitě armády, aby dobře mluvili francouzsky. Tak to je taky velmi zajímavá mladá žena, která je s námi od letošního roku, nebo možná od toho loňského už. A ta z nějakých důvodů s námi dnes prostě nemohla jet, tak to je přímo dáma, která tvoří ten náš tým. No a jinak, kdybychom se mohli sebou brát jako širší okruh podporovatelů, že ta slavnost byla prostě taková, že každý z nás mohl vzít sebou pouze dva lidi. Takže to bylo skutečně takto omezeno. Vzhledem k tomu, že jsme tady v Mnichově v parlamentu dostávali jednu cenu v červnu, kdy jsme pozvali některé přátelé a mohli jsme je pozvat, tak teď jsme zase pozvali tady tento okruh. Mm-hmm. A jsme velmi rádi, že si udělali čas a mohli jsme to prožít spolu jak na úřadu bavorské vlády v tom krásném sálu s kopulí, tak taky teď třeba večer, jak si říkali, jsme v jedné z těch menších mnichovských Biergarten pivních zahrad. Takže to můžeme takhle spolu prožívat.

0: před i po slavnosti jsem se ptal v jakýchsi mikromedailoncích na jejich kolegy a kolegyně. Začne Jiří Motl. Jiří, já bych se tě rád zeptal na další z protagonistů kolektivu, a to je Monika Zemanová.
1: Monika Zemanová je z Ořechova, je ze Slovácka, je od dětství tanečnice, tančila ve folklorním souboru, potom pracovala pro profesionální soubor folklorní a Monika tam pracovala jako člověk, který pracuje ve vztazích s veřejností, jak se moderně říká PR, a je v tom velmi šikovná, vyzná se v tom, jak komunikovat s lidma přes tyhle ty sítě se vším, co s tím souvisí, ale je taky výborná produkční, to znamená, že ona umí zařídit vystoupení nejenom folklorní, ale jakékoliv divadelní, dokáže ho prostě na klíč zajistit od A až do Z, na to asi není často úplně celý popisovat, ale vystoupení samozřejmě začíná třeba půl roku před tím, než je to datum, které známe potom v divadle nebo na tom místě, kde se to má stát, i ve veřejném prostoru, a proto jsme ji přizvali k Meetingu Brno, protože Meeting Brno v naprosto různých prostředích šitých na míru potřebuje tyto akce mít zajištěny a Monika je dokáže celý zajistit a navíc je ještě šikovná moderátorka.
0: David Macek říkal, že ti často kryje záda Monika. Kdo ji vytáhl tu meetingu?
1: Ona se přihlásila sama na konkurs a byla v něm úspěšná. Takže ona byla jednou z více lidí, která prostě prošla výběrovým řízením jako širším, a já jsem se přiznal, že Moniku znám až potom, co ji úspěšně vykonala.
0: A má dva kluky, broučky?
1: Má. Jeden je prvňák, jak jsme se teď ujistili. A je to máma, která prostě musí ještě samozřejmě mít tu třetí směnu a oběhat to všecko potom s těmahle klukama, no.
0: A ten Ořechov, to je který Ořechov?
1: No, ten je na Slovácku u Polešovic.
0: Ano. A ty, to dodám ještě, ty jsi z Řečkovic, ale úplně původem?
1: Já jsem úplně původem východočech po rodičích. Moje maminka pochází z Nového Města nad Metují, můj tatínek z Hlinska v Čechách. A seznámili se oni oba, jsou houslisté, a seznámili se nejdřív na konzervatoři a ve třetím ročníku na JMU už jsem se ohlásil já. A zůstali jsme na Moravě.
0: Ano. Takže ty jako vystudovaný hudebník, muzikant a všechno možné si nakonec ekonomem, rozpočtářem a zháněčem poslední, od prvního do posledního.
1: No, je to tak. Já jsem začal pracovat tady s tímhle v komorním orchestru mého táty, který od 70. let byl vedoucí brněnského komorního orchestru, který má v rozhlase řadu nahrávek i objevitelských, protože táta se zajímal především o barokní a klasickou hudbu, ale tím, že procházel kroměřížský archiv především, tak tam našel spolu třeba s Milošem Štědroněm a těmito muzikologi, tak tam našli skvosty, které potom premiérovali znova po 200-300 letech, a táta neměl čas se zabývat managementem až tak, takže já jsem mu s ním začal nejdřív pomáhat, a protože mě šly jazyky, tak jsem začal jezdit i na turné s tím tátou a tam jsem se leda s čemu přiučil za pochodu, a teď se to hodí i v tom meetingu.
0: Teď dosedl Petr Kalousek, šéf tohoto uskupení, vlastně čistěveny spolku. A já se tebe, Petře, zeptám na Hanku Novosadovou.
2: Hanka s náma už dělá mnoho let, nedokážu přesně říct, kolik, a ten její největší přínos, který zase určitě ceníme všichni, je v tom, že zkrátka Hanka to, co jak si dostane za úkol zařídit, tak zařídí, pak lidé se naskytnou komplikace libovolné velikosti, tak vždy vyřeší a nikdy o nich nemluví, nebo rozhodně ne v tom okamžiku, kdy se dějí a je na ní nejen v tomto ohledu naprosto perfektní spolech a proto s ním moc rádi spolupracujeme.
0: Odkud to ona pochází a co má vystudováno, nevíš?
2: To se zeptej. Jo, ale to neskomolím. Teďka už jaksi, to asi není použitelný do rádia, ale myslím, že studovala Pajdák a v Brně a ona je, myslím, Brňák jako Poleno, jako já a takových je nás málo.
0: Davide Macku, rád bych se tě zeptal na možná úplně hlavní protagonistku Meetingu Brno a tím je Veronika Smyslová.
3: Veronika je takový gejzír energie. Já jsem velmi rád, že se nám ji povedlo někdy před asi 5 lety získat pro meeting. Je to dáma, která vnesla skutečně nejenom energii do toho našeho týmu, ale taky trošku jako těch procesů profesionálních se nám spolu s ní dostalo. Takže to je Veroničin velký přínos. A v posledních letech, teď v poslední době, tak zesiluje taky přítomnost ženských témat, což je, myslím, pořád v naší společnosti důležité. Takže se takhle třeba příští rok hodláme dívat například na přívýročí Charty 77. A budeme to brát zejména prismatem těch žen, které byly do Charty zapojeny nebo podporovaly své muže. O Veronice bych toho mohla vykládat mnohem víc. My s mojí ženou jsme její běžmovací kmotři mimo jiné, ale to by bylo dlouho.
0: Jejím doprovodem byl také její manžel Oldřich.
3: Oldřich Smysl. Olda je hercem a bardem Městského divadla v Brně a asi není ročník, na kterém by ho naši návštěvníci nemohli mu naslouchat, protože dokáže stvárnit opravdu velkou škálu věcí. Asi největším jeho majstrštykem si vzpomínám, tak bylo takové osobní zpracování písní z muzikálu Jesus Christ Superstar. Vzpomínám si, že to bylo už před pár lety v zahradě starobrněnského kláštera a on to od té doby už opakoval na více místech. To bylo opravdu vztrahující, takže Olda ten nám přináší profesionální pěveckou kulturu na té nejvyšší úrovni.
0: No a tobě dělala garde, důstojné garde, tvoje dcera Anička.
3: Anička, to je moje velká radost, protože ona teď nastupuje na vysokou školu, ale účastní se Meetingu Brno jako takový můj doprovod věrný posledních snad, já myslím, že aspoň 8 ročníků, že prostě možná u těch prvních úplně nebyla, jenom třeba na pouti smíření, ale velmi záhy začala se účastnit i různých diskuzí a dalších bodů programu. Nějaký to prostě, to prostředí dělá dobře, vyhovuje. Takže to je opravdu, za to jsem opravdu velmi vděčný, jinak je to čerstvá absolventka Biskupského gymnázia a nastupuje na Filozofickou fakultu v Brně, tak jsem zvědavý, jakým způsobem se bude dál profilovat a jestli Meeting Brno v tom bude moct být i nadále nějak užitečný.
0: A tiskové zprávy od Meetingu Brno a PR práci bývá podepsaná Markéta Beková.
3: Markétu Bekovou jsme získali na přelomu loňského letošního roku do Meetingu Brno, ale my se známe už delší dobu. Já jsem v roce 2022, když Česko předsedalo Evropské unii, tak jsem pozval do zahajovací diskuze jejího manžela Mikuláše Beka, který byl tehdy ministrem pro evropské záležitosti. A napadlo mě ho nezvát samotného, ale právě s jeho ženou, abychom to zase nasvítili tak lidsky, co to znamená třeba pro manželský život, když je jeden z partnerů tímto způsobem exponovaný, jakože je ministrem pro evropské záležitosti země, která předsedá celé unii. A Markétu to potěšilo, potom mě pozvala, vzpomínám si, že to bylo v Břevnově u Benediktínů na oběd a tam mi svěřila, že by velmi ráda pracovala v Národním pedagogickém institutu, kde já jsem tehdy působil A to se skutečně nějak povedlo. Ještě vlastně předtím to ještě nikdo netušilo, že Mikuláš se potom stane ministr školství. To byla taková zvláštní souhra okolností o asi 3/4 roku později. Takže jsme s Markétou byli kolegové v Národním pedagogickém institutu. Dokonce jsme se účastnili společně některých zahraničních cest. Většinou buď to ona nebo já jsme je organizovali a brali jsme další kolegy, pana ředitele a podobně tehdejšího. A ona je skvělá spojovatelka lidí, má neuvěřitelnou síť kontaktů, dokáže lidi mezi sebou propojovat a tohle všechno, tyhle všechny schopnosti teď uplatňuje a mnohé další v rámci našeho festivalu. Takže velká radost.
0: A na místo dosedla Veronika Smyslová. Verčo, ty mi řekni něco o jednom z asi nejdůležitějších lidí mítingu Brna, a to je David Macek.
4: David Macek, krom toho, že je spoluzakladatel festivalu Meeting Brno, tak je můj kmotr, takže pro mě osobně je to nenahraditelný člověk. Pětmovací kmotr, přesně tak. A vlastně mě k Meeting Brno přivedl, protože jsme se seznámili přes Evu Lustigovou, která vystupovala v Meeting Brno, a následně on mě a moji sestru Karolínu Štorkovou oslovil, ať jdeme dělat komunikační strategii pro Meeting Brno. Takže David, myslím si, že tohoto pěkně popisuje. David je propojovač. David nejvíc asi říká to našemu, to všechno začíná setkáním a tím také žije a tím také neuvěřitelně obohacuje náš festival, protože propojuje nepropojitelné.
0: David pochází z Brna a jak to má s rodinou?
4: My říkáme, že má 150 dětí. David má 6 dětí neuvěřitelně krásných, kteří už někteří ty velké holky už nám i částečně pomáhají ve festivalu, a 4 chlapečky a bydlí v Brně, bydlíme kousek od sebe.
0: A to by vypovídala totiž Anička Matková, takže to už o tobě víme. A ještě bych se tě rád zeptal právě na Petra Kalouska, takže myslím, že to jsou dva nejdůležitější mužové nebo osoby z Meetingu Brno.
4: Jo, Petr Kalousek je, já bych řekla, chrlič nápadů. Občas jich má tolik, že mu zakazujem je říkat nahlas. Teďka naposledy, když měl nápad přivést Vintonovi děti do Brna, tak to bylo tak náročné a tak narychlo, že jsem mu řekla, že další skvělý nápad až za 2 roky, prosím. No a pak přišly sudetoněmecké dny v Brně.
0: Nedodržel.
4: Takže David a Petr jsou samozřejmě nenahraditelnou součástí festivalu Meeting Brno. David, bych řekla, že je propojovač a vymýšlí nápady, a Petr Kalousek je nenahraditelnou součástí festivalu, protože se pohybuje v komunální politice a tak je pro nás strašně důležitý, protože ví, jaký dokument na co potřebujeme, protože často naše pořady znamenají, že musíme žádat o různé zábory, omezení dopravy, především při pouti smíření. Takže i toto je Petrova nezaměnitelná součást.
0: Kolik si lidí v tom týmu jsou za honorář, kolik jich to dělají dobrovolně, kolik z nich to dělá, takže když něco zbyde, tak to rád přijmu?
4: My máme stálý tým, který pracuje, řekněme, na dílo, že zkrátka mají jasné úkoly, které musí splnit v rámci toho roku. A těsně před festivalem nabíráme jak profesionální produkční, tak dobrovolníky. Letos jsme jich vlastně měli podle mě nejvíce za všechny ty ročníky, co já pamatuju, což je 5 let. Letos jsme jich měli asi 45.
0: Mm-hmm. Tak oni to byly vlastně 2 festivaly. Jeden byl Meeting Brno a druhý byl Sudeto německé dny, že jo.
4: A třetí byla Pouť smíření. Vždycky říkáme, že Pouť smíření je vlastně další festival v tom našem festivalu, protože to je jedinečná akce, která vyžaduje vlastně skoro celoroční přípravy. Takže Pouť smíření je festival ve festivalu.

0: V bavorském státním kancléřství v Mnichově zástupci festivalu Meeting Brno převzali z rukou bavorského státního ministra pro evropské záležitosti Eriga Beiswengera vysoké státní vyznamenání, bavorskou evropskou medaili, německy Europa medaile. Svobodný stát Bavorsko tímto ocenil dlouhodobé úsilí festivalu o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a otevřené vyrovnávání se se společnou historií. Zdůrazním to, co ještě jednou zazní, zbližování nemohou nést pouze politici a vlády. Potřebuje lidi ze středu společnosti, kteří ho naplní životem. A přesně to představuje Meeting Brno. Už 10 let posouváte kupředu proces, který se otevřeně a poctivě vyrovnává se společnou historií.
1: Vážené dámy a pánové, je mi velkou radostí moci vás dnes přivítat zde v Koperovém sále. A jsem velice rád, že zde máme celou řadu také dosavadních laureátů. Každý z vás je zde vítaným hostem. Vítám tady také srdečně kolegy ze zemského sněmu. Vítám tady také Charlieho, našeho integračního zmocněnce v roce 2013. Jsme spolu začali úzce spolupracovat. Vítám také Milou Charlotte, taky vítám našeho přítele Bernda Posselta. Srdečně vítejte. Mám ohromnou radost z toho, že zde smím přivítat spoustu hostů, kteří pracují pro Evropu. Srdečně vás zde vítám u příležitosti udělení medaile za mimořádné zásluhy o svobodný stát Bavorsko v Evropě a ve světě. A dovoluji si také vyřídit srdečné pozdravy našeho bavorského ministerského předsedy Markuse Södera. Evropská medaile se uděluje již 36 let za zásluhy o svobodný stát v Evropě a za mezinárodní prestiž Bavorska ve světě. To se vše vztahuje na vás, vážení laureáti. Vy se právě zasazujete neúnavně za evropské hodnoty, za porozumění a přátelství v Evropě a přispíváte ke zlepšení vztahu na celém světě. Jste tedy vzory pro celou společnost právě ve složitých časech. A Evropa potřebuje naše úsilí, protože stojíme před velkými výzvami, ať už je to válka na Ukrajině, konflikty na Blízkém a Středním východě nebo kybernetické útoky. Ukazuje to, že Evropa musí být schopná jednat, musí zajistit bezpečnost a svobodu, zůstat ekonomicky silná, držet krok s technologickým vývojem a tento technologický vývoj je tak důležitý právě v oblasti celosvětové konference schopnosti. Také právě v době zranitelných dodavatelských řetězců potřebujeme spolehlivé partnery. A Evropa se musí zlepšit a především se musí zjednodušit. Příliš byrokracie, příliš předpisů nás jenom brzdí. Evropa musí přinášet jasná řešení, která se budou promítat do každodenního života občanů, protože to je nesmírně důležité pro akceptanci Evropy. A hlavně nesmí Evropa zaspat, speciálně v oblasti technologického vývoje, umělé inteligence, a v celé řadě dalších jiných oblastí. Musíme Evropu podpořit a nesmíme ji přehnaně regulovat. Od dob France Josefa Strause platí, že Bavorsko je náš domov, Německo je vlast a Evropa je naše budoucnost. A jsme přesvědčeni jako státní vláda o tom, že v tomto smyslu chceme dále pokračovat. Chceme také napracovávat další reformy a chceme také posilovat výkonnost a inovace Bavorska. Chceme, aby Evropa nadále zůstala mírovým kontinentem, ve kterém bude zajištěna prosperita a dobrý život občanů. Potřebujeme Evropu, kterou budeme společně utvářet. Potřebujeme přesvědčené Evropanky a Evropany, kteří nás v tom podpoří, a to jste právě vy. Právě takové osobnosti dnes vyznamenáváme za jejich angažovanost pro Bavorsko v Evropě i ve světě.

0: magister z GFT a generál Konzulín.
1: V České republice původně byly informace, že se tomu tak nestane. Ale my jsme přesně doufali, že se nám to podaří. A jsme proto nesmírně potěšeni, že jsme nakonec k tomu úspěchu mohli přispět. Dnes, a to je zcela jisté, musíme být ti, kteří srdečně poděkují a kteří tady plnými doušky si užívají poděkování, kterého se nám dnes dostalo zde v Mnichově.
2: Po krátké děkovné řeči Petra Kalouska dodal David Macek jedinou větu, jež byla variací na bavorskou hymnu. Bůh s tebou, Bavorsko, a Bůh s tebou, Evropo. Nyní zazní jako modlitba i jako příslib šťastné budoucnosti bavorská státní hymna a také hymna Evropské unie.

0: Bavorský ministr pro evropské záležitosti uděloval ocenění medaily Svobodné země Bavorsko osobnostem, které se nějak zasloužily pro rozvoj Bavorska už vůči Německu a vůči celému světu. A když vedl nebo přivítal představitele Meetingu Brno, tak řekl, že jedna věc je mít deklaraci, ale čekat, že vláda s vládou něco uskuteční, pokud to nepůjde ze spodu, takže vlastně není naplněním. Zdá se ti, Davide Macku, že Meeting Brno je takovým projevem občanské angažovanosti, tedy cesty ze spodu?
1: My neznáme nic krásnějšího, než je osobní setkání. Nenadarmo říkáme, všechno začíná setkáním. A kdo ve svém životě krásné setkání někdy prožil, ten ví, že to jsou ty momenty, které, ke kterým se člověk z chutí vrací a je rozumné se k ním vracet a které mohou také změnit život. Ostatně, když se podíváme na stránky evangelií, tak jestli Ježíš používal nějakou metodu, tak to byla právě metoda osobních setkání. Takže v tomto smyslu my jsme vděční za to, že se povedlo před téměř 30 lety uzavřít česko-německou deklaraci, ale to jsou skutečně jenom takové ty právní rámce, které vytváří podmínky pro to, aby právě jednotliví konkrétní občané nebo skupiny občanů, přátel, mohli se začít setkávat a dotýkat se také těch ran z minulosti. A tohle je něco, co Meeting Brno posledních 10 let dělá a to, že si toho považují na bavorské straně, to považují za významné pro česko-bavorské vztahy, které jsou pro naši zemi zásadní, už jenom z toho důvodu, když se podíváme na ekonomické vazby, tak nenadarmo se říká, že ekonomicky my jsme téměř dalším spolkovým státem německým. Tak to je samozřejmě nadsázka, ale je prostě dobře, aby tady mezi námi fungovalo přátelství a aby ty rány z minulosti byly něčím, co nás spojuje, nikoliv rozděluje.
0: Jeden by si řekl, že 90-milionové Německo má do svých starostí, do svých úkolů, do svých ocenění osobností, ale jestliže před několika desítkami hodin ministr vnitra pan Dobrindt se vyjádřil, že to, co zažil v Brně, takže bylo zázrak, nebo že to bylo naprosto mimořádné a nezapomenutelné a nebyl sám. Myslím, že to byli tři němečtí politici, kteří se takto obdobně vyjádřili. Jeví se ti to jako možné, nebo je to nadsázka, nebo jak to je?
1: Já jsem vlastně osobně vítal ministra Dobrindta, když přijel na masový hrob 900 obětí brněnského pochodu smrti u Pohořelic a viděl jsem to pohnutí v jeho tváři. Poslouchal jsem potom spolu s těmi tisíci lidmi, se kterými jsme se tam zhromáždili, jeho proslov. Takže nemám důvod vůbec pochybovat o tom, že on mluví skutečně o své lidské zkušenosti, o tom, co prožil. A vážíme si toho, že k nám vážil cestu, navzdory tomu, že se s ním vlastně nesetkal žádný zástupce české vlády. O to důležitější bylo, abychom jako občanská iniciativa ho náležitě přivítali.
0: On Meeting Brno 2026 byli výjimečný tím, že to byly tedy tři festivaly, ne, jak se říká, ty dva, tedy pochod smíření z Pohořelic a druhý samotný Meeting Brno, ale že tam bylo vlastně ještě tady ten výjezd do toho německého krajinského sdružení do Brna poprvé v historii. Jak bude vypadat Meeting Brno 2027?
1: Jako hlavní téma příštího ročníku jsme si zvolili síla hlasu. Je v tom kus té naší zkušenosti, že nemusí být hned nakloněny všechny okolnosti, ale stačí, když člověk skutečně následuje ta velká setkání svého života a ono se to potom promítá nejenom do těch jednotlivých životů, ale třeba i do vztahu mezi národy, jako se děje právě nám ve vztahu mimo jiné právě s Bavorskem. Budeme si připomínat příští rok výročí Charty 77. My se celkově chceme zaměřit na ženské postavy, jak co se týká Charty, tak protože jsme při tom letošním ročníku prožili neuvěřitelně silné příběhy, ten fakt, že se sudetští Němci k nám symbolicky vrátili, tak doslova otevíral lidskou paměť, lidská srdce v rodinách a mnoho lidí začalo vyprávět a ukazovat dokumenty svým blízkým, o kterých do té doby vůbec nemluvili. A tyto příběhy nás přivedly k tomu, že se chceme také věnovat tomu, jakým způsobem se lidé, zejména ženy, vyrovnávají s těžkou minulostí, včetně těch případů, kdy dochází k rozmanitým formám zneužívání. Takže máme před sebou zase témata, která jsou docela těžká, ale když hledíme třeba na to, jak nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dokáže právě v těchto otázkách jednat naprosto otevřeně, přátelsky a napomáhá tomu, aby když už k těm hrůzám došlo, tak jsme se s nimi vypořádávali ve svých společenstvích v celé České katolické církvi, jak se sluší a patří, tak i pro nás je to příležitost ukázat takové příklady, jakési vnitřní katarze, které přináší, že člověk třeba i najde pomoc v tom smyslu, že dokáže unést pravdu a dokáže se jí podívat do tváře a dokáže otevřít díky tomu novou kapitolu svého života, což mívá blahodárný vliv také na jeho nejbližší okolí.
2: Děkuji a přeji hodně sil a kéž k tomu přispěje i jakási radost z dnešní evropské medaile Svobodné země Bavorsko. Ať je Meeting Brno 2027.
1: Děkujeme pěkně a děkujeme Rádiu Progla za podporu.
3: Milí posluchači, jsem potěšen, že jsem byl také pozván jako zástupce Proglasu na tuto potěšitelnou událost. Omlouvám se za sníženou technickou kvalitu, mé nahrávadlo si hned po slavnosti odešlo k lékaři pro neschopenku, ale doufám, že i takto máte z tohoto záznamu velké potěšení a radost.

0: Dnešní evangelium nám ukazuje Ježíše, který neputoval světem sám. Byli s ním apoštolové a ženy, které sami něco prožili, byly uzdraveny a nyní ze svého majetku pomáhali. Je v tom krásné poselství i pro naši dobu. Často si říkáme, co já zmůžu, nemám velké možnosti, nemám tolik času ani peněz. Evangelium ale neříká, že každý musí dělat velké věci. Ukazuje lidi, kteří jednoduše dávají k dispozici to, co mají. Každý má jiné místo, jiný dar a jinou životní cestu. Jen to umět nabídnout a propojit. A to právě dnes potřebuje také naše církev. Potřebuje propojit mladé a starší, kněze a laiky, ty, kteří jsou v kostele každý týden, i ty, kteří přicházejí jen občas, využít jejich zkušenosti, vzdělání, pohled na věc a obdarování. To vše má své místo při hledání toho, jak má naše společenství žít a rozhodovat. Protože skutečné propojení znamená společně naslouchat a hledat cestu. Nestačí rozhodovat za druhé a potom od nich očekávat, že naše rozhodnutí jen přijmou. Potřebujeme vytvářet prostor, kde se mohou ozvat i ti, kteří nejsou zvyklí mluvit nahlas. Kde se nemusíme bát jiného názoru. Kde otázka nebo kritická připomínka není automaticky vnímána jako útok, ale může být příležitostí něco pochopit a napravit. Nestačí pouze o lidech mluvit, ale je důležité mluvit s nimi. Evangelium nás nevede k tomu, abychom se báli, ani k tomu, abychom se za každou cenu zalíbili. Vede nás k pravdě a lásce. A to někdy může znamenat jít proti proudu. Ne kvůli vlastnímu pocitu výjimečnosti, ale protože naším měřítkem má být Ježíšovo evangelium, nikoli počet lajků, pochval nebo souhlasných reakcí. Ženy z dnešního evangelia možná netušily, jak významná jejich služba jednou bude. Prostě pomáhali tam, kde bylo třeba. A právě tak se často rodí velké věci, z malých, někdy skrytých skutků lásky. Možná i my čekáme na něco velikého, ale to největší začíná často obyčejně, třeba tím, že si někoho vůbec všimneme. Že ho neodmítneme kvůli jeho odlišnosti, že mu dáme prostor, že se podělíme o svůj čas a přestaneme říkat, to je jejich věc. Prosme dnes Boha, abychom nebyli lidmi, kteří stále čekají, až budou mít víc, aby mohli dávat. A prosme také za naši církev, které jsme součástí, aby byla skutečně synodální církví. Církví, která naslouchá, propojuje a jde společně. Církví, která se nebojí lidí, jejich otázek ani jejich zkušeností. Která dává laikům skutečný prostor ke službě, spoluodpovědnosti i rozhodování. Církví, která se nenechá vláčet mediálními tlaky, ale zároveň se nebojí postavit problémům čelem. Evangelium se nešíří pouze slovy, ale našimi skutky. Možná právě vaše malé společenství může být místem, kde někdo poprvé zakusí, že v Božím království existuje místo i pro něj. A to je velká věc.
1: S 18. hodinou vás zveme k poslechu přenosu mše svaté z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Celebruje jej biskup Pavel Posád. Číslo písně 518b Zhlédni Bože. 518b Zhlédni Bože.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista ukřižovaného a z mrtvých stalého, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Všechny vás velmi srdečně vítám, bratři a sestry, tady v kostele svatého Vojtěcha. Škoda, že nejsme v televizi, viděli by se vás tady dneska mimořádně hodně. Zdravím také posluchače Radia Proglas, kteří jsou s námi v duchu spojení a budou s námi prožívat, jak je to jenom možné skrze rádio, tuto eucharistii, tuto mši svatou. Na začátku, dřív, než budeme slyšet Boží slovo a slavit svatá tajemství, pokorně prosme Boha za očištění našich srdcí, abychom před ním mohli stát a mohli mu sloužit. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky, a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Bože, ty jsi všechno stvořil a všechno také řídíš. Ujmi se nás, abychom poznávali tvou dobrotu a lásku a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale jak potom mohou říkat někteří z vás, že vzkřísení mrtvých není? Není-li však žádné vzkříšení mrtvých, nevstal ani Kristus. A jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je naše víra. Pak, ovšem my, vypadáme jako lživí svědci o Bohu. Je-li totiž pravda, že mrtví vůbec nevstávají, proti Bohu jsme svědčili, že Krista vzkřísil, ale on ho nevzkřísil. Jestliže tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstali Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých stál a to jako první z těch, kteří zesnuli. Slyšeli jsme slovo Boží.

vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 apoštolů a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo 7 zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce chůzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně starali ze svého majetku. Slyšeli jsme slovo Boží.

Milovaní bratři a sestry, milí boží přátelé, teď po několik týdnů jsme četli jako první čtení list apoštola Pavla Korinťanům. Je to velmi důležitý, obsažný a závažný list. Je to jeden z nejstarších listů apoštola Pavla. A dnes jsme četli už 15. kapitolu, zítra to završíme. A apoštol Pavel tady hovoří o nesmírně důležité věci, totiž o vzkříšení z mrtvých. Korinťané uvěřili, že Kristus stal z mrtvých, ale mnozí pokládali za nemožné, aby lidé, kteří zemřeli a jejich těla se rozpadla, také vstali z mrtvých. Souvisí tedy pravda o vzkříšení mrtvých a o vzkříšení Ježíše Krista? Můžeme si všimnout toho vrcholu, té závěrečné věty apoštola Pavla, kde říká: Kristus z mrtvých vstal. A to je jako první z těch, kteří zemřeli. Adamem přišla na svět smrt. Kristem přijde na svět vzkříšení mrtvých. Kristus, píše Pavel, vstal z mrtvých jako první z dlouhé řady zemřelých. A jestliže tedy vstal jako první, plyne z toho, že i druzí ho budou následovat. Jako první ze všech zemřelých budou následovat i další. Kristus je hlavní.

Hlava těla, to je církve. A jestliže vstala hlava, vstanou, argumentuje Pavel, také údy Kristova těla. Říkat, že Kristus vstal, ale mrtví nevstanou, jak to tvrdili někteří Korinťané, je totéž jako říkat o živém těle, že hlava žije, ale údy jsou mrtvé. A to je samozřejmě nesmysl. Kristus právě proto přišel na tento svět, aby nás zachránil ze hříchu a ze smrti. Aby si vybudoval stavbu svého tajemného těla, to je církve. Vírou a křtem se lidé spojují s Kristem jako s hlavou a proto to spojení dostávají teď už účast na vzkříšení Kristově. A při jeho druhém příchodu budeme mít účast na jeho oslaveném těle vlastním vzkříšením. Proto, když začínáme o Velikonocích onu slavnou vigílii, tak je tam řeč hned v úvodu, když kněz vítá zhromážděné společenství, že jsme přišli tu noc oslavovat Kristovo vzkříšení a naše vzkříšení. Nevstanou-li mrtví, říká Pavel, jak jsme slyšeli, nevstal ani Kristus. A jestliže Kristus nestal, pak se neuskutečnilo vykoupení a naše víra a naše naděje nemá žádnou cenu. Je-li tomu tak, pak jsme se stali kořistí osudového omylu a jak Pavel píše, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Pavel končí ten nádherný úryvek, ale Kristus vstál. A také my vstaneme. Bratři a sestry, myslím, že právě toto dnešní Boží slovo nás má posílit v našem životě. Papež František často říkával, že my tady na té zemi nejsme tuláci. Tulák jde od ničeho k ničemu, nikam. Toulá se. My jsme poutníci na cestě k věčnosti. A tak si myslím, že bychom měli mnohem zřetelněji a hmatatelněji počítat, že tady nejsme doma, jak říká opět apoštol Pavel. Tady jsme jako ve stanu, jako o prázdninách. Náš trvalý domov je v nebi. A tak chápu, že pláčeme a naříkáme, když zemře nám někdo blízký a drahý. Ale nesmíme být jako pohané, říká opět Pavel v listě Solunianům. Vždyť naší naději je Kristus. Kéž bychom konkrétně počítali s tím, kam jdeme. Že nejsme tady doma, ale že náš pravý domov je u Pána. Pán Ježíš řekl, jdu vám připravit místo. A opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Lidé někdy říkají, jak to v tom nebi bude vypadat. Opět Pavel, oko nevidělo, ucho neslyšelo. A na mysl člověka nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. Lidé říkají, jak se tam všichni vejdeme. Za ta staletí a tisíciletí a miliony let. A já na to musím říct to, co říká Pán Ježíš. Jdu vám připravit místo. My tam, přátelé, máme rezervé. Konkrétně na vaše jméno. Na moje jméno. Tak kéž jsme opravdu křesťany, nejenom podle slova, ale kéž věříme, že tak jako Kristus zemřel a vstal z mrtvých, zemřeme a vstaneme z mrtvých také my. Amen.

0: Milovaní bratři a sestry, všichni se učíme důvěřovat ve velikou dobrotu našeho Pána, Boha a Spasitele. Proto se k němu obraťme a prosme o tak potřebné milosti pro každého z nás.
1: Otče, plný dobroty a lásky, prosíme za pokoj a jednotu církve, aby byla svědectvím o tobě, jediném Bohu. Prosíme za mír a spravedlnost ve světě, aby všichni lidé mohli žít v klidu a bezpečí.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za smutné a strápené, aby se našli lidé, kteří je potěší.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za čistotu našich srdcí, abychom odolávali hříchu.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za všechny umírající, aby přešli branou smrti k tobě.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pane, přijmi tuto nejsvětější oběd na poděkování za 50 let života Milana, Františka a Karla s prosbrou o boží požehnání do dalších let jmenovaných.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Bože náš Otče, prosíme tě, pomáhej nám, abychom tě chválili a velebili s čistým srdcem a neustále žili ve spojení s tebou skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Bože, vyslyš naše prosby a přijmi dary svého lidu. A co každý z nás přináší k poctě tvého jména, ať prospěje ke spáse všech skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávíme díky Bohu našemu Otci. Vzdáváme ti díky, Bože svatý, Pane nebe a země. Ty jsi stvořil svět a určuješ běh jeho dějin. Tvůj syn se stal člověkem, zvěstoval nám tvé slovo a volal k následování. On je cesta, která vede k tobě, pravda, která osvobozuje, život, který naplňuje radostí. Skrze něho spojuješ v jednu rodinu všechny, které jsi stvořil ke slávě svého jména, vykoupil krví jeho kříže a označil pečetí svatého ducha. A proto nyní, vždycky a na věky hlásáme s anděli a se všemi svatými tvou slávu a ve veliké radosti voláme.

Vpravdě jsi svatý, Bože, jsi hodný chvály, miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. Vpravdě je požehnaný tvůj syn, je zde mezi námi a zhromažďuje nás k hostině lásky. Jako kdysi učedníkům putujícím do Emaus, tak dnes i nám otevírá písmo a láme chléb. Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme, sešli svého svatého ducha, ať posvětí dary chleba a vína, aby se nám stali tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo,

Po večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná.

0: Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Pro dobrý Otče slavíme památku Krista, tvého syna a našeho spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl ke slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Zhlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve. Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastní na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla.
1: A když máme účast na tomto tajemství, prosíme tě, všemohoucí Otče, oživ nás svým duchem, ať se podobáme tvému synu, upevni pouto našeho společenství s papežem Lvem, s biskupem Vlastimilem, jeho pomocným biskupem Pavlem a ostatními biskupy a s kněžími Jáhny a celým svým lidem. Dej, aby věřící uměli poznávat ve světle víry znamení času a ochotně dávali své síly do služeb evangelia. Nauč nás vnímat potřeby lidí, ať sdílíme její smutek i úzkost, radost i naději, ukazujeme jim cestu ke spáse a jdeme společně s nimi do tvého království. Pamatuj na naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé. Vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář, a ve vzkříšením daruj plnost života. Až skončí i naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Panou Marií, s apoštoly a mučeníky, se svatým Vojtěchem, se svatým Janem Boskem a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat skrze tvého syna Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. A nyní volejme k nebeskému Otci tak, jak nás to naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesí, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
2: Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, nebo ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať na vás, na všechny se stoupí, naplní vaše srdce a zůstane vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem znamením pokoje, znamením lásky.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Prosíme tě, Bože, dej, ať nás toto svaté přijímání obnoví. A když slavením Kristovy oběti zvěstujeme jeho smrt, ať jsme připraveni spolu s ním trpět, abychom měli také podíl na jeho slávě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Chci vám všem tady v kostele svatého Vojtěcha i všem posluchačům Radia Proglas poděkovat za krásné společenství kolem stolu Božího slova a kolem Kristova oltáře, kdy jsme slavili toto tajemství víry, tajemství Eucharistie. V přímluvách jsme slyšeli, že dnes a tato mše svatá byla obětována za tři statečné muže, kteří děkují za 50 let svého života. To je potřeba velice děkovat, tak se můžeme, pan kardinál Vlk, vždycky, když měl nějaké výročí, říkal, já bych sám nestačil děkovat, děkujte se mnou, tak také s vámi chceme děkovat za ten dar Abrahamovým. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu

Na Proglasu dozněl přenos mše svaté z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Celebroval ji biskup Pavel Posád. A nyní už začíná hudební zastavení, ve kterém si nejprve vyslechneme skladbu Missa Canonica pro smíšený sbor. Autorem této skladby je Johannes Brahms. Hraje soubor Rias Kammerchor. Diriguje Markus Krit. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu dozněla skladba Missa Canonica pro smíšený sbor. Zpíval soubor Rias Kammerchor a dirigoval Markus Krit. Autorem skladby je Johannes Brahms. Nyní vyslechneme necelou skladbu Communio. Jejím autorem je César Franck. Na varhany hraje Ludger May. Dodám, že hraje na varhany katedrály v Essenu. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu dozněla necelá skladba Comunio Cesara Franca. Na varhany hrál Ludger Mai. Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A nyní už vítám všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček, který i dnes bude patřit pohádce, písničkám, ale samozřejmě také modlitbě.

Lucka vyhrála v klubové soutěži křečka bedrníka a ubytovala ho v akváriu. Teď jen, aby si zvykl a neublížil mu kocour Bubáček. Je to starost, ale snad to Lucinka zvládne.

0: Druhý den ráno nastal zmatek. Křeček Bedrník z akvária zmizel, byl načisto pryč. V domečku našli jen ohlodaný piškot. Že by přece jenom kocour...
1: Bubák to být nemohl. Když jsem se večer zašla podívat, jak děti spí, křeček ještě šramotil. A pak už byly celou noc dveře do dětského pokoje zavřené.
0: Prohlásila maminka. Lucie měla na krajíčku a Barborka taky fňukala. Neřvěte, holky, třeba se objeví, těšil je tatínek.
1: Jenom děti, prosím vás, nic neříkejte babičce. Ta se nesmí nic dovědět, že tady vůbec nějaký křeček kdy byl,
0: připomínala maminka. Barborka s Lucií prolezli celý pokoj. Vsoukali se pod gauče, šmátrali tyčkou od větrníků ve škvíře pod skříňkami, za peřináčem, no prostě všude. A stejně všechno nadarmo. Lucie kvůli tomu hledání přišla tak do školy. Jen vpadla do třídy, zvonilo. Lidka na ní mrkla. Co dělá Bedrník? Lucie bylo hrozně.
1: Co by dělal, asi spí.
0: Tvářila se, jako by nic. Styděla se přiznat, že už křečka nemá, že se o něho tak špatně starala. I Barborce bylo všechno líto. Chtělo se jí postěžovat si babičce, ale ani nemukla. A přece se babička o křečkovi dozvěděla. Stalo se to večer. Barborka už spala, Lucka šla právě v noční košili z koupelny a tu se ozvalo volání.
2: Haló! Pojďte si sem pro to morče.
0: Jaké morče? Vykulila oči Lucie. Obě morčata jsou přece zahrabaná v seně, v bedínce na zahradě.
2: No tak halo, slyšíte mě? Chci si už jít lehnout a nemůžu, leze mi to v peřinách.
0: Volala znovu babička. Tatínek s maminkou slyší.
1: Pro pána krále, co to ty děti zase vyvedly?
0: Vydechla maminka. Žádný strach, Aničko. Když mi pomůžeš, chytíme to zvíře 1-2 a babička bude mít klid. Nic se nezalekl tatínek. Ukázalo se, že morče to přece jenom nebylo. Bylo to mnohem menší, kulaté a růžovoučké zvířátko, které chtěli před babičkou utajit. Bedrník Procházka. Babička byla za celý den tak unavená, že jen mlčky seděla ve svém křesílku a trpělivě čekala, až Lucka s rodiči toho tvora chytnou. K maminčinu úžasu nezačala ani o domově důchodců, ani o tom, že je tady páté kolo u vozu.
2: Už ho mám, držím ho!
0: Zajásala Lucie natažená na podlaze, tenké ručky vražené ve škvíře pod sekretářem.
2: Tak to jsem ráda, že už mohu jít spát. Dobrou noc, děti.
0: Taková babička už je. Kdo se v ní vyzná? Lucie dala Bedrníka znovu do akvária, aby neutekl, přikryla akvárium velkým pracovním sešitem do matematiky a šla spokojeně spát. Lucie spala spokojeně celou noc, ale jenom proto, že netušila, co ji ráno opět čeká. Bylo to mnohem horší než předešlý den. Bedrník Procházka byl totiž velice činorodý chlapík. Ještě dřív, než odešel z akvária, zpracoval Lucínu matematiku. Stáhl sešit dolů a ohlodal ho tak důkladně, že to bylo až ku podivu. Lucie byla jako ve zlém snu. Jak teď půjde do školy? Co tomu sešitu řekne paní učitelka? Dokonce tatínek, obvykle klidný, značně znervózněl, protože bylo na něm, aby napsal omluvenku. Tomuhle tomu se říká trapas. Co tam mám vlastně psát? Nechtěla bys to udělat ty, ano. S hlubokou vrázkou na čele a s prázdným papírem v ruce vypadal bezradně.
1: Dej dětem snídaní, něco tam napíšu.
0: Smilovala se maminka. V zápětí toho však litovala. Co pak může napsat? Vážená paní učitelko, omluvte laskavě dceru, že jí křeček sežral matematiku. Seděla nad papírem s propiskou v ruce a kousala si ret. Najednou povídá.
1: Jestli nám to zvíře vleze do šatníku, dovedete si představit, co tam nadělá škody?
3: Třeba půjde zase k babičce.
0: Chtěla ji utěšit Barborka, ale maminka zbledla.
2: No s tím už vůbec nestraš. To raději, ať se žere něco tady u nás.
3: Mami, já už budu muset za chvilku jít,
0: připomněla Lucka. S velkým tátovým přemlouváním vypila hrníček kaká. Nejedla nic. Maminka vzdychla a pak přece jenom napsala tu hroznou větu. Podepsala se pod ní, složila papírek, podala ho Lucii a pověděla povzbudivě.
1: Paní učitelka to jistě pochopí. Když jsem byla na třídní schůzce, připadala mi taková rozumná.
0: Ale kdo ví, co si přitom myslela doopravdy? Do školy šla Lucie jako stín. Ze školy už se vrátila s veselou. Otevřela jí maminka. Jednou týdně si dělala volný den pro domácnost a ten byl zrovna dnes.
1: Tak co, paní učitelka, dala si omluvenku?
3: Paní učitelka se nezlobila.
2: Ani se tě neptala, jak se to stalo?
3: Až o velké přestávce. Tak jsem jí to všechno pověděla.
2: A nesmála se?
3: To víš, že smála.
2: Tak vidíš, přece jsem ti říkala, že je to rozumná paní. Nechápu, že ty se vždycky musíš tolik bát.
0: Ve škole to dopadlo dobře. Hůř bylo doma s bedrníkem. Zabydlel se v obývacím pokoji za zabudovanou skřínkovou stěnou. Poprvé se ozval večer.

0: vyčenichá, vleze dovnitř a budou ho mít. Udělali to. Jenže Mrška Křeček se toho večera už neukázal. Dal se do práce až někdy v noci a po ránu byla krabice od bot prázdná. Žádný Piškot, žádný Křeček.
1: Někdo by tady měl dneska spát, Michale. Až bude zvíře v krabici, hodí se na ní víko.
0: Povídá maminka. Ten někdo měl být tatínek. Ležel, poslouchal, jak Křeček ve tmě šramotí, několikrát dokonce opatrně vstal a přikradl se ke krabici a jednou ho už skoro držel, ale neulovil ho. Druhou noc si to všechno zopakoval. A třetí noc bedrníka chytil. Děti už tvrdě spaly, když tatínek vítězoslavně šoupl Křečíka do akvária. Dřevěnou krabičku přestěhoval od stěny akvária doprostřed a to bylo dobře. Od té chvíle tam už Křeček zůstal.

0: Křeček za nábytkovou stěnou, to je nadělení. Ještě želovec tatínek na něho vyzrál. Zítra už bude řeč o chystání na Vánoce. A nedivte se, vždyť Luckou prožijeme celý rok. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. Dnešní pohádka skončila a já už vás, děti, zvu ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Můj Bože, děkuji ti za to, že tě můžu znát a mít tě rád. Děkuji za všechny lidi kolem mě, za mámu, tátu, za brášku a sestřičku, za ty, kteří potřebují, abych byl s nimi. Moc prosím o požehnání a posilu pro ty, kterým není v těchto dnech lehce. Amen. A mně už, děti, nezbývá, než vám popřát krásnou dobrou noc. A posílám písničku, jmenuje se Ide, ide váčik.
1: Ide, ide vláčik, ide, ide vlak.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá dnes Janis Moras a vítám zároveň svého dnešního hosta na vlnách Proglasu. Písničkáře, zpěváka, skladatele, textaře, básníka, prostě muzikanta Ravena. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Vy nejen píšete a produkujete pro ostatní muziku, ale sám i desky vydáváte. Ostatně dnešní pořad toho bude důkazem. My jsme se už potkali jednou v rámci Jak se vám líbí, a to v roce 2023. Ano. Tehdy jsme mluvili o vaší aktuální tvorbě tak jako ze široka. Nějak jsme zohlednili i to poslední osobní album, řekněme, z roku 2020, Noční hlídka. Vy jste v té době už, když jsme točili rozhovor, reagoval i na válku na Ukrajině, singly Rande na hranici a Oráč. A vydal jste v té době také další singly. A ty singly vlastně se všechny propsaly nebo dostaly možná na nové dvojalbum, už můžu předeslat, které budeme představovat dnes. A když dvojalbum, no tak Dopio, to je jeho název. O něm se budeme bavit především a o tom, jak vzniklo, z jakého popudu, co na něm najdeme, tak to bude předmětem dnešního rozhovoru, ale zároveň budeme samozřejmě také poslouchat ukázky z této dvojdesky, tak že bychom si na úvod pustili Poušť neodpouští, co vy na to?
1: Myslím, že je hezké na úvod, to je dobrá volba.

0: Před několika minutami začalo dnešní vydání z cyklu Jak se vám líbí na rádiu Proglas a mým hostem je Raven, ale abychom uvedli i vaše občanské jméno, tedy jestli můžu, mám to svolení.
1: Není to žádné tajemství.
0: Není to žádné tajemství. Vladimír Kučera je to. No a když už teda ho zmiňuji, tak se k němu ještě jednou vrátíme, protože právě to, že vím, jak se jmenujete vlastně, mě pak upoutalo, protože jsem si všiml, že tam mezi těmi hlavními spolupracovníky je taky jistý Kučera, tak mě napadlo, jestli máte nějakou spřízněnost, ale k tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Pojďme teď k Dopiu, pojďme teď k aktuálnímu dvojalbu. Souvisí to nějak s tím, že jste poměrně nedávno oslavil životní jubileum?
1: Asi ne, tuhle souvislost bych tam neviděl, ale je to vlastně docela praštěný v dnešní době, kdy ten zájem o muziku a touha kupovat si nosiče s muzikou není zrovna moc velká, tak já jsem trošku touha kupovat si nosiče s muzikou není moc velká, tak já jsem šel asi trošku proti proudu, že jsem natočil rovnou dvojalbum, ale ono to má, spíš to souvisí s tím, že se mi nazbíraly písničky. Vy jste mluvil o vydávání singlů, ale tam je pravda ještě jedna věc. Já jsem už před nějakými 8 nebo kolika lety začal dělat takovou věc, trošku nevděčnou, ale je to taková docela výzva. Prostě k audioknihám, který se točí v našich studiích, když k těm vybraným, který jsou jako výrazní a dobrý, dělat vlastně závěrečnou píseň, něco jako, jak se to dělá ve filmech, tak tadyhle je to trochu nevděčné v tom, že člověk nechce jako doplňovat příběh nebo vypravit příběh nový, na to asi posluchač, který zrovna doposlechl příběh, na to není zvědavý, takže musím najít vždycky nějaké pojítko, něco, nějaký oslý můstek, abych k tomu vytvořil tu písničku. No a tyhle písničky už do značné míry se podílely na albu Noční hlídka a pokud jde o Dopio, tak tam jich je drtivá většina, že to jsou vlastně příběhy z knih. A ty se mi nashromáždily a nashromáždilo se mi jich hodně a já jsem člověk netrpělivý, mohl jsem je rozdělit na dvě alba, ale prostě poslal jsem to do světa naraz.
0: Takže dohromady je to 20 písní. Dá se říci teda, že 10 z nich je to single Espresso a těch 20 dohromady je tedy to Dopio. Zaujalo mě, že jste pojmenoval to album právě takto, jak jste postupoval tady v tomto případě, že jste tomu dal, řekněme, vlastně název, který trošku působí jakoby odlehčeně, že to je vlastně taková jako kávička, že to je tak jako odpočinek, ale při tom poslechu člověk ten pocit úplně nemá.
1: No, záleží, jak tu kávu berete. Můžete si brát jako odpočinkovou kávičku, ale já jsem jako na kávě v podstatě závislý. Velice ji miluju a hodně ji piju. A já jsem chtěl, aby to album bylo horký, aby bylo hořký, což asi je. A vlastně, když toho bylo tolik, tak aby bylo dvojitý, aby člověku na nějakou dobu vydrželo. Takže ono je, většinou ty písně nejsou veselé, popravdě řečeno, a správná káva má být hořká. Tak mi ten nápad na ten název mi přišel případnej, přímo mi spadl do klína.
0: Tak teď už tomu rozumím. Když to popíšete takto, tak je pravda, že to k tomu vlastně docela sedí. O to víc mě mrzí, že se nemůžeme potkat osobně, že si společně nemůžeme dát ten šálek dvojitého espressa, to Dopio pověstné, ale můžeme si jeho dopřát alespoň tedy v audiopodobě, v podobě ukázek z vaší nové dvojdesky, která vyšla tady letos roku 2026 u vydavatelství Tebenas. No a já si říkám, že bychom tady nabídli další doušek muziky našim posluchačům, píseň s názvem První poslední.
2: A ještě v Angle na kabátě

Muzikant, zpěvák, skladatel, textař, básník Raven je hostem dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. Představujeme si jeho nové dvojalbum Dopio. Vy jste tedy říkal, že jsou to vlastně, řekněme, kdybyste byl spisovatel, tak bychom řekli trošku jako sebrané spisy vlastně za poslední roky. Tedy, a ono to k té literatuře nemá daleko, protože jsou to vlastně skladby, které jste psal k audioknihám. Plus jsou tam nějaké singly, které jsme si už představovali částečně v roce 2023 na vlně Proglasu. Zajímalo by mě, jsou tam ještě potom písničky, které vznikly potom v roce 2023, tady v tom

0: punč mi napsal aranže pro smyčce a v nějakých 10 nebo 11 písních se vyskytujou. Tam, kde třeba na těch singlech byly samply, tak jsou nahrazeny smyčci. Potom se posílil silně i ten tým dalších muzikantů, kteří tam jsou. A z čehož mám teda obzvlášť velkou radost, že já poslední 2 roky vystupujeme v triu a máme skvělou bubenici Markétu Mužátkovou, která hraje s kapelou Vesna, což znamená, že se nám strašně křížejí termíny, protože oni hrajou neustále, ale jinak je to výborně, je jednak bubenice skvělá, jednak i moc hezky zpívá. Už tady prostě 11 písní, myslím, že 10 nebo 11 písní hraje na bicí Markéta. V jedné písni tam hostuje Damian, k tomu se ještě dostaneme, ale prostě jsou ty písně každopádně oproti těm předchozím verzím, jsou pozměněné, jsou dotažené a jsou trošku naleštěné.
1: Ale vracíme se zase vlastně k tomu, o čem jsme tady mluvili ty 3 roky zpátky. Pokud by to někoho zajímalo, když to tak už často cituju, tak ten rozhovor je k dispozici na webu hudebnirozhovory.cz, jako všechny ostatní z cyklu, jak se vám líbí. Tak my jsme tehdy tady mluvili o tom, že vy vlastně zabrušujete do rockové hudby, do klasické hudby, že to máte opravdu široké stylové rozpětí, i co se týká nálad. Takže tady se to vlastně potvrzuje.
0: No tak já, víte, co mě k tomu ještě krásně ponouká, vlastně to, že když děláte tu vlastně titulkovou, závěrečnou, finální píseň k velkému příběhu, tak člověk třeba hledá i aranž, které se to nějak odrazí. Ne, že bych se snažil za každou cenu, aby to bylo třeba místně nebo dobově odpovídající tomu příběhu, to ne. Ale je tam prostě třeba písnička, ke které se asi myslím dostaneme, Vídeňské tango, tak je s velkým orchestrem a je to fakt hodně černý tango z počátku 20. století. Je to atmosféra Vídně na podzim 1918, kdy se prostě navrátilci vrací z evropských bojišť. Ti, kteří přežili, mají strašlivé šámy na duši, někteří i na těle a do toho jsou tam prostě vídeňské kavárny, bordely a tak, takže to je prostě, to vás pak už vede i k té svým způsobem k té aranži, atmosféra vlastně.
1: Když jste říkal, že většina těch písní z těch 20, co na albu, dvojalbu jsou, vznikla tady v těch posledních 3 letech, byly to opět audioknihy, ke kterým jste ty skladby psal, a nebo jste si psal prostě písničky jen tak a až se naskytne příležitost, tak je vydáte spolu s těmi dalšími?
0: Většinou to byly audioknihy, ono mě k tomu vlastně, já jsem pod tlakem, který jsem si na sebe hodil sám, jednak, že těch audioknih a těch dobrých vlastně děláme docela dost, jako těch, kteří si podle našeho názoru třeba tu písničku zaslouží, takže jsem pod tlakem, abych je napsal, protože vydavatel mě honí, že už to má prostě, nevím, no ano, teď jsem přesně v té situaci, kdy velice silná knížka bude mít křest za 6 neděl, prostě už jsou sezváni hosté a já ji nemám, tu písničku ještě. Takže jsem pod takovýmhle tlakem, čili vlastně většinu potom písní, které napíšu, tak směřuju k tomu, ke knihám. Ono je teda veliký štěstí, že ty knihy a ty příběhy jsou velmi pestré, takže to potom je, že mě to netlačí k nějaké uniformitě, no. A vedle toho, pokud jde o texty, no tak já, to je ten druhý bič, který jsem si na sebe ušel, my jsme před 3 lety, jsme spolu hovořili, myslím si při vydání mojí knížky Paranoir, sbírky básní, no a ty básně byly sebrány, takže každou neděli v podvečer vždycky vydávám novou básničku, kterou jsem zrovna napsal, taky vydávám na sociálních sítích. Za ty 3 roky se přidali ještě, takže teď už je okruh několika tisíc čtenářů, kteří to čtou pravidelně, někteří mi vynadají, někteří mě pochválí a z těch Paranoir je zatím první knížka, která z toho vyšla a příští rok bude další. Je to strašný, už to dělám 5 let. Teď v říjnu to bude 5 let, takže to je, jestli jednoduchým počtem, je to asi 250 básní. A jak, no vlastně, a mezi tím samozřejmě hraju koncerty a v divadle a tak, Takže nakonec tím vším chci říct to, že

0: stíhám většinou to, k čemu jsem nucen těmi úkoly, které jsem si na sebe naložil.
1: Tak pojďme si pustit další ukázku z dvojalba Dopio. Čeká nás teď píseň s názvem Černý a bílý.

0: Černý a bílý, to je název písničky, která právě dozněla. V pořadu, jak se vám líbí, na Proglasu je dnes hostem Vladimír Kučera alias Raven. Zpěvák, skladatel, textař, básník, který vydal nedávno dvojalbum Dopio, z nějž si dnes pouštíme ukázky. A já bych měl ještě dotaz k tomu, kdo vlastně s vámi spolupracuje na tom albu, protože vy jednak jste tady ty skladby napsal, muziku i texty, zároveň jste je také produkoval, aranžoval, ale co zpěv, protože zpíváte ve drtivé většině těch písniček, ale máte tam občas i hosty, tak a byl to případ právě tady písničky Černý a bílý, která dozněla. Kdo tam s vámi je?
1: No, tady musím představit, ale myslím si, že někteří posluchači nepotřebují představovat, protože ji poznali, je to písničkářka, šanzonierka Monika Song, která má spoustu svých vlastních krásných věcí, teď zrovna točí album a oni mě, abych jí tam dodal na to něco, ale já se moc těším. Ta je skvělá. Tak to máme jeden duet. Další duet vlastně je s mojí dávnou kamarádkou, s kterou jsem toho už spoustu natočil, Atina Langoska. Momentálně teda žije už několik let na Kypru, tak je to trochu složitější, ale prostě mám z toho velikou radost, to je naprosto skvělá zpěvačka. Pak tam v jedné písni, to už jsem se zmínil o bubenici Markétě Mužátkové, tak píseň Rande na hranici, která vznikla asi dva dny po začátku té nechutné a strašlivé ruské války na Ukrajině, tak tady se proměnila ta píseň v duet a zpíváme ji s Markétou. A myslím, že tam je ještě jedna holka a to je Mariami Volosač, německá zpěvačka a vlastně je to písnička, která je stará už několik let. Natáčeli jsme ji v době covidu, tuším v roce 2021 a tehdy jsme dělali s Igorem Barešem Zánik samoty Berhof, dělali jsme ho jako audioknihu a já jsem potřeboval do toho příběhu, jsem potřeboval tu maličkou úlirku, která si bude prospěvovat sama pro sebe o Tannenbaum a další německý koledy a nějaký německý písničky lidový a takhle. Podařilo se nám přes různé známé sehnat na dálku v Passau holku, který byl tehdy 13 let a ona prostě vzala mobilní telefon a do mobilního telefonu to naspívala. A je vzniklo svým způsobem kouzlo nechtěného, protože jak si to zpívala v tom pokojičku, my jsme se nemohli setkat, nemohlo se cestovat, nic, jak si to zpívala v tom pokojičku, tak je to neuvěřitelně intimní, ona si to tak jako pro sebe zpívá. Takže jsem část těch věcí jsem použil v tom příběhu a nakonec vznikla písnička, která vlastně, muzika je určitou verzí staré německé lidové písničky a já jsem prostě popadl tu její nahrávku. Nemusel jsem ji prakticky vůbec sladit, jen si jim kousek posunul asi o čtvrt tónu a byla v tónině. A tady já jsem ve studiu k tomu naspíval svoje party, vznikl duet a je tam právě z toho strašně cítit ta intimita. Dneska je z ní dospělá holka, ale nejsme ve styku, takže samozřejmě jí desku pošlu a uvidím, snad se moc nenaštve, že je tam jako dítě, ale jako, nebo jako spíš velmi mladíčka holčička, je to strašně křehký, moc mě to baví. Musel jsem teda zpívat německy, což není sranda, pač německy moc neumím, ale dopadlo to myslím krásně.
0: No já věřím, že jste teď spoustu posluchačů, že jste v nich vzbudil zvědavost, ale my si Berhof dnes nepustíme, tak pokud si chcete poslechnout Berhof, tak si budete muset opatřit dvojalbum Dopio od Ravena. A když už jsme u těch písní, které jsou, řekněme, inspirovány něčím jiným a nejsou úplně plně autorské, tak je tam přeci jenom ještě jeden případ, který má taky trošku jiné autorství, jinou inspiraci možná než ve vás samotném. Která to je?
1: Ano, tak je tam, teď ty posluchače, které jsem možná navnadil, teď je vyděsím, ale je tam Škardá neděle, Somoru Vašarnob, což je písnička, která vznikla v roce 1936, ji napsal maďarský skladatel Reso Sereš a vlastně, jakmile ji opatřil textem, teď ale neřeknu z hlavy toho básníka, který to otextoval, to mi vypadlo, nicméně ta písnička je takovým zvláštním způsobem teskná, že se z ní stala hymna sebevrahu. Mm-hmm. Vlastně rakouští, maďarští a tak důstojníci si dávali od cikánské kapely zahrát Škaredou neděli, Somoru Vašelnob a pak se zastřelili. Stala se neblaze proslulou písničkou. V roce 1941 přeplula oceán ta písnička, naspívala jí Billie Holiday v Americe, no a začali biznismeni skákat z oken s touhletou písní. Dospělo to až tak daleko, že BBC měla 60 let zakázáno jí vysílat tu píseň. Jo? Měla to v interních předpisech, ten zákaz skončil, nevím, někdy po roce 2000, myslím, teprve. A nahrál jí, jako spousta lidí nahrál, dokonce existuje nějaká verze, jsem objevil od Karla Gotta, taková nějaká, ale nešpatná, Iva Bytová nádherně ji udělala. No a já jsem vzal to téma, jak hudební téma, tak teda to téma textové. Každý z posluchačů, který někdy prožil takovou tu neděli, kdy už se šeří, už asi se nic ten den pěknýho nestane, člověk sám doma a něco nedopadlo dobře, třeba na někoho čekal, kdo nepřišel, tak ví, jak depresivní může být nedělní odpoledne. Tak já jsem prostě ji opatřil novým textem na staré téma. Pevně věřím, že posluchači u toho nebudou dělat nějaká unáhlená rozhodnutí, ale já ji hraju na koncertech a zatím se nám nestalo.
0: My tady zákaz nemáme, ale přeci jenom pustíme jinou písničku, i když nevím, jestli o něco veselější, protože je to právě to zmiňované už Vídeňské tango 1918, ve kterém s vámi tedy zpívá Attila Langoska.

0: Ještě pár minut bude mým hostem, jak se vám líbí, na Proglasu Raven, muzikant Vladimír Kučera vlastním jménem, který vydal nové dvojalbum Dopio. A teď se tady dostáváme k tomu příjmení, protože já jsem na úvod zmínil, že mě zaujalo v souvislosti s jiným Kučerou, který se na albu výrazně podílel. A jak jsem tak pochopil, tak v podstatě postprodukce i produkce, ale potom ta postprodukce na albu byla v podstatě rodinná záležitost.
1: Ano, Damian je můj syn a Damian je producent a zvukový mistr. Dneska prostě už ve studiu musím říct, že míchá lépe než já. Jo, je prostě je strašně šikovný. Teď ostatně tady, pokud posluchači občas slyšejí bicí, tak tady pode mnou je studio a Damian zrovna točí s nějakou kapelou tam. A ten nejen, že tam plnil ty úlohy postprodukční a mixu u některých písní a tak, ale naspíval se mnou všechny sbory. V tomhle tom teda musím k němu chovat velký respekt, protože mi pomáhá vymyslet více hlasy a skvělým způsobem, on není solovej zpěvák, ale jako na backing vocals je prostě nezaměnitelný, výborný, velmi rád ho využívám pro tyhle ty věci, pokud má čas a je ochoten to dělat. A pak ještě v jedné písniče hostuje na bicí, protože hlavní muzikantskou profesí je bubeník. My jsme 10 let spolu hráli, teď prostě je místo něj tam již zmíněná Markéta Mužátková, ale protože jako se mnou některé ty písně hrál po koncertech a takhle jsem ho požádal, ať si zahostuje v jedné písnice, která je svěžnější a tvrdší. On je jako muzikant prostě jednak hrál prostě v kapele, která se stala docela jako pověstnou po Evropě, dokonce byli ve státech v Japonsku, v Číně, Skywalker, a ten Skywalker zanikl a na jeho troskách vyrostla kapela Mind Gaze, která teď už objíždí zase Evropu, a tam je prostě Damian bubeníkem a hlavním zpěvákem je tam můj nejstarší syn Jan, takže prostě synci se velice no, dostali se dál než já rozhodně. Dělají si vždycky srandu, vždycky se ptají, táto, kde hraješ zítra? Já říkám, no já ve Budějcích, no jo, a my v Paříži.
0: No, vaši synové sice hrají v Paříži, ale vy jste dvojalbum Dopio pokřtil ve Verichově vile, tak si myslím, že to bylo taky velmi krásné. A pokud by posluchače zajímalo, kde tedy budete hrát příště, tak se můžou podívat na web raven.web.cz, případně na váš Facebook. A já vám v tuto chvíli děkuji za rozhovor, přeji, ať se daří a přeji, ať tedy stihnete napsat tu aktuální píseň k té vznikající nebo k té vzniklé vlastně audioknize poslední, ať se vám to povede a na křtu tedy už je hotová. Díky a ať se daří, těším se někdy příště.
1: Já děkuju taky moc a všechny zdravím.
0: Písničkář, muzikant, skladatel, zpěvák, textař, básník Vladimír Kučera alias Raven byl hostem dnešního Jak se vám líbí a z jeho nového dvojalba Dopio zazní na závěr ještě píseň Vrabci a dějiny. Od mikrofonu se loučí Janis Moras, díky, že nás posloucháte, mějte se hezky a těším se někdy příště opět naslyšenou.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Za několik okamžiků ve 20 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Obyvatelé Rakovnická by dál neměli větrat kvůli požáru v Rynholci. Na západní Ukrajině se koná summit zemí karpatského regionu, včetně Česka. Čeští tenisté hrají ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu po prvním dnu s Američany 1-1. Zítra bude polojasno s teplotami 19 až 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Hasiči v Rynholci na Rakovnicku dál likvidují požár průmyslové haly. Z místa už podle mluvčí Terezy Sýkory Flígrové nestoupá dým a zásah pokračuje uvnitř haly. Lidem v okolí i přesto dál doporučuje nevětrat. Požářiště teď osvětlují balony. Na místě začala pravděpodobně hořet drtička plastového odpadu. Oheň se rozšířil na halu. Platí třetí stupeň poplachu ze 4. Hasiči odhadují škodu po požáru na zhruba 300 až 400 milionů korun. Bývalý ředitel pojišťovny VZP Robert Kareš zajistil asistentkám a marketérům roční konkurenční doložky. Odhalil to audit, který si ve své dceřiné společnosti nechala udělat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Doložky získalo letos v únoru 5 lidí, přestože v pojišťovně pracovali už několik let. U některých z nich nebyl podle auditorů pro jejich sjednání důvod. Kareš ale tvrdí, že tito lidé měli přístup k citlivým informacím.
5: Všechny ty lidi, kteří to měli, který se jmenovala, tak byly vytipované ze spoda lidmi a mě doporučeny. Byla to třeba dobře, byla to referentka marketingu, dobře, ale měla na starosti sociální sítě a dělala to nejlíp. A dělala to tak, že cílala na cizince.
4: V Hutě v ukrajinských horách se koná první schůzka karpatské osmičky. Za Českou republiku se ho účastní první místopředseda Senátu Jiří Drahoš za STAN. Na schůzku navázal investiční summit karpatské iniciativy v horském středisku Bukovel.
6: Na summit karpatské osmičky nedorazil maďarský premiér Peter Maďar a v karpatské Hutě se neobjevil ani slovenský premiér Robert Fico. Pozvání přijali srbský prezident Aleksandar Vučić, prezident Rumunska Nikušor Dan a polský premiér Donald Tusk. Ten prohlásil, že mezi Ukrajinou a Polskem sice existují historické problémy, ale ty by neměly Varšavu a Kyjev rozdělovat. Obě země se mají chovat jako dospělí partneři a soustředit se na to, co je spojuje. Řekl Tusk, a to je hlavně obrana před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na summitu oznámil, že na výrobě nových dronů schopných čelit ruským proudovým dronům dnem i nocí pracuje 67 podniků a první tyto interceptory už byly v obraně nasazeny. Ze Lvova Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Nemocnice v Rumburku na Děčínsku by se měla v budoucnu proměnit v takzvanou komunitní nemocnici. To se dozvěděli starostové ze Šluknovského výběžku na dnešním setkání se zástupci krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. V prosinci tam končí dětské lůžkové oddělení a pak taky jednotka intenzivní péče. Jak bude péče v nemocnici vypadat, vysvětlil ekonomický náměstek krajské zdravotní Luděk Rykl.
7: Garantuje zachování, asi to lze říct, urgentní péče nebo akutní péče v oboru chirurgie, interna, komplementární služby, které s tím jsou jak v oblasti laboratoří, tak v oblasti radiodiagnostiky. Gynekologie jako ambulantní odbornost.
4: Rumburská nemocnice vykázala za letošní půl rok ztrátu 46 milionů korun. Navíc se do ní nedaří schánět zdravotnický personál.
8: Jiří Lehečka srovnal stav druhého kola kvalifikace tenisového Davis Cupu. Díky jeho výhře 2-0 na sety nad Benem Sheltonem hrají Češi po prvním dnu s Američany 1-1 na zápasy. Jakub Menšík předtím ve dvou sadách podlehl Learneru Tienovi. Hokejisté Třince zvítězili ve druhém kole Tipsport Extraligy nad Brnem 6-5. Mladá Boleslav podlehla Karlovým Varům 1-4 a Litvínov prohrál s Pardubicemi 1-3. Duel mezi Kladnem a Spartou má na starosti Petr Kadeřábek.
9: Kladno vede nad Spartou a říkám to v polovině 56. minuty. Duel mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi vidí Krištof Kousal.
10: 8 minut před koncem základní hrací doby České Budějovice vedou v Hradci Králové 2-0. Jak je to v zápase Olomouce z Plzní, to ví Adam Kodet.
11: Necelých 6 minut před koncem třetí třetiny vede Plzeň v Olomouci 2-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
12: Na D1 za Prahou nebezpečí a také kolona. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice pozor. Na 17. kilometru stojí v levém pruhu osobní auto nebo zasahuje do něj z krajnice. Je jen na blikačí D1, 17. kilometr směr Brno. Kousek za ním směr Brno se na D1 se tvoří kolona zhruba mezi kilometry 17 až 18. To začíná a je po omezení už Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuální zdržení kolem 15 minut. Kolona se tvoří taky na D1 v Brně směr Ostrava. Brzdí se za sjezdem na výstaviště 192. kilometru a kolona je k omezení u sjezdu na Bratislavu 196. kilometru. Aktuální zdržení pro osobní auta kolem 15 minut. Na D2 výjezdu z Brna do Bratislavy také pomalý provoz. Kolona od D1 zhruba po první kilometr vepředu něco překáží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 15. Tolik zprávy.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Masaryk, iritující a fascinující, včera, dnes i zítra. To je název sedmidílného cyklu,

kterým nás bude provázet profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad životem a dílem prvního československého prezidenta se zamýšlí z pohledu teologa. Pořady jsou příspěvkem Radia Proglas ke stému výročí vzniku samostatného státu Československé republiky v roce 1918.

0: Než se, pane profesore, pustíme do třetí kapitoly, můžeme připomenout ty dvě minulé?
1: My jsme minule dokončili postoje vůči Masarykovi. V tom úplně prvním pořadu jsme si vlastně řekli, že pro katolíka, který odmítá Masaryka, není určitě povzbudivé to, když se dostává do společnosti komunistů, fašistů a těch, řekněme, liberálních, silně pravicových tendencí, jenom trh a jenom peníze. Možná jsem zapomněl říct ještě jednu věc. Katolík, který jednoznačně odmítá Masaryka, si možná neuvědomuje, že se tak trochu může dostávat do rozporu se svojí vlastní identitou. Podívejte se. Katolická církev, ano, po věroučné stránce, tam je kontinuita, nicméně v tom postoji vůči realitě tohohle světa prošla velikou proměnou. No a když si vezmete Masarykovu otázku sociální, tu práci z roku 1898, a kdybyste ji srovnali s kompendiem sociální nauky církve, tak byste zjistili, že ty schody tam budou 90% a možná 95%. Masaryk, který například bojuje za svobodu náboženství, a to takovým způsobem, že říká, nesmíte nutit všechny, aby chodili na náboženství. No jistě, tenkrát to vyvolalo odpor, jenomže kdo z nás by dneska nepodepsal to, co říkal. My přece nechceme nikoho nutit, aby chodil na náboženství. My první dneska hlásáme svobodu náboženství. Vemte si koncilní dokumenty. Já si myslím, že kdyby pan prezident dneska žil a mohl si přečíst Gaudium et Spes, tak by říkal, no to je výborné. A možná, kdyby se narodil v době komunismu, kdy ta církev byla pronásledovaná, není vyloučeno, že by měl velmi blízko k podzemní církvi.
0: A jaké téma bude mít třetí pořad věnovaný prvnímu československému prezidentovi?
1: My se teď zaměříme, prosím vás, na téma, které bych nazval takhle. Masaryk, muž před Hospodinem spravedlivý a zároveň odpadlík. Aneb Tomáši, Tomáši, Tomáši, mozek mám z tebe na kaši. Je to na zbláznění. Z hlediska praxe, etiky, spirituality, tomu říkáme víra, již věříme, odborně fides qua, Masaryk je prostě pro nás fascinující. Z hlediska obsahu křesťanské víry, to je dogmatika, fides qua, je iritující, je odpadlík, nepřijímá trojici, nepřijímá božství Kristovo. Co s tím? Když jsem o tom přednášel jednou, tak jeden přemýšlivý člověk mi zvedl ruku a říká, jak je to možné, aby ta praxe byla křesťanská bez tedy ortodoxie. Vždyť přeci ta praxe vychází z té ortodoxie. A já jsem mu na to, jak si replikoval, říkám, nemáte tak docela pravdu. Podívejte se. Co je ta ortodoxie? Ve skutečnosti vychází z té autentické křesťanské praxe. A v době především nějaké krize se domýšlejí ty teoretické předpoklady té autentické křesťanské praxe. A smysl té ortodoxie není v tom, aby tady byla poučka, nějaká doktrína, ale ona má zase sloužit jako měřítko té následné praxe. Ze života vychází a do života se vrací. A skutečně tomu tak je. Podívejte se, ta církev věří v trojici, až do roku 381, 382 správně, kdy je formulováno to dogma. To je jenom domyšlení těch věcí, ale není to, nesmí to být nová víra. Čili skutečně vychází ta ortodoxie z ortopraxe. Pak ale by mělo platit, že v té Masarykově praxi ta ortodoxie implicitně je přítomná. Akorát, že on to neuměl domyslet, protože byl špatný teolog. A takhle, na jeho obranu musíme říct, že to neuměla ani dobová teologie dost dobře udělat. Takže on za to zas tak úplně nemohl.
0: Masaryk, muž před hospodinem spravedlivý a zároveň odpadlík. To je téma třetího pořadu našeho sedmidílného cyklu.
1: Dobře, tak se do toho pustíme. Podívejte se, první bod, Masaryk a víra. Já bych tomu nazval muž nezdolné důvěry a naděje i přesvědčení s velkými výhradami k víře. Prosím vás, to slovo víra je tak pro teologa trošku strašák. Co to je? Už jsme rozlišili, víra již věříme a to več věříme. Fides qua, fides qua. Víra je dar, ale také svobodné rozhodnutí a úkon. Jo? Je tam toho velmi mnoho zřetelů. A teď se podíváme, co říká pan profesor Masaryk. Masaryk, prosím vás, když vystupoval, tak on neměl rád slovo víra, on používal slovo přesvědčení. On se domníval, že prostě o Bohu ví, on uznával důkazy, takzvané filozofické důkazy boží existence, on prostě věděl, on byl přesvědčen a on jaksi o víře moc nemluví. Takhle, jeho koncept víry není úplně v pořádku, ale já teď přečtu jednu jeho myšlenku z monografie o Karlu Havlíčkovi. On měl Havlíčka moc rád, tak o něm napsal knížku, takovou pěknou, ale někteří kritici říkají, že to je sebeprůměr Masaryka do Havlíčka. Tak trošku, já když jsem to četl, tak jsem si to taky tak uvědomoval. A teď on říká, cituji, co jsem pozoroval tak často na lidech, kteří tento duchovní přelom prodělali, vycituji také v Havlíčkovi. Mnozí totiž, kteří jako on protrpěli ta muka duševní, že se zřekli ideálu své víry z dětství, pociťují jakýsi zvláštní odpor k církvi a jejím učitelům. Je to více lítost a zloba, že povolaní chranitelé víry nedovedli skeptikovi odolat a víry uhájit, nežli nenávist. A je v tom často přímo touha po víře dětství. Je to nálada zvláštní. Z ní rodívají se také ty chvilkové záchvaty rouhavosti, jež v epigramech Havlíčkových a jeho satirách se objevují. Konec citace. Tohle Masaryk píše o Havlíčkovi a zároveň to říká o sobě. A tady teolog musí říct, pane profesore, pozor, o dětskou víru jsme museli přijít všichni. Tu si nikdo dál do života nést nemůže. Jiná je víra dítěte, jiná je víra dospělého muže. Čili jemu nebylo jasné, že ta víra musí zrát. A když mluví o víře, tak si ji představuje tak, jako že to je jenom přijetí něčeho jenom na základě autority a zapomíná na to, že víra je také přesvědčení. Že víra má také racionální složku. Čili má, já to řeknu odborně, on se domnívá, že víra je jenom fideistická, že to je jenom věřivost. A zapomíná na to, že víra má taky intelektuální složku, že je taky racionální. Jo? Takže tady má jaksi nedostatek. A teď přečtu další věc. Poslouchejte, on říká, Masaryk, v hovorech s Čapkem, cituji, nikdy jsem si nedělal starost, že nebudu mít co jíst. Věřil jsem, že jde-li člověk za slušným cílem, nemůže zůstat bez pomoci. Jak říká Ježíš, hledejte napřed království Božího a to ostatní vám bude přidáno. Masaryk tedy říká, já mám přesvědčení, ale zároveň má nezdolnou důvěru. Důvěra je to spolehnutí se na Hospodina. V tomhle by nám mohl být vzorem. Jo? Čili je to muž veliké důvěry. Nebýt tahle důvěry, tak Masaryk těžko by šel do toho boje o rukopisy v 80. letech, kdy vlastně si znepřátel téměř celou českou společnost. Těžko by šel do Hvězdnariády. Těžko by šel do boje za republiku. Teď on na začátku toho boje za republiku byl skoro sám. A ani v Čechách neměl nějakou velkou oporu, že? Tady jasně vidíme, že celý ten jeho život někam směřuje a ta důvěra je jakási skála, na které on stojí. Přestože tvrdí, že víru nemá.

0: Teď přejdeme k druhému tématu a zase je to. Podívejte se, Masaryk je moderní mystik, svým způsobem prorok s odporem k pseudomysticismu. Takhle, kdo zná jeho spisy, tak ví, že mystika a mysticismus je v jeho spisech něco téměř jako vulgární slovo. Nesmíme se ale nechat zmást touhle dikcí. Jsou tam svědectví, kdy on mluví o hlubokém zážitku boží přítomnosti. Bez Boha bych se zbláznil, říká. Já tedy nemůžu všechno dokumentovat, ale ten, kdo se vyzná ve spiritualitě, tak začne stříhat ušima a začne si říkat, no jo, on měl špatný koncept mystiky. On totiž tomu taky vytýkal Hromádka a říká, on neznal klasiky křesťanského myšlení. On si mystiku představoval jako takovýto třeštění a blbnutí a vyšeltování mozku. A já jsem si řekl, aha, ono je to jako s těma biblickýma prorokama, těma autentickýma, který píšou, to nebyly žádný třeštěprdlá. Pro ně je konstitutivní, Bůh ke mně promluvil. A pak byli ty lidoví proroci, ty, co hráli na nějaký nástroj a tancovali až do bezvědomí. To je pseudomysticismus. A to je typický pro Masaryka. On vidí tu negativní stránku mysticismu, víry, církve a má pocit, že celá církev, celá víra, celá mystika je taková. Ale to není pravda. A kdyby to znal, tak by si uvědomil, a ono to i k tomu směřuje, i jeho současníci o něm mluví jako o mystikovi a jako o prorokovi. Ano, nevysvětlují to, ale on tak na ně působil. Masaryk měl blízko k těm starozákonním prorokům a k těm autentickým mystikům moderní doby, protože v tom duchovním životě vidíte jakýsi pohyb, že? Nejdřív je samota, společenství a potom v té moderní době se přesouvá ten mystický život do praxe a je to ten contemplativus in actione, ten člověk, který je v úzkém spojení s Bohem a proměňuje svět. Podívejte se do té publikace, do toho slovníku mystiku. Tam je tenhle pohyb jasně vidět, čili Masaryk svým způsobem patří mezi ty moderní křesťanské a možná i katolické mystiky, aniž si to uvědomoval. To je ta, vidíte ten rozpor mezi verbálním vyjádřením, nesprávným konceptem víry, nesprávným konceptem mystiky a realitou. A teologie se nevztahuje primárně ke slovu, ale k té realitě. Víra se nevztahuje primárně k dogmatu, ale k tomu věřenému tajemství. A takhle já nakládám i s Masarykem a říkám si, ouha, ono je to všechno jinak. Na té verbální rovině nás irituje, na té rovině reality nás fascinuje. Jo? Čili já jsem si potom jednou říkal, co by tak asi pan prezident, kdyby tady byl, co by řekl na tyhle ty moje vývody. No, je to takový, nevíme, ale on rozhodně nebyl člověk na sebe kritický. On měl rád, když mu někdo věcně oponoval. Asi by o tom přemýšlel, kdyby v tom nenašel logickou chybu a kdyby neměl lepší alternativu, tak by se asi na mě podíval a říkal by si, ten teolog je pěkný rošťák. A pak by si možná uvědomil, že mu ten teolog udělal stejnou lumpárnu, jako on udělal s českými dějinami.
1: Masaryk iritující a fascinující. Včera, dnes i zítra. Na vlnách Proglasu posloucháte úvahy nad odkazem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Tak, teď půjdeme na Bibli. Podívejte se, Masaryk četl každý den Bibli. Nový zákon znal naspaměť v podstatě. To by byla taky zajímavá práce pročíst jeho spisy, kolikrát kde cituje z Nového zákona. Velmi často citoval z Nového zákona. Starý zákon, to je opravdu jenom minimum, ale my jsme viděli boj vedeš, ale jeho pánem nejsi. Taky mluví o prorocích starozákonních, tě měl blízko, že? Na těch prorocích se mu líbilo, že byli antikultičtí. To se mu líbilo, že jo? Že on byl taky antikultický, že jo? Čili Bibli znal dokonale, mimochodem říká se o něm, že když se učil cizí jazyk, tak si sehnal Bibli v tom jazyce, protože ji znal, tak si ji četl v tom jazyce. Což je dobrá metoda, že jo? Nejo. Bibli bere jako knihu, velice úctyhodnou, ale říká, není to boží zjevení. Proč? Protože tam je spousta věcí, se kterými já nemůžu souhlasit a tak dál a tak dál. Já jsem o tom přemýšlel a i studentům jsem to říkal. Jsem říkal, podívejte se, ono v té době nebylo tak úplně vyjasněné, v čem ta Bible je závazná a kde je její kompetence. Kdybychom mu dneska řekli to, co učí druhý vatikánský koncil, že Bible je neomylná v tom, co se týká naší spásy, ale nikoli obrazu světa, uspořádání společnosti a něco všechno, tak by možná Masaryk začal jaksi jinak o tom mluvit. Druhý důvod, proč on nepřijímá Bibli jako zjevení boží, je poměrně snadno dešifrovatelný. Podívejte se, kdyby on uznal veřejně, že Bible je boží zjevení, tak by přestal dělat filozofii a začal by dělat teologii. A to on si jako filozof nemohl dovolit. Musíme být taky upřímní, že? Tak to prostě je. Já studentům říkám, podívejte se, Darwin o sobě ve svém vlastním životopise říká, až do 30. let 19. století jsem byl hluboce věřící křesťan. Ale pak jsem nemohl vírou přijímat ty obrovské zázraky starozákonní a víru jsem ztratil. Já říkám, to je omyl mnoha fundamentalistů. Oni se domnívají, že když budou zastávat, že všechno v Bibli je fotografický přepis reality historické, že to posílí víru. Naopak, u soudných lidí to může vést ke ztrátě víry. Čili ta moderní exegeze, která říká, prosím vás, přechod rudým mořem, to je úžasné vyprávění, ale tak to je ve skutečnosti pomoc, protože víra není nerozumná. Že? Víra nesmí být nerozumná.

0: Možná, že to v něm vzbuzovala dobová teologie. On říká, přečtu zase jednu myšlenku z jeho přednášek. Naráží na Tolstoje, jo? On říká, pravím, že pro mě není nějaké rozřešení k tomu Tolstojovu klidu. Tolstoj chce klid toho mužíka, ale zavrhuje víru toho mužíka. On chce klid a štěstí a přitom píše každým perem proti církvi pravoslavné. Já ho nechci, ten klid. Mně není ideálem. Já vím, že ten rozpor, ve kterém jsme, že to není, co chci. Proto názor moderní jako panteismus nepokládám za správný. Proto také nepokládám za správné dávat zjevení, kterým se k nám podávají vyšší vědomosti, než můžeme pochopit. Snad by pak ten můj Bůh byl příliš papírově suchopární. Ale já myslím, že tu není pomoci. Myslím, že to stačí tomu, kdo nechce od teologie ten klid, který je vlastně duchovním spánkem. Konec citace. To je stenografovaný záznam přednášení, jo? Proto to slovo je takový neučesaný. To si studenti stenografovali a pak to vydali. On měl dojem, že kdyby to přijal, to zjevení, že už nebude mít šanci hledat. Ale to není pravda. A tady bych zvedl prst. Víte, tady je mnoho mediálních vševědů, i katolických, kteří pořád mluví o hledajících. A oni si neuvědomují, že tím říkají, že věřící už nic nehledá. A to není pravda. Já jsem věřící od mládí a je mi 60 a hledat jsem nepřestal. A doufám, že hledat nepřestanu do konce života. Jak to je? My se vzpínáme k tomu tajemství a prožíváme něco a pořád vidíme to tajemství vysoko nad sebou a zároveň z nových zorných úhlů. My pořád hledáme, my se pořád tážeme. My jsme profesionální hledači Boha. My ho nemáme na provázku. A ti, kdo víru nemají, já nevím, jestli jsou hledající. My bychom měli jaksi je přivést k tomu stavu ustavičného trvalého hledání. Víra je ustavičné hledání. Tohle taky Masaryk jaksi vnímal špatně a bohužel ti, kteří jaksi se zaměřují jenom na hledající, víte, a upřímně řečeno, já když potom vidím ty jejich výkony, tak ne vždycky, ale zpravidla. Je to second-handový výprodej, je to plytké a je to laciné. No a kdo to pozoruje trošku bedlivěji, tak zjistí, že tady jde o sebe, o slavu toho nahaniče hledajících víc než o Boha. Čili Masaryk zase špatný koncept víry, jako by víra a teologie byla něco statického. To není pravda. Bohužel ta dobová teologie a ta dobová pastorace takhle trošku mohly působit. Takže jsme probrali tři věci, že jo. Masarykův postoj k víře, Masarykův postoj k mystice, k duchovnímu životu a jeho postoj k božímu slovu, že? Já ještě připomenu jednu věc. V té otázce sociální, on tam na jednom místě říká, že vlastně ten řád ve světě, který vidíme a odhaluje přírodní věda, je nemožný bez stvořitele. A je to tak. Je to tak. Víte, ona se moderní přírodověda rozvinula jenom tam, kde byla mnohasetletá předchozí víra v inteligentního stvořitele. Tam, kde tahle víra není, tam ti lidé nevidí důvod, proč by měli hledat ve stvoření nějaké inteligibilní souvislosti, zákonitosti. Čili já tvrdím, že kdyby Masaryk byl konfrontován s dnešní teologií, tak by pro něho nebylo takovým problémem přijímat biblické zjevení, a možná by se s ním dokázal vyrovnat i jako filozof. No a příště nás čeká to jádro.
1: V příštím čtvrtém pořadu se budeme ptát, jak chápal Tomáš Garrigue Masaryk Boha stvořitele. Sedmidílným cyklem pořadů Masaryk iritující a fascinující včera, dnes i zítra na Radiu Proglas provází profesor Ctirad Václav Pospíšil. Připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

na cestu se jí můžeš ptát, jen rozumíš-li řeči ptačí. Stírá slzy malým dětem, dlaně spálené má solí. Jako ptáci lítá světem,

Lhám, když si ho snad bude přát. Bude křesťan, žid či pohán, zloděj, básník, král či kat.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu z vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval a spolu se mnou se bude modlit
1: Jakub.

0: Dnes je pátek, v mezidobí 24. týden a všechny texty budou pouze z jedné strany, nebo tedy od jedné strany. Čtvrtý týden žaltáře, strana 1358 v novějším vydání, 1358 nebo 1223 ve starším vydání, nebo 1223. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Bože, k Tvému milování žádný strach mě nedohání, ani trestání Tvé ruky, ani hrozné v pekle muky.
1: Ctím Tě pro Tebe samého, jemuž nic není rovného, v moci, slávě, důstojnosti, v dobrotě, lásce, moudrosti.
0: Jenom z lásky, bez odplaty, protože jsi dobrý a svatý, miluji Tebe srdečně a chci milovat Ti věčně.
1: Synu Boží, Jezu Kriste, srdce mé Ti patří jistě, když Tě na kříži spatřují, láskou Tvou se zapalují.
0: Kříž a krev tekoucí z Tvých ran učí, že jsi lásky hodný Pán. Byť nebylo pekla, nebe, přece bych miloval Tebe.
1: Tebe, přemilý Ježíši, beránku Boží nejtiší, jenž pro nás ráčil umříti, chci milovati a ctíti. Každý den Tě budu velebit, můj Bože, a vypravovat o Tvých divech.
0: Budu Tě oslavovat, můj Bože, králi, budu velebit Tvé jméno po všechny věky.
1: Každý den Tě budu velebit a chválit Tvé jméno po všechny věky.
0: Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, jeho velikost je nevýstižná.
1: Jedno pokolení zvěstuje druhému Tvé činy a oznamuje Tvoji moc.
0: Mluví o nádherné slávě Tvé vznešenosti a rozmlouvají o Tvých divech.
1: Vypravují o moci Tvých hrozivých skutků, hovoří o Tvé nesmírnosti.
0: Rozhlašují chválu Tvé velké laskavosti, jásají nad Tvou spravedlností.
1: Milosrdný a milostivý je Hospodin, zhovívavý a plný lásky.
0: Dobrotivý je Hospodin ke všem a soucit má se všemi svými tvory.
1: Ať Tě chválí, Hospodine, všechna Tvá díla a Tvoji zbožní ať Tě velebí.
0: Ať vypravují o slávě Tvého království, ať mluví o Tvé síle,
1: aby poučili lidi o Tvé moci a slávě Tvé vznešené říše.
0: Tvé království je království všech věků a Tvá vláda trvá po všechna pokolení.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Každý den Tě budu velebit, můj Bože, a vypravovat o Tvých divech. Oči všech doufají v Tebe, Hospodine, jsi blízko všem, kdo Tě vzývají.
0: Věrný je Hospodin ve všech svých slibech a svatý ve všech svých činech.
1: Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, a pozvedá všechny sklíčené.
0: Oči všech doufají v Tebe a Ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
1: Otvíráš svou ruku a sytíš vše živé s laskavostí.
0: Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách a svatý ve všech svých činech.
1: Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají upřímně.
0: Vyplní vůli svých ctitelů, slyší jejich volání a zachrání je.
1: Zachovává Hospodin všechny, kdo ho milují, a všechny bezbožníky zničí.
0: Ať má ústa, hlásají Hospodinovu chválu, vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Oči všech doufají v Tebe, Hospodine, jsi blízko všem, kdo Tě vzývají. Spravedlivé a spolehlivé jsou Tvé cesty, králi národů.
0: Veliké a podivuhodné jsou Tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou Tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Pro ty, kdo jsou spojeni s Kristem Ježíšem, není teď žádné odsouzení, vždyť zákon ducha, který dává život v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.

0: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu.
1: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu.
0: Vzal na sebe bolest a smrt,
1: aby nám otevřel cestu k životu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus zemřel za naše hříchy, aby nám otevřel cestu k životu.
0: Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům.
1: Velebí má duše Hospodina.
0: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
1: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
0: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
1: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
0: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
1: Mocné zesadil z trůnu a ponížené povýšil.
0: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
1: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
0: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství, jak jsi slíbil našim předkům.
0: Všichni, kdo poznali Krista, doufají v něho. I my ho s důvěrou prosme.
1: Pane, smiluj se. Člověk je ve své křehkosti nakloněn k pádu.
0: Kriste, posiluj ho.
1: Sám ze sebe je náchylný jiným ubližovat.
0: Napravuj ho, aby dovedl odpouštět.
1: Vinou býváš uražen a pokáním usmířován.
0: Odvrať od nás svůj hněv, který si zasloužíme za své hříchy.
1: Ty jsi odpustil kající hříšníci a zbloudile přivádíš na správnou cestu.
0: Neodpírej ani nám své milosrdenství.
1: Všechny, kteří v tebe doufali za svého života na zemi,
0: uvedi do nebeských bran, které si otevřel zásluhami svého kříže.
1: Pane, smiluj se.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí a milosrdný Bože, ty jsi neušetřil vlastního syna, ale vydal jsi ho za nás za všechny. Dávej nám sílu, ať se ve spojení s ním také my stáváme dokonalou a živou obětí, aby v nás mohla plně působit tvá láska. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on

tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Prvním desátkem bolestného růžence nás provede paní Božena. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu a paně Marii, dobrý večer všem. Já bych vás moc prosila o společnou modlitbu. Bylo by to za rodiče mého manžela Františka a Jarmilu, taky za druhou jejich pak maminku Julinku, za jejich zemřelé syny Františka, Jiřího a Josefa, zemřelou snachu Mariánku, zemřelého vnuka Roberta, za všechny zemřelé, které mám na mysli, a za všechny, vůbec za všechny zemřelé a za duše v očistci, za všechny nemocné, za jejich uzdravení také prosím, ať z rodiny, kde švagrová nemocná, vnouček, pravnouček vlastně jejich nemocní, a za všechny nemocné, kteří potřebují naše modlitby, naši pomoc, a pro živé prosím modlit se za obrácení, za dar víry do všech rodin, za dar Božího milosrdenství a požehnání. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria,
0: Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.

0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva a chvála budiš na výsostech Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nesmírně potřebují. Moc vám všem děkuji a prosím ještě za pokoj a lásku v našich duších pro všechny, aby nás Bůh Otec neopustil a jednou nás všechny přijal do své náruče, z které jsme vyšli. Děkuji moc za společnou modlitbu. Vám moc děkuji a přeju krásnou službu a přeju hodně božích milostí a požehnání pro vás a pro všechny vaše spolupracovníky. Děkuji moc a s Pánem Bohem.
0: Moc vám děkuji, s Pánem Bohem. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Druhý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Jindřiška. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych prosila se pomodlit za tyto úmysly. Za větší úctu k nejsvětějšímu srdci Pána Ježíše a Panny Marie, který pro nás udělali to maximum a jsme velmi málo vděční za vytoužený mír, aby Pán skutečně vytoužený mír 4x, 5x, 10x potvrzený, aby opravdu byl mír v našich duších, pokoj a v rodinách, aby se narovnávaly vztahy a potom za duše v očistci, na který nikdo nepamatuje, ale který hrozně trpí. Tak, můžem začít. Oče náš, jenci na nebesích, ať se světí tvé jméno, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás byl bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše viny, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji moc, že jsem se mohla pomodlit a vám velmi děkuji za tuto službu, kterou poskytujete, protože tyto modlitby mají si, no domnívám se, ale skutečně velkou cenu pro všechny. A vám přeji, ať se vám daří celému radiu a přeji vám požehnanou službu a ať se vám daří.
0: Děkuji.
1: S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem dobrou noc.
1: S Pánem Bohem dobrou noc.

0: Třetí desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Tento desátek by se s vámi ráda pomodlila za všechny své drahé zemřelé, za spásu jejich duší, za boží požehnání, ochranu paní Marie, pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou a za dar zdraví a za celou její rodinu ještě. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Kráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Děkuji vám všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc.

0: Čtvrtý desátek bolestného ružence se s námi pomodlí paní Helena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já bych se chtěla pomodlit za zemřelou sestru, za všechny zemřelé z obou stran, za všechny nemocné a trpící, za naše děti, za dar víry pro ně a dar Ducha Svatého a ochranu, za všechny příbuzné a známé, za kněze, papeže a za mír ve světě. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, jako byla i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Tak Bohu a vám díky.
0: Moc vám děkuji. S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Pánem Bohem.

0: Pátý desátek bolestného růžence se s námi dnes pomodlí paní Lenka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chcela bych se pomodlit za posluchačů Rádia Proglas. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná s Tebou, požehnaná si medzi ženami požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak
0: i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Zdrávas Maria, zdrálas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, ordovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modlame se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen.
1: Amen.
0: A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen.
1: Děkujem za modlitbu a prajem dobrou noc.
0: Moc vám děkuji za společnou modlitbu. Dobrou noc. Ještě jednou děkuji všem, kteří se s námi dnes modlili. Byla to paní Božena, paní Jindřiška, paní Marie, paní Helena a paní Lenka. Růženec zakončíme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 22 hodin a na Proglasu začíná repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeme 24. část knihy podepsána Charlotte. Autorkou textu je Sophie de Milnheim. Čte Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Přeji vám příjemný poslech.

Návrat na začátek. Zdá se, že zabiják vdov se policii s potěšením vysmívá, zatímco mistr Drion pobýval ve vězení jako hlavní podezřelý, tajemný vrah znovu zaútočil, aniž by po sobě zanechal nejmenší stopu, jak to už bývá jeho zvykem. Obětí se tentokrát stala vdova po bohatém továrníkovi paní V. Zabiják se vloupal do jejího domu jen 2 dny poté, co pohřbila svého manžela a ve spánku ji ubodal. Služebná oběti objevila vraždu až 2. den ráno, když přinášela své paní snídani do postele. Žena ještě stále v šoku potvrdila, že kriminálník obral svou oběť o brilliantové náušnice, diamantový náhrdelník, který s nimi tvořil soupravu, a velkou emailovou broš ve tvaru vosy. Co se týče pana Driona, inspektor Rodlén uznal svůj omyl a dotyčnému, jenž mu projevil výjimečnou schovývavost, se náležitě omluvil. Mr. Drion se znal s paní D. Policie uznává, že svůj manžetový knoflíček mohl ztratit v jejím domě, když k ní přišel na návštěvu. Otázka neexistujícího alibi podezřelého advokáta byla vysvětlena inspektorovým konstatováním, že z případy, kdy lidé nemají žádné alibi a přitom nejsou ani zdaleka vrahy, se u policie setkávají často. Tento případ je pro policii opravdu těžkým úkolem. Inspektor Rodlén musí posílit a více zmobilizovat svůj policejní sbor, aby objasnil záležitost dříve, než se do rukou strašlivého vraha dostane další, už 6. oběť.

Žena si položila noviny do klína. Ruce se jí třesou. Obličej jí smáčejí slzy. V pokoji svého syna sedí nad otevřeným šuplíkem nočního stolku. V pohledu se jí zračí zděšení. Ráno potom, co její syn odešel do banky, kde pracoval, se vydala do jeho pokoje, aby si odtud odnesla hedvábnou kravatu, kterou chtěla dát vyčistit. Když vešla do pokoje, šuplík nočního stolku byl pootevřený. Žena jej chtěla pořádně zavřít, ale zevnitř tomu něco bránilo. Otevřela ho tedy a srdce se jí sevřelo hrůzou. Nyní, když si znovu přečetla článek v Lyonském republikánu, už nemůže pochybovat. Její mateřské srdce je rozerváno, ale musí se vydat na policii.

Co si o tom myslíte? Emílie nevnímá, na co se jí přítelkyně ptala. Sedí naproti Konstancie a Ernestíny, na klíně má svůj košík a dívá se ven. Kdyby tu tak byl Teofil, určitě by se tolik nebála. Co si o tom myslíte? Konstancie opakuje svou otázku trochu hlasitěji. Prosím, co si o tom všem myslíte? Opakuje Konstancie znovu. On se vrátí. Nedělám si další iluze. Odpovídá Emílie rezignovaně. Konstancie se na ní udiveně dívá. Ale o kom to mluvíte? Ptá se jí. O panu Drionovi přece. Vykládala jsem vám o tom, jaký jsme měli s maminkou nápad na oslavu Vánoc spolu se všemi dětmi, které navštěvujeme. Odpusťte mi, omlouvá se Emílie. Byla jsem v myšlenkách někde jinde. Dnes ráno k nám přišel policejní inspektor a já se nemohu zbavit myšlenky na to, co nám řekl. Něco vážného? Strachuje se Konstancie. Podle něj ne, ujišťuje ji Emílie. Pokud ovšem odhlédneme od faktu, že stále ještě neobjevil, kdo je zabijákem vdov. A váš bývalý soused? Ptá se dál Konstancie. To mě právě zaměstnává, přiznává Emílie. Inspektoru Rodlénovi se to hezky říká, že nám už nebude škodit, ale já mu jen těžko mohu věřit. Od mého dětství nám pan Drion znepříjemňuje život a já nevidím důvod, proč by v tom nepokračoval i nyní, když už jsem velká, dodává s odvážným pousmáním. Emílie bezmyšlenkovitě uhlazuje plátěný ubrousek, který zakrývá potraviny v košíku. Co pak jste to říkala? Ptá se, aby zahnala černé myšlenky, které jí straší v hlavě. Představujeme si s maminkou, že bychom mohli uspořádat živé jesličky, ve kterých by účinkovali všechny děti z rodin, které navštěvujeme. Vysvětluje nadšeně Konstancie. Živé jesličky. V čem to spočívá? Ptá se Emílie, která se ještě s ničím podobným nesetkala. Na Štědrý večer bude každé dítě představovat jednu postavu z Betléma, upřesňuje Konstancie. Při vánoční mši. To je krásné. Emílie se nemůže zdržet nadšeného výkřiku. A velmi symbolické, dodává Konstancie. Ježíš Kristus se stal jedním z nejchudších, připomíná. Jim byla také jako prvním zvěstována radostná zpráva o jeho narození a oni se jako první přišli klanět dítěti Ježíši. Vůz výjíždí do čtvrti chudých. Tím, že ty chudé děti z tělesní postavy ujeslí, všem připomeneme, že Ježíš přišel pro ty nejmenší, prohlašuje Konstancie. A ty děti také možná pochopí, že mají v jeho očích cenu. To je moc důležité, protože dnešní svět se o ně skoro vůbec nezajímá. Emílie se s úsměvem dívá na svou přítelkyni. To je moc krásná myšlenka, říká konečně Emílie s upřímností. Ráda vám pomohu, i když o tom tak málo vím. Konstancie tleská. To je fantastické. Pomůžete nám s inscenací. Budeme vás také potřebovat při šití kostýmů. Maminka mě pověřila, abych to oznámila v rodinách, které dnes navštívíme, říká, zatímco se kočár zastavil. Do Vánoc už nemáme moc času, musíme si pospíšit. Jsem vám naprosto k dispozici, vyhrkla Emílie, které se zmocnilo stejné nadšení. Maminka souhlasila s tím, že se zbavíme toho starého domácího učitele, který nahradil pana di Rosiera. Včera například odmítl, abych šla s maminkou do velkého bazaru a přitom ona tam ještě nikdy nebyla. Maminka tam právě teď je, poznamenává Konstancie. Vybírá látky na kostýmy. Také se chystá navštívit našeho faráře, aby ho požádala o dovolení představit živé jesličky při mši na Štědrý večer. Proto dnes nemohla jít s námi. Konstancie s Emílií vstali obě současně, aby vystoupili z kočáru. Každá z nich nese svůj koš plný potravin, které budou rozdávat v chudých čtvrtích Lyonu. Emílie úplně zapomněla na pana Driona. Znovu si ale vzpomněla na Teofila. Myslíte si, že křesťanská láska se žije jen v pátek? Ptal se jí kdysi.
Určitě ne, odpovídá mu teď Emílie v duchu. Kéž byste tu tak byl se mnou.

Nějaká žena váhavě přešlapuje před vchodem policejního komisařství. Nedokáže se rozhodnout, jestli má vstoupit. Hlídkující policista ve strážní budce před budovou je znepokojeným pohledem na tuto ženu s očima červenýma pláčem. Je elegantně oblečená a má vznešené vzezření. Úzkostně svírá sametový váček, který má zavěšený na ruce. Mohu vám nějak pomoci, paní? Ptá se strážník, který se k ní nakonec přiblížil. Žena na něj pohlédne velkýma, vyděšenýma očima. Zdá se, že vás něco trápí, naléhá zdvořile policista. Mohu vás pozvat, abyste se šla posadit? Žena přivírá oči na znamení souhlasu a následuje ho. Poté, co vkročila do budovy komisařství, se pod ní podlomily nohy. Zachytila se policistovi paže a ten ji podpírá a usazuje na širokou lavici u zdi. Zajdu pro někoho, říká policista a chce se vzdálit. Ne, šeptá žena a drží ho stále za paži. Rozechvěle hledá něco ve své miniaturní kabelce a vytahuje z ní předmět, který jakoby jí pálil v ruce. S potlačeným vzlikem ho spěšně podává policistovi. Pane na nebi, zamumlá policista, který poznává brož ve tvaru velké emailové.

0: Na Proglasu skončila repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeli jsme 24. část knihy podepsána Charlotte. Knihu Sophie de Milnheim podepsána Charlotte vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Milí posluchači, je tu pořád na stole, je téma. V tom se snažíme dávat vám rozhovory se zajímavými lidmi a ten, který tu sedí se mnou ve studiu Benjamin, je dozajista zajímavý. Je to politik, muž Jan Bartošek. Dobrý den, Jane.
1: No, dobrý den a děkuji za pozvání.
0: No, je to krásné. Já dopředu řeknu, že si myslím, že jsi výrazný politik, který když je v médiích, tak je velmi přesný až úsečný, neagresivní, to znamená slušný, ale jako každé slovo, když padne, tak to má svůj účinek. Tak a to byl takový předspěv a teď mi prosím tě řekni, ty jsi rodák z Jihlavy.
1: Já jsem se v Jihlavě narodil, ale většinu života jsem prožil v Telči. To znamená, v Telči vlastně tam žili moje rodiče, teď tam je jenom mamka, protože taťka mi zemřel a je tam moje sestra, takže já jsem vyrůstal v Telči.
0: Jasně, v té krásné...
1: Ano, renesanční perle.
0: Opravdu nádherné městečko.
1: Město lásek, jak říká, město šťastných lásek, jak říká František Kuží.
0: No a tobě bylo, já skočím do té doby, když ty jsi ročník 71, to znamená v době sametové revoluce ti právě bylo 18. Uh-huh. Co to znamenalo pro tebe?
1: Strašně moc a ovlivnilo mě to až do dneška, protože já jsem odešel na střední školu do Prahy. Já mám potravinářskou průmyslovku, nebo lidově řečeno mám řemeslo. Uh-huh. Já jsem řezník. A tehdy v době sametové revoluce jsem maturoval. A já jsem zažil sametovou revoluci jako maturant v Praze. Účastnil jsem se, na 17. listopadu jsem nebyl tedy, ale hned to pondělí, které bylo po tom víkendu, tak vlastně jsem byl součástí stávkového výboru nebo štábu u nás na škole. A účastnil jsem se demonstrací, ať už na Václavském náměstí, na Letné. A naplnil se mi svým způsobem sen, protože ještě když to vrátím k tomu studiu, tak s mým kádrovým profilem bylo jasné, že jestli se něco nezmění, tak prostě studovat nikdy nikam nepůjdu.
0: Zůstaneš u jateční.
1: Zůstanu přesně tak. A to tehdy moji rodiče moudře rozhodli, protože oni říkali, doba se mění, ale lidi budou si jíst vždycky, takže ten výběr byl správný. Ale tak z matčiny strany vlastně můj strejda byl kněz. Z otcovy strany jsme vlastně měli v procesu odsouzeného strýce, který byl v Uranových dolech za protistátní činnost. A já jsem od malička vlastně ministroval, chodil jsem do náboženství, takže o nějakém studiu. A už jsme v rodině tu zkušenost měli, takže jsem věděl, že některé věci prostě se do budoucna nestanou, jako například to, že budu studovat. A tím, že vlastně byla revoluce, tak se mi otevřel celý nádherný, skvělý, svobodný svět a do dneška na to vzpomínám. No.
0: To znamená, že my jsme spolu tenkrát bylo nás tam ale 500 000 a to jsme se ještě neznali, jak jsme volali, když tam přišel Václav Havel a říká, právě jsem přišel z vězení a my jsme skandovali, jo, že tam ještě poobědval a přišel a my jsme skandovali, co jste měli.
1: To byla tak obrovská euforie v té společnosti. Taková radost, kterou jsem tenkrát vlastně sdílel s těmi ostatníma. A to, co následovalo, prostě střihání železní, protože že od nás je to kousek do Slavonic, jako kluk, když jsem tam jel s rodičem, jak jsme koukali na ty dráty, koukali na ty špačkárny, prostě na ty vojáky a 200, 300, 500 metrů člověk věděl, že je svoboda a že nemůže, že se tam nikde nepodívá, jo. A tohle všechno skončilo. Stejně tak jako to, že se na mě někdo dívá přes prsty kvůli tomu, že věřím v Boha. Prostě, jo, co je komu do toho? Tohle všechno, tohle šikana ze strany státu skončila, no. Takže ano, pro mě to byl naprosto klíčový zlom v mém životě, no.
0: No a ty jsi teda mohl potom už studovat dál a víc? Mm-hmm. Co to bylo?
1: Tak tehdy moc času na přemýšlení nebylo, uvažoval jsem o různých oborech a nakonec jsem se inspirován mým vlastním taťkou rozhodl, že budu studovat v Českých Budějovicích zemědělku, takže vlastně původním, to, co jsem vystudoval, tak je obor zootechnik, takže to jsem vystudoval a bylo to krásných 5 let studia.
0: A ve tvém životopisu čtu, že ses také od roku 2000 živil jako terapeut v terapeutické komunitě Podcestný mlýn u Dačic. Ten, kde kdo zná, je to takové výjimečné zařízení, možná dneska už ne tolik výjimečné, ale zvláštní. Jak ses tam dostal?
1: Ta cesta nebyla úplně jednoduchá, protože jednak já jsem v průběhu studia na vysoké škole jezdil na chalupky se Salesiánama a salesiánské dílo mi je velmi blízké právě svým zakladatelem, protože jde vstříc dětem, který, řekněme, mají komplikované dětství.
0: Ano, ano. A to je tvůj patron přesný?
1: Nebo... Ne, já jsem Jan Křtitel. Aha. Já jsem Jan Křtitel. A vlastně mi se na tom vždycky líbilo to, že tam se vyprávěl takový příměr, když dáte mísu ovoce mezi děti, kteří pochází z chudých poměrů, no tak se nesmíte divit, že to rozkradou, protože prostě oni to v sobě mají, protože mají hlad. To znamená, musíte se chovat tak, aby oni se mohli chovat dobře a vy jste je nevystavovali zbytečně nějakým problémům. Pokušení prostě, jo. Takže já jsem jezdil se Salesiánama a potom vlastně, když jsem přemýšlel, jak dál, tak kamarádi, kteří byli na vojně, tak říkali, hele, 10 minut jsem střílel ze samopalu a zbytek těch 12 měsíců jsem ležel na kabalci, a protože tenkrát armáda procházela takovou transformací.
0: Ano.
1: A já jsem říkal, tak to mi zase připadá škoda života, abych rok proležel. A tak jsem si tehdy sám domluvil civilku v nemocnici, v Dačicích na interně, rok a půl. Protože jsem furt měl pocit, že jako v tom životě něco mi chybí, něco postrádám, a tak jako zamyslet se trošičku i o tom, o čem ten život je, a zajet na hlubinu, a bral jsem to i jako službu, že teda rok a půl budu sloužit. Mm-hmm. A byl jsem skutečně jako sanitář na interně, a když jsem potom šel do praxe, takže já jsem pracoval nějakou dobu jako zootechnik, skutečně ve firmě Stagra Studená, ale furt mě to vnitřně táhlo k práci s tou mládeží, práci s lidma, protože já mám lidi neskutečně rád. A takže měl jsem vystudované pedagogické minimum, jsem přemýšlel i případně o tom, že bych šel učit. No a oni tehdy vypsali výběrové řízení na Podcestný mlýně. To znamená tady pro hlavně pro Brňákyci, co to znají, je to jedno z center Sdružení podané ruce.
0: Tak,
1: takže
0: to je důležité. Ano.
1: To je důležité říct. A já jsem se tam takhle přihlásil, byť jsem si myslel, že mám šanci velmi malou, ale k mému překvapení mě z těch x uchazečů vybrali, a takže jsem tam začal poznávat prostředí, doplnil jsem si vzdělání, doplnil jsem si psychoterapeutický výcvik v oblasti dramaterapie, což je využití divadelních technik v terapii. No, pracoval jsem tam jako terapeut a potom i část života jsem terapeutickou komunitu vedl. No.
0: No, no to tenkrát nebylo nic jednoduchého, protože lidí, kteří by mohli vyškolit další, asi nebylo moc, protože za doby minulé vlastně narkomani nebo drogově závislí nebyli, neexistovali, a jakmile začali existovat, tak vlastně ty postupy terapeutické, zvláště to dramaterapie na základě herectví, to znamená, že oni se tam učí role a hrají divadlo? Nebo
1: to je laicky? Jednak je potřeba říct, že vlastně já jsem se s podanýma rukama setkal v samotných začátcích na veřejné diskuzi. Tenkrát jsem tam potkal Jindřicha Vobořila, který to dílo zakládal, a Bohu díky za to. A je to přesně, jak říkáš, protože vlastně za komunistů problém neexistoval, protože se lidi pozavírali do psychiatrii. Vůbec se jim nepomohlo, zavřeli se a tím se dělalo, že problém neexistuje. Terapeutická komunita má dlouhou tradici, byť v evropských státech a v Americe. Je to vlastně taková svépomocná činnost klientů, kdy ty, co jsou v léčbě delší dobu, tak pomáhají těm, co přichází, a terapeuti tam jsou v pozici těch, kdo doprovází a řídí ten proces terapeutický. A oproti té psychiatrii je to velká změna, protože tam se Když máte lékařský pohled, tak je to o tom, že člověku dáte diagnózu a pak ho jdete léčit. Ale když jdete do terapeutické komunity, tak je to o tom, že mu pomáháte změnit návykové chování, tak aby se choval bezpečně a vyhnul se například situacím a zvládl situace, které ho k těm drogám vedly.
0: Čili spíš anamnéza, z které potom vyplývá. To znamená, že ty jsi povinen a musíš se vnořit do nitra toho klienta, prostě promýšlet způsoby, jakým ho postupně pomáhat zbavovat závislostí.
1: V terapeutické komunitě je režimová léčba, to znamená, jsou tam nějaký soubor ne mnoha, ale pravidel, které jsou klíčové a které ty klienti musí respektovat. Například, že se tam netoleruje agrese, nebo nějaké, řekněme, vulgarizmy, sprosté chování, verbální agrese, nepije se alkohol, neberou se drogy, je to takzvané čisté prostředí a tak dále. A v rámci tohohle toho se ten klient vlastně učí pohybovat. Je tam pracovní terapie, je tam arteterapie, ty klienti mají jednotlivé role v té terapeutické komunitě, to znamená, někdo se stará například o zvířata, my jsme tam měli hospodářství, někdo o úklid a ty role jsou rozdělené mezi klienty a klienti současně navzájem tu práci si přebírají a kontrolují se.
0: Jo? Měli jste někdy se podívat určitě předtím na ten pomník, který je svého druhu jediný na světě, protože tím předmětem na tom pomníku je ta kostka cukru.
1: No naprosto přesně. Je to, tady chvilku bych nechal otázku ve vzduchu, kde se nachází jedinečná socha kostky cukru. Ano. A pro ty, kteří ví, tak ano, je to v Dačicích.
0: A terapeutická komunita je...
1: Ano, hned vedle kostela, svatýho Vavřince, ano. A 1841 nebo 1843, podle toho, kdy buď teda byla poprvé vyrobena nebo patentována, tehdy vlastně v Dačicích to vymyslel, když to řeknu, pan Rád. A jsou k tomu dvě krásné legendy, jak to vzniklo.
0: No prosím, to nás zajímá.
1: Jedna je o tom, že dřív se cukr vyráběl v homolích. A to jsou takový velký kusy cukru. A ty se sekali sekáčkem na menší kousky a ty se pak dávali, různě se s tím sladilo. No a při jednom takovým sekání paní Rátová si usekla údajně jeden článek prstu a přišla domů, protože její manžel byl nadaný a dá se říct vynálezce nebo furt něco zkoušel, tak mu prý tehdy řekla, že furt vymýšlí nějaký blbosti, tak ať taky vymyslí něco užitečného, aby se ten cukr dal lepší dávkovat. A druhá legenda hovoří o tom, že paní Rátová byla spořivá žena a ona vždycky sekala teda ty homole a ty kousky cukru ve špajsce vždycky takhle rovnala a počítala. A údajně služebná tam na ten cukr chodila a mlsala ho. Ona se nemohla dopočítat. A tak manželovi řekla, že by byla ráda, aby ten cukr měl nějaký tvar, který se dá snáš počítat. Ano. Takže to jsou takové lidové vyprávění o tom, jak to mohlo být s kostkovým cukrem.
0: Představ si, že já už jsem tak starý, tak mladý, že my jsme občas mývali taky doma právě ještě ty homole a ta maminka usekla sekáčkem kousek, to člověk dal do pusy. Aha. A to tu kávu, tu meltu, nebo co jsme měli, tak vlastně cedil přes tu...
1: Ano,
0: přes ano, ten, ano. No to jsou věci. Tak, a ty potom dál, kromě tady té práce v terapeutické komunitě, se stal také kantorem na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
1: Je to tak?
0: A ještě dokonce na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. A to jsi tam dělal...
1: Tam jsem byl externím pedagogem, učil jsem dramaterapii, učil jsem studenty, byla to bloková výuka, zvlášť na té speciální pedagogice v Olomouci, to byla nádherná výuka, motivovaní studenti, to znamená vlastně, tam jsme ještě s mým kolegou Honzou Veselým předávali vlastně zkušenosti, protože on se věnoval víc oblasti prevence, já jsem se věnoval víc oblasti léčby. A takže jsme tam jednak studentům předávali jednak ty jednotlivé techniky, zasazovali jsme do kontextu, kdy s nimi pracovat, vysvětlovali jsme jim terapeutický proces A nebyla to sebezkušenost, byla to výuka. Každopádně bylo to i zase i pro mě třeba velmi obohacující, protože já všem lidem doporučuji, aby v nějakém kontaktu s tou mladší generací byli. Protože to je nesmírně inspirující prostě. Jo. Jak se mění pohled na svět, tím, jak jsou jejich nápady a myšlenky do hry neotřelí, jsou velmi inspirativní. Takže já nezdílím takový ten skeptický pohled na nastupující generaci. Naopak, já si myslím, že mladí lidi jsou skvělí.
0: A vaši dva kluci, padlo jablko daleko od stromu, nebo některý z nich se zabývá něčím, čím ty?
1: Jeden ze synů mi svého času řekl, táto, ty seš furt mezi lidma, to já nechci. A tak šel studovat tady do Brna na Mendelovu univerzitu, lidově řečeno na lesárnu, a nesmírně si to užívá.
0: Aby šel mezi stromy,
1: A chtěl bych tady Mendelovu univerzitu nesmírně pochválit, protože on se v tom našel a myslím si, že ta škola ho velmi posunula odborně. A ten druhý, tak ten nejprve studoval Charitasku v Olomouci a navázal na to, tam byl mezinárodní humanitární pomoc a navázal na to aplikovanou psychoterapii. A takže tam se dá říct, že částečně navázal na to, co jsem dělal. V současné době pomáhá na lince lidem, kteří na telefonické lince lidem, kteří mají problémy s gamblingem. S hazardním hraním prostě. No.
0: Jo, čili na to musí být taky docela zvláštní postupy, aby se po telefonu něco podařilo.
1: Jo, oba mají můj respekt, každý dělá něco jiného, ale berou to zodpovědně, tak
0: ano, z toho ano. Takže tvůj syn druhý má akorát malinký vroubek u mě, protože než tam byla charitaska, tak jsme mi tam měli studio pro glasu Olomouc. A když se zřizovala charitaska, tak s nám bylo řečeno, musíte odejít.
1: To s tím skutečně nemá co dočinit.
0: No, dobře. Ale šli jsme potom do nádherného prostředí kapucínského kláštera, o pár metrů vedle vlastně jenom, jo, a tam jsme byli opravdu dlouhá, krásná léta. No, tak, takže to máme trošku nakouknutí do tvého mladšího věku a já se zeptám, totiž, když jsem přišel, my si to natáčíme na Pelikově ulici, tak řekl, vracím se na místo činu.
1: Zločinec se vrací na místo činu, přesně tak. No, proč? Protože já jsem aktivní v Orlu a jsem vlastně místo starosta, vlastně starostou je Standa Juránek a já se musím snažím pomáhat a vlastně pamatuju tuto budovu ještě v době, když tady sídlil Orel, tak jsme to spolu prošli a musím teda, jednak se mi vrátili vzpomínky a potom teda musím uznat, že vy jako proglasáci jste tady udělali neskutečný kus práce, jako velký respekt vůči vám.
0: Protože děkujeme.
1: To, co jste tady předvedli, jak jste to krásně přebudovali na studia a na vaše zázemí, tak to teda, fakt jste tady udělali spoustu práce, hezký práce, takže já vám to přeju a současně, ať se vám tady daří teda, jo, protože je to pěkný, klidný prostředí, budova je hezká, takže jsem za to rád, že vlastně v budově, kde byl Orel, pokračuje Proglas. Mě to dává smysl teda.
0: A když jsi tady byly právě sestřičky, které potom po revoluci teda dostali tu restituci zpátky a potom to prodali brněnskému biskupství, takže my máme vlastně teďka jako velice, velice fajn zřizovatele, čili majitele. A takže je nám tady dobře i po této stránce. No, a co se všechno, když tady byl Orel, tak co všechno se tady dělo, kromě teda schůzí a porad? A
1: tak tohle byla centrála, že jo, tady bylo zázemí, tady bylo všechno. My jsme se poté přestěhovali na ulici Kurskou, ale tak vždycky je to tak, kde je centrála, tam je srdce, tam je žije, tam se všechno jako schází. A takže na druhou stranu to je život. A život je o pohybu. To znamená, já to prostě tak beru. Nikde nejsme nastálo, ani tady na světě, takže to tak je.
0: Proglas celá léta spolupracuje s Orlem, ale v poslední době to nabralo takové pěkné obrátky, že opravdu jako ta spolupráce je velmi čilá, velmi živá. Já jsem třeba obdivoval, jak na celou tu krásnou akci blahořečení Jana Bully a Václava Drboli vlastně tam zajišťoval Orel komplet to vyžití dětí, A potom rodiče říkali, je, kdybychom to byli věděli, jak to tady bude krásně vybavené, ty skákací hrady a nafukovací věci, tak bychom ještě zavolali tetě a sestřenici, aby vzali svý broučky a jeli tam.
1: Tady je potřeba také říct a s velkým respektem poděkovat Kristýně Horákové, generální sekretářce, která je teda neskutečně pracovitá, neskutečně šikovná. A všem orlům, který vlastně přitom pomáhají, protože Orel to je nádherná organizace, to je ani organizace, to je společenství lidí, který to spolu baví. A vlastně ta naše historie, byť se to nezdá, tak je velmi pohnutá a je velmi vlastenecká, protože náš zakladatel Jan Šrámek už v době, když se blížila nacistická okupace, tak spolu vlastně vedl Orly k přípravě na takovou tu odolnost, tu rezistanci. Jo? Dokonce zavedl v branné přípravě skok do hloubky.
0: Prosím.
1: Metr a půl do hloubky, což byla vlastně příprava na parakotoul.
0: Jo.
1: No a vlastně z toho vychází taky to, že vlastně Kubiš, Gabčík, Valčík, ještě někdo vlastně, to všechno byly Orlové. To znamená, atentát vlastně na Heidricha udělali Orlové. Nebo byli členové, samozřejmě ve spolupráci s dalšíma, abych někomu nekřivdil. Ale prostě ano, byli to Orlové a byli to vlastenci. Stejně tak, jako potom s nástupem komunismu, tak knězi Bula Drbola byli taky vlastně Orlové. Jo? A takže každý ten totalitní režim nás prověřil a Orlové prostě přinesli svoje oběti pro tu republiku a my se na to snažíme teďkom navázat v dobrém smyslu slova a podporujeme program odolnosti společnosti, kde Orel spolupracuje s řadou sportovních organizací, ale mimo jiné i s Ministerstvem obrany. Máme takový program, jmenuje se Antropoid, navazuje to vlastně.
0: Ano, tak jste si vypůjčili název.
1: Jo, jo. A jsou to akce po celé republice. Je to taková, řekněme, sportovně částečně. Je tam i zdravověda, záchrana života, je tam něco o historii. Je tam například střelba z airsoftových zbraní. A je o to velký zájem. A vlastně je to taková, řekněme, nejenom pohybová aktivita, ale zdravá výchova k vlastenectví. Že prostě my jako Češi máme svoji hrdost a pro ten náš stát jsme v případě potřeby ochotní i něco udělat. A tak se k tomu snažíme vést i tu mladou generaci, že jednak je důležitá láska k vlasti a láska k Bohu, ale současně tady bych navázal na tom masarykovské, že vlastenec znamená láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k těm druhým národům.
0: Přesně.
1: Jo?
0: Ano, znamená, řekl by se, že je to stejné, ale je to prudce jiné.
1: Je to, a vidíme to i v dnešní době prostě, že mít hrdost jako národ je velmi pozitivní vlastnost a absolutně to neznamená nutnost se vymezovat vůči někomu jinému, protože jestliže sám jsem sebevědomý, tak to dopřávám i těm druhým, ale když sám mám mindráky, tak to pak promítám do těch druhých. No. To je realita.
0: Takže ano, skláníme se před statečností lidí, kteří se nebáli jít do věcí, které byly vlastně předem odsouzeny k tomu, že to nedopadne asi dobře.
1: Přesně tak.
0: Že ono to taky tak vlastně nedopadlo a že Sokolům samozřejmě také přejeme všechno dobré.
1: Přesně. A mezi nimi se Sokoly spolupracujeme velmi, velmi úzce taky. Aha. Oni přinesli taky velké množství obětí v obou režimech vlastně, jo. A ta vzájemná spolupráce zase, když se síly spojují, je to dobrý. Je to dobrý, my jsme podepsali memorandum o spolupráci, znamená staré prvorepublikové křivdy jsou.
0: Vítr to odnes.
1: A teď je to o té spolupráci, že chceme prostě spolu tvořit dobré věci.
0: Tak no. Jo, no Kristýnku znám od jejich 5 let a Anička je moje příbuzná, takže to máme takhle doma. Tak, ty máš moc rád Oboroch.
1: Takže je to tak.
0: Rozdělíme náš hovor krásnou písní Oborohu.

0: A po oborohu se pustíme do tvé části života, kterou můžeme označit jako politickou nebo na politickém poli. Trošku si říkám, jestli posluchači nezbystří, to už nás teda nebude zajímat, protože politika je nám protivná. Já myslím, že ty jsi příklad právě toho, jak politika možná může být trochu protivná, ale je vlastně užitečná a nezbytná.
1: Je to tak. Byť popravdě řečeno, já jsem si nikdy nemyslel, že politika bude ta hlavní věc, hlavní obor, které se budu věnovat. Já když jsem pracoval v terapeutické komunitě, tak jsem mě ta práce bavila, akorát potom jsem měl nějaké zdravotnické problémy a opět mě dávali do pořádku tady v Brně, v Hunicích, čímž chci poděkovat. Dávali mi do pořádku páteř. A takže chválím a děkuju. No a tehdy jsem cítil takové vnitřní povolání, že bych možná mohl jít sloužit jako dál, že se zase, jak jsem říkal, to abrahamovské, že zbalíme stany a půjdeš tam, kam ti ukážu.
0: Ano. Jo?
1: A tak jsem zašel tenkrát za mýma kamarádama a říkal jsem, hele, cítím, že bych vám mohl být nějak užitečný, jestli chcete. A oni tehdy říkali, dobře, a nechtěl bys tu kandidátku vést, protože každý z nás má v tenhle ten moment něco rozjetého, rozjednaného. Já jsem říkal, je to na vás, když s tím budete v souladu, tak dobře. A Dačice jako město mám moc rád. Já jsem tam byl aktivní jako ochotnický herec, jsem tam dobrovolný rybář, no. Já jsem člověk spolkového života, protože vždycky, když lidi jdou dohromady, tak je to moc dobře.
0: Dobrovolný rybář je ten, který té chycené rybě dá potom zase svobodu?
1: V mém případě ne vždycky. Svobodu dostávají ryby, které nemají míru.
0: Mají to štěstí.
1: Mají to štěstí. Ale tehdy se stalo to, že vlastně jsem kandidoval, uspěl jsem a stal jsem se místostarostou v Dačicích. Shodou okolností to korespondovalo s rokem 2010, kdy vlastně lidovci vypadli ze sněmovny. Ano. A takže já jsem dělal místo starostu naplno, věnoval jsem se tomu. Komunální politika je skvělá práce, úžasná. Člověk je v kontaktu s lidma. To, když něco uděláte, to je, panečku, jiný rozměr, když někam dáte lavičku a odezvu máte do 14 dnů a když schválíte zákon o účinnosti až za 2 roky. Ano. A takže tam jsem pracoval jako místostarosta. Dneška na tom moc rád vzpomínám. No a tehdy pak byly vlastně předčasné volby a vůbec nebylo jistý, jak to dopadne nebo jo, jak to s náma bude. Já jsem říkal, to se držím celý život, prostě bez boje není vítězství. To znamená, když chcete vyhrát, musíte o to taky umět zabojovat. A já jsem říkal tehdy, že bych v Jižních Čechách tu kandidátku vést chtěl, bude-li o to zájem, dostal jsem důvěru a tehdy se to povedlo. Já to považuji za jako velký zázrak tenkrát. Jsem měl tu čest se na tom spolu podílet s Pavlem Bělobrátkem, s Marianem Jurečkou vlastně. A oni dva nad tím odvedli teda neskutečný kus práce. A ono se to tehdy povedlo. A ta křesťansko-demokratická politika, tohleto vidění světa se vlastně vrátilo zase do té nejvyšší ligy. A já jsem přesvědčený, že kdyby tam lidovci nebyli, tak tomu politickému spektru bude něco chybět prostě.
0: Takže ty nepatříš mezi ty lidi typu, pane Bože, prosím tě, ať vyhraju 1 000 000 v loterii, potřebuji dostavět dům a po 5 letech modliteb zahřmělo z nebe, ozval se, tak si konečně vsaď.
1: Kup si los, jo, to znám. Ono je to takové to, modli se a pracuji, ora et labora. Jo, prostě ano, anebo člověče snaž se a pánu ti pomůže, jo. A pro mě je v tom úžasná inspirace v podobenství o marnotratném synu, jo? Kdy tam, oni říkají, kdy vlastně ten návrat k tomu otci, toho marnotratného syna, kdy nastal? No a on nastal v okamžiku, když seděl, díval se na ty vepři, jak žerou ty bukvice, nebo co tam je, a řekl, vstanu a půjdu. Jo? A omluvím se otci a tak dále. To znamená, jako tímto okamžikem, že něco udělám a Pán Bůh mi na té cestě řekne, je něco, co je pro mě velmi určující. Jo? Mm-hmm. Můžu tisíckrát se modlit a můžu tisíckrát spekulovat a vymýšlet, ale v okamžiku, když to nenaplním krokem konkrétním, tak mnohdy těžko očekávat, že se něco změní. Mm-hmm.
0: Co bys prosím tě poradil mladému člověkovi, který má předem jakousi výbavu pro tu veřejnou práci, ale říká si, no jo, já bych se potom z toho potřeboval zase už třeba vymanit, až mě to unaví, anebo já se namočím a on je to takové to špinavé, já už bych zůstal na pořád špinavý, tak já do toho radši nepůjdu. Víš, takové ty námitky, které se můžeš asi ještě další přidat.
1: Mohu. Je jich mnoho. A já, když mám možnost provádět studenty třeba v poslanecké sněmovně nebo se studenty diskutovat, protože já nabízím a dělám různě přednášky například o umělé inteligenci a chování, bezpečné chování na sociálních sítích a tak dále, tak těm lidem vždycky říkám, je nesmírně důležité, abyste byli aktivní ve veřejném životě, ve všech úrovních, od komunální politiky výš. Protože buď ten svět budete vytvářet vy podle svého obrazu, anebo ho budou vytvářet jiní podle svého obrazu. Prostě proto, že ve veřejném prostoru neexistuje politické nebo společenské vakuum. Prostě fenomén moci je, vždycky někdo tu moc bude utvářet a vždycky někdo bude dávat pravidla. A v okamžiku, když křesťani vymizí z veřejného života, tak ten svět prostě se bude utvářet jinak. A konec konců ono, lidi neustále na politiku nahlíží, že to je prostředí, kde se ušpiní a ne, je to prostředí jako jakékoliv jiné. Jednak v každém kolektivu funguje Gaussova křivka, kde máte část géniů a část lumpů. To je úplně jedno, jestli to je běžná společnost, podnik anebo politika. A druhá věc je, že jediný, kdo to má ve své moci, jak se bude chovat, je člověk sám. A já s určitou nadsázkou říkám, že byť mám za sebou psychoterapeutický výcvik, tak takovou sebezkušenost, jako vám dá politika, to nikde jinde nezažijete. Takže pro osobnostní rozvoj je politika neskutečně dobrý instrument nebo dobrá cesta. Jo? Jednak to je zkouška toho, co skutečně věříte, jaké máte hodnoty, současně, kde máte ty hranice, že držíte ty hodnoty a směr a kde jste ochoten a schopen dojít nějakého kompromisu, abyste si zachoval sebeúctu. A v tomto ohledu je to skutečně skvělá cesta. Je to náročné na čas, na to se musí každý připravit, to není o 8 hodinách od pondělí do pátku, jako ten čas, to je asi ta největší oběť na úkor rodinného života, to je třeba vzít jako fakt. A druhá věc, k politice, a teď budu mluvit o sobě, nebudu mluvit za ostatní, jsem vždycky přistupoval jako k službě. To znamená, že já jsem tady od toho, abych vlastně sloužil. To znamená, že ne abych podlejzal, ale dostal jsem od lidí mandát, abych je hájil a reprezentoval a prosazoval jejich zájmy. A to je pro mě důležitější. Důležitější mnohem víc, než třeba nějaký, řekněme, stranický tlak na některé věci. Ano, chápu, že tam musí být nějaký konsenzus, ale první, komu skládám účty, jsou lidi, kteří mi dali důvěru. Mm-hmm. A těm já se odpovídám v regionu. S těma já pak mluvím.
0: Jak moc potřebuješ dobré pomocníky, rádce, specialisty na různé profese při své práci?
1: Bez toho to nejde. Naprosto klíčové je, že tým kolem vás svědčí o tom, jaký jste. To je první věc. Druhá věc, potřebujete lidi, kteří jsou dostatečně silné osobnosti, aby vám dokázali říct, tohle se povedlo, anebo tohle bys měl dělat třeba jinak, nebo by to chtělo nějak poupravit. A chce to lidi, kteří jsou současně loajální, protože s nimi řešíte mnohdy strategii a přemýšlíte nahlas, než vznikne ta finální podoba. A já osobně se věnuju otázce obrany a bezpečnosti a tam prostě potřebujete lidi kompetentní a potřebujete z různých oborů, potřebujete to k diskuzi nad zákony, potřebujete to k diskuzi k určitým tématům a to se prostě buď budete jalovej a bez názoru, ne, že by to tak nešlo, ale to není moje cesta, anebo budete mít názor, budete vědět, jak to chcete, což samozřejmě znamená, že některé lidi můžete proti sobě popudit, protože to tak je. Na druhou stranu, já jsem přesvědčený, že politika je o střetu názorů a tak to má být. A co se týká prostě dnešní doby, kterou prožívám a která mě osobně i částečně trochu trápí, tak je v tom, že mám pocit, že někdy je kompetence nahrazovaná loajalitou a to je ke škodě nás všech teda. A to se netýká jenom politiky, to se týká i ostatních oborů.
0: Já jsem se tím vytvořil trošku oslý můstek k tomu, že kdo by si netroufal dát svoji tvář jaksi do pranice, tak může začít právě třeba jako odborný asistent, jo, který dělá taky dobrou práci, ale neprodává svoji kůži na trh napřímo.
1: Víte, je to jeden z nejlepších způsobů, jak zjistit, jestli je to moje cesta nebo ne. Mm-hmm. Podívej, to je, když zjistím, jak se tam k sobě lidi chovají, jak to funguje, jak je to náročné na čas, tak můžu říct, jo, to mě baví, to bych chtěl, nebo říct prostě tohle tomu třeba nejsem ochoten obětovat, nebo to není prostředí, který mi vyhovuje. Současně můj osobní názor je, že do politiky by měl jít už člověk, který má něco odžito. Protože jsem přesvědčený, že mě taky formovalo to, když jsem stával na půl čtvrtou na Jatka nebo do Kravína, když jsem dělal stájeníka. Prostě...
0: Takový čas ani pán Bůh nestvořil.
1: No, když jsem zažil regulární práci, když jsem měl možnost vidět, jakým způsobem se utváří politika, jak ten stát funguje, k čemu jsem měl připomínky. A tím, že má člověk odžito, tak má za sebou i řadu chyb. A já jsem přesvědčený, že nejlepší způsob, nejlepší škola je poučení se z určitých vlastních selhání. Jo? A potom, když jdete do politiky, tak i tohleto vás třeba vede k určité pokoře, k respektu k druhým, protože jít do politiky bez pracovních zkušeností mi připadá, jak když ten život není úplný. No. Ne, že by tam takový lidi nechodili, samozřejmě s námi, ale přece jenom je dobré ten život poznat z těch různých úhlů, z různých pozic. No.
0: V tomhle tom směru možná určitě odvedla velmi dobrou práci Míša Šojdrová v roli europoslankyně,
1: přesně,
0: které se tam na těch stážích a náslyších a návštěvách vystřídali snad desítky lidí a mnozí z nich se stali potom opravdu jako dobrými politiky v tom kladném smyslu slova.
1: Jednoznačně a tady patří poděkování všem vlastně, kteří tohle to umožňují, protože je to škola života, kterou jinde nedostanete. A takže i

0: Jo, já si pamatuju třeba, a to už je víc než komunál, být hejtmanem, jako byl Standa Juránek, to byl podle mě nejlepší hejtman.
1: Skvělej, přesně. Jako jo, to je skoro ikona jihomoravská.
0: Ano, ano, ano. A to byly začátky toho všeho, ano, že jo, jo, včetně názvu Jihomoravského kraje a tak dále. A to na nás mělo tenkrát obrovský vliv, právě ten entuziasmus a ta důslednost té práci, takže tam začít, mít už něco odžito, mít nějaké vzdělání, nějakou odbornost, mít zázemí toho, že kdyby něco, tak se rukama uživit vždycky umím, takže mám jakousi jistotu a potom teda, nebo už zároveň souběžně můžu dávat ty svoje znalosti ve prospěch druhých lidí.
1: Jo, ale tam ještě bych tam přidal ještě jednu věc a to je umění dialogu. To znamená schopnost naslouchat. To neznamená vždycky jako plnit ta přání, ale umět vyslechnout.
0: To jsi mi zrovna nahrál. Ty chodíš dost často do rozhlasových a ještě více do televizních debat a diskusí. Jak se připravuješ?
1: Připravuju se, protože jedna věc je, že když jdu diskutovat, tak nejradši diskutuju o datech. To znamená to, co se dá například změřit čísly a nějakým způsobem kvantifikovat. A připravuju se, abych dokázal dobře formulovat názory, které se týkají té problematiky. Současně pravda je, že já kolem těch věcí, co dělám, tak studuju permanentně. Ale přece jenom, když jde člověk do živého vysílání, tak tam to, co řekneš, to už prostě nedáš zpátky. Jo? To je realita. To, co já vidím jako určitý limit té diskuze, kam se to posunuly, ty veřejné diskuze, že já si umím připravit na tvrdou diskuzi, věcnou diskuzi, to s tím já problém nemám. To, s čím se obtížně vyrovnávám, je, když třeba v těch diskuzích zazní lež anebo nějaká manipulace. To je, já nevím, kdo to říkal, Filip Nery, to je, o co se mi hrozně líbí, opět taková historka, kdy k němu opakovaně chodila ke zpovědi nějaká klevetnice. A ona mu říkala prostě, a furt se toho nemohla zbavit a vždycky dostala za pokání nějakou modlitbu a už ho to naštvalo, tak při jedné zpovědi ji vzal na věž a roztrhl polštář a to peří se rozlítalo po městě. A on říká, a jako pokání dostaneš, že ty peří budeš pozbírat. To jsou ty tvoje klevety, který prostě roznášíš mezi lidma.
0: To si myslím, že to byl ten Filip Nery, protože on teda měl k humoru blízko a k takové té rozšafnosti.
1: Takže tohle to je vlastně opět jako v reálném životě. Můžeme spolu souhlasit, můžeme spolu nesouhlasit, ale v okamžiku, jak v tom je lež, jak v tom je manipulace nebo vzájemná dehonestace, urážky, tak to není dialog, to jako to ne.
0: Taková typická věc je dneska, když sedíš proti druhému z řečníků a on řekne, no tím, že se odebere 8 miliard za koncesionářské poplatky lidem, tak to nebude nikde chybět. To se přece vezme ze státního rozpočtu. No jak se na to dá reagovat? Když by si však řekl, že ten člověk je hlupák, ale on není hlupák a on to přesto tvrdí.
1: No, protože do určité míry se z veřejného prostoru vytratilo kritické myšlení. Nekritické přijímání určitých argumentů, ať už to říká kdokoliv, jenom na základě toho, že mu fandím, je špatně pro každý tábor. Jo? Vždycky každý z nás by měl kriticky posuzovat, což neznamená permanentně kritizovat. To je důležité si neplést. Ale když mi někdo něco říká, zvážit zaprvé, kdo to říká, odkud ty zdroje bere, no a taky třeba, co je tím úmyslem. Jo? Protože stejným způsobem si myslím, že bychom se měli chovat k světským institucím, ale například i k církvi. Já v tomhle ohledu si myslím, že nevýjímaje. Jo? Slepá poslušnost nepatří úplně k těm nejlepším lidským vlastnostem. Jo? Takže co se týká koncesionářských poplatků, tam to má několik rozměrů. Jednak teda, že a o tom jsem přesvědčený, že je snaha umlčet nepříjemné novináře a nepříjemné otázky, protože

0: že to, co politici nemají rádi, je, když se někdo ptá na něco, co tomu druhému vadí, nebo je mu to nepříjemný. V okamžiku, když to bude vláda, kdo rozhodne, jaký bude rozpočet veřejných médií, tak samozřejmě, když vám dá polovic peněz, tak to se hůř argumentuje čímkoliv. A nehledě na to, že to zadlužení země je tak obrovský, že já, když se bavím s lidma, tak mnohdy oni říkají, no, tak milion si ještě dovedu představit. Já říkám, a miliardu? No, to je peněz, to já vůbec nevím, kolik to je. Já říkám, a víš, co to je dluh 360, 380 miliard? Říká, to mi ani neříkej, to nikdo nezaplatí, to já už, to mě trápit nebude, já už jsem starý. No bude, prostě jako daně a smrt. Ano. To jsou věci, které jsou věčné. Prostě. Tak. Takže jenom pro ilustraci, jestli se prostě budeme zadlužovat stejnou rychlostí, tak teď platíme nějakých 100-120 miliard ročně za státní dluh. A tímhletím schodkem to naroste o dalších 25 miliard. To jsou jako čísla, kterých se až jako lekám. Jo? A já jsem přesvědčený, že například ke křesťanství patří to, že se dluhy nedělají, anebo takové, o kterých prostě víme, že nedokážeme splatit, aby jsme tu rodinu nedokázali přivést na buben.
1: To je možná zrovna tvůj obor, právě být v té branné složce a vysvětlovat lidem třeba důvody k naplňování 2%, které jsou naprostým minimem, ale i k zvyšování postupnému na těch 3,5 plus 1,5, že na přidružené stavby. Nám, některým křesťanům, se to jako těžko poslouchá, protože my přirozeně řekneme, no přece my nechceme válku, my chceme mír, tak proč se mají vynakládat peníze na zbraně? Dokonce nedávno byly banky, to je tak 10 let zpátky, kde vlastně oni nedávali žádné úvěry na cokoliv společného s výrobou zbraní.
0: Kdyby ten svět byl tak černobílej, tak by v řadách katolické církve nebyli svědci, kteří byli vojáky. To znamená, že i vojáci, a já znám i v dnešní třeba armádě, no, v policii, lidi, kteří jsou věřící. A já osobně jsem přesvědčený, že zdravá míra sebeobrany je projev zdravého křesťanství. Protože já jako člověk se můžu rozhodnout, že se obětuju a že se stanu mučedníkem, to je moje volba. Na druhou stranu, když někdo přijde a řekne, bude ohrožovat moji rodinu, můj dům, tak adekvátním způsobem já toho člověka prostě umravním. Jo? Nehledě na to, že když mě prostě někdo bude ohrožovat na životě nebo mé blízké, tak je mojí povinností jako otce rodiny jí chránit. Stejným způsobem, jestliže někdo přichází a když to přenesu na to, co se děje na Ukrajině, co tam dělají Rusáci, jestliže někdo vidím, že se chová na cizím území, že vraždí děti, bombarduje nemocnice, dětský onkologický nemocnice, znásilňuje ženy, no tak tohle to já nikdy nedopustím, aby se prostě u nás dělo. Já jsem zodpovědný, protože ten mandát mám, aby jsme se bránili. Jo. A z toho důvodu jsem přesvědčený, že některé státy rozumí pouze tomu, že jste silní a pak vás nenapadnou. Je to podobné jako v životě. Jako každý, kdo se nějakým způsobem setkal s šikanou, tak ví, že ten, kdo šikanuje, je většinou nějaký zamindrákovaný blbeček, omlouvám se za tenhle ten termín, který si potřebuje rovnat sebevědomí na někom, kdo je slabší. A pochopí, že se to nedělá, buď že dostane na budku, anebo že se prostě sejde parta kamarádů, ty se mu postaví a řeknou, takhle se chovat nebudeš. No a bohužel nějak tak tímhle způsobem se chovají některé státy, mezi které já třeba řadím i Rusko. A jedno latinské přísloví říká, chceš-li mír, připravuj se na válku. To znamená, ano, my musíme být silní, odolní a připravení na krizové situace a jednoznačně se ukazuje, že do budoucna, a už v té situaci jsme, že odolnost společnosti není otázka několika desítek tisíc profesionálů, tím myslím armádu a policii, ale odolnost společnosti se týká nás všech a ta doba, která přichází od nás, bude chtít skutečně zodpovědnost za nás, za naše rodiny a za svět kolem nás.
1: Jan Bartošek, lidovec, V družném hovoru s Martinem Holíkem v pořadu Na stole je téma. Honzo, já moc krát děkuju za ty kilometry a čas, které jsi volil pro cestu na Velikovu. A milí posluchači, pokud budete chtít tohoto dobrého muže, který, jak slyšíte, jak je orientován, co dělá, co dělal, co myslí, tak ho můžete podpořit. A je to potřeba. A já se k němu připojuji s tím, že říkám, kdo něco umíte a už máte něco odžito a umíte se uživit i rukama, i hlavou, tak pojďte do toho. Znám teďka hodně svých blízkých, kteří říkají ano, teď je ta doba, kdy je potřeba opravdu přiložit ruku k dílu.
0: Je to tak, já moc děkuji za pozvání, já jsem se s tebou na dnešní rozhovor těšil a mám radost z toho, jak to uteklo. To tak. Byl krásný rozhovor. Děkuju a podporuji to, co říkáš. Buďme aktivní jako lidé, jako křesťani. Utvářejme ten svět kolem nás, aby byl dobrý.
1: Já vidím, že to bude i na další pořady, takže se těším na příští rozhovor. Pěkně zdravíme od proglasových mikrofonů. Naschledanou.
0: Děkuji, hezký den.

ty zemi. Nebesa ta patří Hospodinu, zemi dál však lidé. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, co se stupují v říši ticha. I však budeme Hospodinu

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

umělé lidské světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě a nehledě na květy, v kritické vztahu době, v době bez paměti.

0: Dnešní část nese název Smyslnost. Apoštol Pavel přísně odsuzuje ty, kteří žijí podle těla a ne podle ducha. Jeho slova nacházíme v listě Římanů v 8. kapitole. Myslí to sice ve smyslu širším, přesto však smyslné náklonosti rozhodně patří k životu podle těla. Morálka vysvětluje ze široké hříchy proti čistotě, protože se často vyskytují, a to v mnoha různých podobách. Asketické knihy se omezují jenom na několik hlavních rad, určených zvláště pro ty, kteří zachovávají čistotu dokonalou, tedy žijí zasvěceným způsobem života. Na prvním místě klademe důraz na všeobecnou ukázněnost, umrtvenost smyslů. Svatý Řehoř přirovnává smysly k oknům, jimiž podle jednoho obrazu proroka Jeremiáše vstoupila smrt. Svatý Efrém přirovnává čistotu k vodě tekoucí žlabem. Příliš volně se rozhlížející oči jsou díry, kterými se voda vytratí. Na námitku, že jde o maličkosti, odpovídá Rodriguez, že čistota je jako zrcadlo. Nerozbije se hned, ale svůj lesk ztrácí i dýcháním. Smyslová vznětlivost je největší v mládí. Ve středním věku bývá naopak nebezpečný pocit přílišné jistoty, jako by se už nic nemohlo přihodit. To pak vede k úplně volnému styku s druhým pohlavím, k nedostatku ostychu při četbě, pohledech, filmech. Podle svatého Jana Klimaka se liška tvářívá, že spí jenom proto, aby něco chytila. I v nás vášně snadno spí, ale probudí se v okamžiku, kdy na to nejsme připraveni. Upřímností ve svátosti smíření se vyhneme pozdějším pochybnostem. Často pak zeslábne nával špatných představ i proto, že jsme se s nimi zavčas svěřili. Ani na to nezapomínejme, že je čistota těla nemyslitelná bez čistoty ducha. Neposlechne tělo naši mysl, nenaučí-li se mysl poslouchat Boha. Právem proto píše Kasián, mnohé zkušenosti dosvědčují, že mladý člověk neudrží na uzdě svou žádostivost, nenaučí-li se napřed podřizovat svou vůli v poslušnosti. Proto i otázky, které se tak snadno přinášejí na přetřes, jako například celibát, panenství, čistota předmanželského styku, se nedají křesťansky řešit bez základního křesťanského postoje ke světu, bez světla víry.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Hned tři nová alba vydala v loňském roce pianistka, zpěvačka a skladatelka Beata Hlavenková. Jedno z nich s názvem Monodie 2.0 vám teď představím. Beata Hlavenková vstoupila na hudební scénu jako jazzová pianistka, později se však začala výrazně prosazovat také v roli skladatelky, aranžérky a producentky. Její hudba čerpá z jazzu, klasické i soudobé vážné hudby, folku a dalších žánrů, které propojuje osobitým způsobem a obohacuje o neobvyklé zvukové postupy. Na svém kontě má spolupráci s řadou významných českých i zahraničních hudebníků a několik oceňovaných alb, mezi nimiž najdeme instrumentální i vokální nahrávky. Tvoří také hudbu pro film a divadlo. Jedním ze tří alb, která vydala v loňském roce, je nahrávka Monodie 2.0, kterou si dnes představujeme. Hlavenková na tomto albu spojuje svou autorskou tvorbu s poezií a texty různých autorů. Najdeme zde slova básníků, jako jsou Jan Skácel, Vladimír Holan, Ljuba Štíplová, Václav Havel, Emily Dickinsonová nebo současný autor vystupující pod zkratkou JQR. Vedle Beaty Hlavenkové se na albu podílel Pavel Bořkovec Kvartet, trumpetista Oskar Terek, klarinetista a zpěvák Vojtěch Nýdl, kytarista Kirill Jakovlev a další hudebníci. Aranžmá vytvořil Matěj Kroupa, který se staral také o produkci alba. Album vznikalo mimo jiné jako reakce na samotu, odloučení a nejistotu a atmosféru násilí a agrese, která poznamenala období pandemie. Výrazným principem alba je také volná reinterpretace staré hudební formy monodie, tedy důraz na jeden hlavní melodický hlas. Z alba si postupně poslechneme písně Ale, Svítání, Poutnická, Od úsvitu do soumraku, Ptal jsem se a Můra.

Poslouchali jsme Beátu Hlavenkovou a její hosty z alba Monodie 2.0. Za týden se v pořadu Noční bdění budeme věnovat společnému albu švýcarské zpěvačky Geraldine Schnider a českého hudebníka Jiřího Slavíka. Noční bdění pro vás připravil Milan Tesař.

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí.

0: prosím, zasni, zasni.
1: Tato kočka poslouchá Proglas.

0: Denně či občas zapni si proglas.
1: Mění se čas právě dnes v noci. Mám z toho zvláštní smíšený pocit. Přijde to v třetí

se tím i něco v nás k těm dosavadním zbytečným přibude hodina. A co mi s tím? Mění se čas právě dnes v noci. Mám z toho zvláštní smíšený pocit. Přijde to v třetí hodině raní, když ještě v přítmí je naděje k mání.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby, ve kterém vyslechneme dvě skladby. První nese název Sonáta pro violončelo a klavír opus 65. Autorem je Frédéric Chopin. Na violončelo hraje Louis Claret, na klavír doprovází Alain Plan. Druhou skladbou je klavírní trio číslo 2 G-moll opus 26. Autorem je Antonín Dvořák a hraje Smetanovo trio. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla názvata pro violončelo a klavír opus 65. Jejím autorem je Frédéric Chopin. Na violončelo hrál Louis Claret a na klavír Alain Plan. Druhou skladbou bylo klavírní trio číslo 2 G-moll opus 26. Autorem Antonín Dvořák. Hrálo Smetanovo trio. Milí posluchači, z technických důvodů neuvedeme dnešní plánovanou oktávu věnovanou Filharmonii Hradec Králové, ale reprízu oktávy z roku 2023 o klavírní tvorbě 20. století. Naslíbený pořad z volného cyklu věnovaného českým a moravským symfonickým orchestrům se můžete ale těšit 9. října. Děkujeme za pochopení.

0: Dobrý den, milí posluchači. V dnešní oktávě si budeme povídat o klavírní tvorbě, která byla zkomponována pro tento nástroj ve 20. století. Hostem ve studiu je velký odborník na hudbu právě tohoto období, hudební vědec, profesor Janáčkovy Akademie muzických umění Miloš Šnýrer. Pane profesore, vítejte v Proglasu.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání.
0: Pořadem vás bude následující neselou hodinu provázet Štěpán Grafe. Před námi na stole leží nová kniha Dějiny klavírního umění, která vyšla v loňském roce v nakladatelství JAMU. Napsal jste ji společně s klavíristkou, docentkou Alicí Rajnohovou. Co nám povíte o této nové knize se zajímavým názvem?
1: Tak název zůstal stejný úmyslně, jsi inspirován důležitou a základní knihou téhož názvu a téhož obsahu od profesora Václava Sýkory z Pražské konzervatoře, která vyšla někdy v 70. letech. Každá taková práce pochopitelně chronologicky zaměřená, logicky zastarává jednak prodlením času a jednak také i některými názvy. Ne, že by snad názory pana profesora Sýkory byly i diskutabilní, to určitě ne, ale nicméně od té doby, když uvážíme už rok 22-23 tohoto století, se mnoho a mnoho změnilo názorově a v celkovém rozpoložení soudobé společnosti, a to nejen společnosti uměleckého zaměření. Odtud tedy vedla naše snaha tuto věc důkladně zmodernizovat a v pojetí je zachycena tak klavírní tvorba z hlediska kompoziční techniky, která respektuje jak kompozici skladby hudební jako takové obecně, tak z hlediska klavírní techniky, čili přínosu klavírní hry ve smyslu technickém, ale samozřejmě výrazovém a názorovém. Proto tedy v této knize je velké množství notových příkladů a neříkám konkrétních ozborů, ale důkladných aspoň charakteristik zmíněných skladeb.
0: Ona kniha nese podtitul Vývoj klavírní tvorby od počátků po současnost, to znamená skutečně od počátku klavíru až po soudobou tvorbu.
1: Ano, tato snaha se tam jeví v tom smyslu, že jsme zahájili někdy na tom přelomu 16. a 17. století, tedy na přelomu renesance a začínajícího raného baroka, kdy nakonec se ukazovalo, že přeci jenom v té zpěvné Itálii tato klavírní tvorba jako taková má svoje závažné počátky. Klavírní říkáme dnes, ale uvědomě si, že to byla tvorba obecně po klávesové nástroje i toho staršího typu. A abychom to zhrnuli, tak především, moderně řečeno, především pro čembalo, samozřejmě byl klavičembalo, klavichord a tak dál, ale pro čembalo a varhany. Každý instrumentalista, který se zabýval klávesovými nástroji, automaticky hrál jak na čembalo, tak i na varhany. Takže z tohoto hlediska je tam podchycena tvorba,